0: Říkal vám něco jméno T.G. Masaryk?
1: Ne.
0: Byl takový starší pán za první republiky.
1: Oni se zaštítil zase Masarykem.
0: Chvíli seděl na Pražském hradě.
1: Já
0: vím. Žil na koni a tak. No, jo, se, jo.
1: Pane Volče.
0: No a ona se zaštítuje Masarykem. No, počkejte, vy to tam nevidíte.
1: No ale, co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštiťovat de Croa.
0: No, podle nástupu to tak vypadá.
1: Proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 já let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croa ministryní spravedlnosti.
0: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croa. To byly časy.
1: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
0: Ne?
1: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každý podle jeho zásluh.
0: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
1: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
0: To je správný, to je ideál. Jo.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

chtění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Talk Marathon byl vlastně nadsázka. Nebo sázka. Podle toho, z které strany se na to díváme. Nadsázka a vlastně legrace, ale jen do určité chvíle. Celé to vzniklo někdy týden, možná 14 dní před Vánoci 2007, když jsme se vraceli s Petrem Novotným z Brna, kde jsme měli na výstavišti vystoupení. Jeli jsme Petrovým autem a Petr řídil. Sněžilo a na silnici byla taková ta mazlanice, kterou řidiči nenávidějí, protože nikdy nevíte, co vám to s autem udělá. Někde v půli cesty, když Petr přestal žertovat a vyprávět vtipy, jsem začal mít strach, aby neusnul. Dospěl jsem k názoru, že mu musím neustále něco povídat a začal mu líčit, jak nějaký Kanaďan, o němž jsem četl na internetu, moderoval talk show v rádiu 24 hodiny. Ale klasickým, proudovým způsobem, jak se to v rozhlase dělá. Povídání, pak dvě písničky a zase povídání a zase písničky. Petr Novotný řídil, neříkal nic a pak jen velmi chladně odpověděl, vidíš? A to je věc, kterou bys nikdy nedokázal. Já na to v okamžité píše zareagoval, dobře, pojď se vsadit, že 24 hodin budu moderovat. Ještě na dálnici v autě jsme se vsadili. Tak, z legrace hlavně, aby neusnul. O celou velkou vyuzenou šunku. Když se to povede, dostanu ji já, když ne, dostane ji ode mne Petr. Mezitím jsem poslal Zdeňkovi Novákovi, který mi pomáhal s produkováním řady věcí SMSku, kde jsem ho o sázce informoval. Než jsme přijeli do Prahy, Zdeněk mi odpověděl, že už to má všechno vymyšlené. Hned jsme se sešli a ještě před Vánoci bylo jasné, že to zkusíme. Nevěděli jsme kde, jak, ale věděli jsme, že je to asi dobrý, i když střeštěný nápad. Zdeněk do toho zapojil humpoleckou agenturu Dobrý den, která má na starosti rekordy. A pak už jsme se bavili rovnou o tom, jak by to mohlo vypadat. Vymysleli jsme termín, půlku května, požádali Alexeje Piška, aby nám půjčil divadlo Palas a po novém roce jsme začali chystat Talk Marathon doopravdy. Agentura Dobrý den stanovila poměrně přísná pravidla. Že musím moderovat 24 hodin, z toho 55 minut z každé hodiny musím vést s hosty rozhovor, 5 minut budu mít přestávku. Kdybych prý chtěl moderovat 48 hodin, tak bych měl jednu přestávku hodinovou, řekl nám zástupce agentury. Výrazně nám pomohla kromě Zentivy Alexeje Piška, či výrobce energetických nápojů, moje mateřská stanice Frekvence 1. Hlavně její ředitel Mirek Škoda, který má rád bláznivé věci. Když jsme to spolu domlouvali, tak měl podmínku, že když se rekord povede, tak budu ještě ten den v presklubu Frekvence 1 hostem Heleny Šulcové. Den D, 19. květen 2008, se blížil. Už bylo jasné, že začnu moderovat v pravé poledne a druhý den skončím opět přesně ve 12 hodin, jak stanovila agentura Dobrý den. Stokrát jsem si kladl otázku, proč se do toho vlastně pouštím a jestli to vůbec můžu vydržet, ale už nebylo cesty zpět. Zhruba měsíc předtím jsem začal schánět hosty, tak, aby každou hodinu byly přinejmenším dva. Pro případ, kdyby jeden host nepřišel, nebo nejel taxík, nebo prostě cokoliv se stalo, aby tam byl ten druhý. Kromě toho jsme připravili celý systém náhradníků, všechno bylo docela dobře promyšlené. Ovšem nejvíc mě překvapilo, a to velmi příjemně, že všechny celebrity, které jsem oslovil, to přijali. Ani jeden člověk mi neřekl, že je to blbost a nepřijde. Ani jeden. Všichni hosté, nakonec jich bylo 49, opravdu přišli a navíc bez nároků na honorář a na dopravu. S nikým nenastal žádný problém. Ze všech jsem cítil, že mě přišli podpořit a chtěli, aby se to povedlo. Jenom jeden člověk se přišel trošku jako handrkovat a to byl Marek Wollner, moderátor České televize. Asi to bylo tím, že ho tam delegovalo nakladatelství XYZ, partner toho Talk Maratonu, které pak v rekordním čase vydalo z akce knížku Talk Maraton. A Marek v té době v tomto nakladatelství vydával taky knížku. Ale nakonec jsem byl za jeho poněkud konfliktní vedení dialogu rád, protože mě zase nastartoval. Na druhé straně byli mezi hosty lidé, kteří mě vyloženě přišli povzbudit, podpořit, podržet, hlavně Jirka Pomeje. Přišel na řadu někdy v noci a já byl tak strašně unavený,
A tak nějak mi nebylo dobře, že jsem chtěl skončit. Dokonce už jsem poprosil Zdeňka Nováka, ať to všem oznámí. Jenomže Pomík vrazil do šatny a rezolutně prohlásil. Tak to teda ne. Když už jsem vstal ve 3 ráno a přejel celou Prahu, tak ještě se mnou to tady přežiješ, pak si dělej, co chceš. Šli jsme tedy na jeviště, začali mluvit, on byl pozitivní, hecoval mě a já měl najednou pocit, že mě vzal do náruče a přes krizi mě přenesl. Když jsme skončili, neodešel, zůstal, vše sledoval, dokonce mi hodil košily, abych se převlékl, jako by mě chtěli ochránit. Další takový byl Zdeněk Šarapatka, bývalý šéf kanceláře předsedů vlády. Spolu s ním tam byl ex-zbormistr Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, který už bohužel není mezi námi, tak se mi o něm nechce špatně mluvit, ale tehdy se dostavil tak opilý, že nebyl schopný říct souvislou větu. Jelikož znám jeho složitý osud, tak to mohu pochopit, ale Zdeněk Šarapatka situaci prostě zachránil. Těch, co mi výrazně pomohli, bylo víc, například Petr Novotný, Zvěřina z Václaváku, jak se svého času prezentoval v reality show Vyvolení Petr Zvěřina, nebo Filip Trojovský, který se zase proslavil v show Big Brother. Nad ránem, když přišla 6.-7. hodina, tak to všichni brali, že už se to povedlo. Že už běžím vlastně jen tu cílovou rovinku a že doběhnu třeba po 4. Přesně si pamatuji, kdo tam tehdy byl. Libor Bouček, Standa Hložek, Jiří Paroubek, Světlana Zárubová, dnes Vitovská, Sára Saudková, celý peloton pak uzavřeli Michal Kocourek, ředitel divadla Kalich a Alexej Piško. Přiznávám, že vůbec nevím, o čem jsme se bavili. Sledoval jsem jedinou věc, jak se na hodinách odpočítávaly minuty, sekundy a věděl jsem, že to musím přetáhnout o 5 minut, aby byl rekord uznán. To bylo v pravidlech. Už mi skoro bylo jedno, co odpovídali a na co jsem se ptal. Opravdu se to povedlo. Od agentury Dobrý den jsem dostal certifikát, že jsem držitelem oficiálního rekordu v moderování a protože mediálním partnerem této akce byla Frekvence 1, došlo i na slib Mirku Škodovi a mou účast v presklubu. Takže jsem v poledne skončil, dělal nějaký rozhovor pro iDnes, pak v nějaké takové bláhové domněnce, že si doma půjdu na 2 hodiny lehnout, jel na druhý konec Prahy, což byla úplná blbost, to už dnes vím, protože jsem vůbec nebyl schopen ničeho, natož usnout. A v 5 hodin jsem zase jel na Frekvenci 1, co by host presklubu, který moderovala Helena Šulcová. A kde to dopadlo? Tak.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Přeji dobrý večer panu Zdeňku Polrajchovi. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tvrdím o vás jednu věc, roky, pane Polrajchu, že kdo se dívá na Ano šéfe, na všechny díly, jako by chodil do školy, mohl provozovat hospodu. Souhlasíte s tím?
2: No, já myslím, že od té televize je to přece jenom ještě o trošku nejjednodušší než ve skutečnosti. My se tam občas snažíme asi říct, nebo já tam se snažím říct nějaký moudra, ale furt si myslím, že to nestačí, protože ta hospoda, jsem si uvědomil, jako, že je tak strašně komplexní a složitá věc, že prostě jenom z televize se toho koukat nedá.
1: Právě mám pocit, že o tom to bylo tento.
2: Asi ne.
1: Ne.
2: Asi ne. Já to mám podobný, já když se dívám třeba na tenis v televizi, tak ten forehand jako taky si říkám, to už vím jak na to. Pak si stoupnu na kurt a je to úplně jiný.
1: Mm-hmm. Máme tady spoustu lidí a dotazy. Okay. Otázka, existuje podle vás možnost zlepšení kvality na kuchařských učilištích? A nebo zde vždy bude skupina takzvaných dělníků od sporáku ze závodní dělny, jejímž vrcholem bude aspoň nepřesolený oběd. Rozumíme té otázky?
2: Jo, rozumím tomu. Já si myslím, že český odborný školství by potřebovalo zásadní jako předělávku, abych tak řekl. Myslím, že to vůbec není jako v souladu s dnešní dobou a učí se to hodně postaru a ne moc dobře. A vůbec se nedivím, že ty lidi to nemají chuť to studovat, protože je to takový jako ubíjející. Učí se tam strašně moc teorie, tráví se tam hrozně moc času a to, co dělá tu gastronomii, je tou gastronomii, co je na tom to hezký, což jsou ty suroviny a to jejich zpracování a to, jak se to nadá na ten talíř a všecko okolo toho, tak to se tam učí hrozně málo.
1: Proč nemáte školu?
2: Já? A ji na nic nepotřebuju, upřímně řečeno.
1: Však tak otázka vůbec nestojí, vy nepotřebujete, ale česká gastronomie to potřebuje, ne?
2: Tak a myslím, že v českém školství je spousta lidí, kteří berou peníze za to, aby ty školy udělali dobrý, tak to nechám na nich.
1: Musím vám říct, že když jsem viděl ten díl, já jsem viděl všechny, Ano šéfe, ale když jsem viděl ten díl z učiliště, byl jsem vyděšený z toho, jak tam bylo ukázané, že ty děcka vlastně nevařejí.
2: Pro mě to bylo teda obrovské překvapení a já musím říct, že já jsem svý učení zažil úplně jinak a přesně, myslím, že je to, já nemám rád tyhle velký slova, ale je to jako alarmující situace, pokud jsou tam děti, kteří jsou tam třetí rok a jejich praxe se odehrává na takovémhle principu, že tam někdo vaří a ty oni stojí okolo a koukají na něj, sem tam mi nechají vyválek, knedlík, to je přece je rok 2020, už mělo fungovat úplně jinak.
1: Jak to chodí ve světě, pane Polarenko?
2: Já si myslím, že ve světě to chodí prostě tak, já nevím, nepojeme daleko, do Rakouska. Tam prostě když chcete dělat tuto řemeslo, tak první ze všeho si musíte najít praxi. První ze všeho, aby vás vůbec vzali jako do učení. Jo? Najdete si praxi a pak si k tomu dostudujete pak si najdete tu školu, která vás naučí tu teoretickou část, ale tohle to je prostě o praxi. To je každý řemeslo, si myslím, že je o praxi. Ale tohle samozřejmě daleko víc než nějaký jiný. Já si myslím, že musí se to prostě učit v těch reálích. Nesmí se to učit jenom tak, aby ty děti z té školy jakoby vyšly. A já mám pocit, že to je problém celého toho školství trošku, že se všichni opájí jako tím procesem, že studenti studujou a celkem nemám úplně pocit, že někdo řeší jako jejich studijní výsledky. Takže to si myslím, že je škoda. Já myslím, že by to chtělo změnit tu úvahu o tom.
1: Mimochodem, jak to chodí teď aktuálně u vás? Vy máte svoje podniky, máte ty svoje učně?
2: Mm-hmm. No u nás chodí děti na praxi, který studujou. Máme děti ze školy z Bráníka a máme pár dětí ze školy z Plzně.
1: A vy se vyberete?
2: Oni nám je tam přivedou a řekneme dobrý, tak nám je sem dejte. Někdy jsou lepší, někdy jsou horší, ale tak jako takhle to chodí v životě. No, my si moc nevybíráme. Oni se snaží nám dát někoho jako třeba docela dobrýho a my se snažíme na nich pracovat trošku, pokud je to jenom pro chudé.
1: Tak paní Broky Jarka píše, mám dotaz, je dobré, když lidé amatéři vaří podle citu a ne podle přesných receptů daných nějakou přesnou normou, používá ten výraz. Já vařím na citovku.
2: Někdo vaří na citovku, doma si myslím, že je úplně normální, když se vaří na citovku. Když se vaří v restauraci, tak je to trošku jiná disciplína. Doma vaříme na citovku všichni, ale v restauraci to tak úplně moc dobře nejde.
1: Prosím vás, existuje slavný kuchař, ke kterému Zdeněk Polorajch zlíží?
2: Jasně.
1: Jo?
2: Už bohužel není na světě, je to Robuchon. To je podle mě nejlepší kuchař vůbec, který kdy byl na světě. Toho, co já jsem jako viděl nebo ochutnal.
1: Jenže já jsem tam byl.
2: Kde?
1: V MGM.
2: Jo.
1: A
2: já... Co vám bude říkat?
1: Nic mi to neříká. Byl jsem potom rád, že jsem si šel dát někam steak.
2: Bylo toho málo?
1: Ne, ne, ne. Bylo to zvláštní prostě. Nebylo to...
2: Já si myslím,
1: krevetový salát mě přišel. Nevím, jestli to bylo tím, že tomu blbě třeba rozuměl jsem to nějak blbě, pochopil celý ten koncept a steak dali nakrájený na plátky. Mm-hmm. Nebylo to špatný, ale že by to byl takový. Jako největší zážitek byl, že o dva stoly vedle seděl pan Copperfield a večeřel.
2: Tak to bylo. A při placení to taky bylo dobrý.
1: Nebylo to tak hrozný.
2: Nebylo to tak strašný,
1: ale...
2: Já myslím, že Robuchona jsem vždycky jako obdivoval jeho koncept.
1: A viděl jste ho někdy živě?
2: Jo, mám s ním fotku, stál jsem na tu fotku ještě je to kolik, 5-6 let si myslím, že jsem byl na nějaký akci někde ve Francii, kde přišel mistr a teď teda a jsem pochopil, že být celebritou ve Francii jako něco znamená, protože tam fakt jako taková ta suita okolo něj chodila a bylo vidět, že tam byli samý dobří kuchaři, jako teda jsem se tam dostal náhodou tím pádem, ale bylo vidět, že k němu mají prostě obrovský respekt. A já jsem samozřejmě stál a číhal jsem, až si budeme moct dát fotku, dali jsme si. A já obdivuju ten ateliér, že jo, ten koncept jeho, prostě to, já si myslím, že je to jeden z nejzásadnějších počinů vůbec u gastronomie, já to považuji za úplně skvělý.
1: Přiznám se vám, pane Polorajchu, že se k některým dílům Ano šéfe vracím jako často.
2: Jo.
1: Ten, který jste natáčel u nás v Tišnově, jsem viděl tak 10krát, ale to je něco jiného. Brněnská bohema, U Štěpána, to jsou takový moje oblíbený. Který je váš nejoblíbenější?
2: Já měl hrozně rád, mě se strašně bavil Penzion u Zběhlíka. Mm-hmm. Čistý u Litomyšle, to bylo hrozně hezký. A moc se mi líbilo u Andreje Tlustýho v Lednici.
1: Jasně, to byl taková ta restaurace, už jim.
2: Jo, a skvělej byl pán z Kicbílu, který vaří v Hodoníně. Ten byl úplně fantastický, který se kvůli svojí český manželce odstěhoval z Kicbílu do Hodonína a vaří tam takovou jako alpskou nebo rakouskou kuchyň, s takovou mazáckostí, že radost se na něj dívat.
1: Denis se vás ptá, dobrý večer, pane Polorajchu, co říkáte na krach sítě Jamieho Olivera? Byl jsem o neohromilo, takhle píše, tak to tady je, první lokace šéfa, nyní je to yoga centrum. Jo, jasně, asi první díl, kde jste točili, je dnes yoga centrum, okay. To jen tak dodává, tak se dobahnula. Ale na toho Jamie Olivera se ptá.
2: No, Jamie, samozřejmě je to obrovský jako průser vlastně, že jo, prodělat 1,7 miliardy korun v hospodách. Já myslím, že je to následek neuváženého růstu té firmy a nemyslím si, že on zrovna osobně asi za to úplně může. Myslím, že on okolo sebe musí mít takovou armádu lidí, že by, který prostě dělají ty rozhodnutí asi už i za něj. A to víte, že to je nepříjemný, protože krach hospody je vždycky věc, která je blbá. Přijdou lidi o práci a přijdou investoři o peníze. Je to blbý.
1: Taky jsem byl v jeho restauraci a vůbec mi to nepřišlo drahý. Bylo to úplně srovnatelně cenově jako s jinýma hospodama. Jak je to možný? Když se jmenuje Jamie Oliver, tak to přece musí být všechno o kategorii dražší, ne?
2: No já teda nechci šahat nikomu do svědomí, ale myslím si, že Jamie Oliver je prostě zvláštní fenomén. On se strašně proslavil díky té televizi a v té televizi to umí skvěle udělat, jo? Ale to furt prostě neznamená, že musí být dobrý restauratér za každou cenu. Jo? Lidi nepůjdou platit kopec peněz kvůli tomu, že někdo je v televizi. Jo? Já myslím, že je to o tom, jak řídíte ten svůj biznis a jaký máte gastronomické zkušenosti. Myslím si, že v té Británii je hromada kluků, který to umějí asi líp než Jamie a tohle bude ten následek, ale myslím si, že ten krach jako prostě neuvážený, příliš jako překotný rozvoj si myslím, že snadno může tu hospodu prostě zavít.

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: a má mandát na další několik let.
1: To
0: na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má myslím 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív. Radio Xaver.

0: dnes je u nás Luboš Xaver Veselý. Je to moderátor, spisovatel a po dnešku také český rekordman. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte hrozně moc funkcí, jako nějaký vysoký politik, vysoce postavený.
1: Ano, mnoho psů, zajícova smrt se říká.
0: Aha, no kdo ví, jak to bude. Vydržel jste moderovat 24 hodin, začal jste včera ve 12, skončil jste dnes přesně v poledne a dobrá zpráva, přežil jste to. To byl jediný cíl?
1: Ano. Předně musím říci, že se úplně na začátku jednalo o takovou nadsázku, legraci, která vznikla na dálnici někde mezi Brnem a Prahou, kdy jsme jeli z vystoupení někdy před Vánoci s Petrem Novotným. A já jsem mu vyprávěl o tom, jak jsem potkal na internetu webové stránky, kde jistý Kanaďan v roce 2004 moderoval 24 hodin.

0: hodin tahem a o rok později 36 hodin tahem. Až dnes jsem zjistil, že měl trošku jiná pravidla, že měl 10-minutové přestávky, zatímco...
1: Vy jenom 5.
0: Já jsem měl 5-minutové. Nicméně Petr Novotný ve své provokativní diskusi říkal, vidíš, a toto by se ti taky nikdy nepovedlo.
1: A vy jste se hned nechal vyhecovat. A povedlo.
0: U 9 křížů už jsme se vsadili o velkou šunku, o kýtu vyuzenou, krásnou, dobrou. A než jsme dojeli do Prahy, tak já už jsem to měl vytelefonováno.
1: Já jsem myslela, že už jste měl sliny na jazyku.
0: No, to já taky. Ale říkal jsem si, zkusíme to někde udělat jen tak, jako mezi přáteli, jestli to vydržíme. A můj kolega, producent, kamarád Zdeněk Novák se toho chytnul a najednou to přerostlo v jakousi obrovskou akci. Najednou byly letáčky, najednou byly pozvánky, mediální partneři, sponzoři a najednou to bylo v divadle.
1: A mimochodem byla ta šunka dnes?
0: Byla.
1: Aha.
0: Ve 12 hodin teda osobně Petr Novotný nepřišel, ale poslali po rychlém poslovi krásnou velikou šunku. Mám ji, doufám, v kufru v autě.
1: Pokud už ji někdo nesnědl. Mimochodem, úžasný výkon 24 hodin vydržet mluvit. Dá se vůbec na to nějakým způsobem připravit?
0: Já jsem měl speciální kůru od lékaře, s kterým jsem to skonzultoval. Nebral jsem si žádné pilulky, nebral jsem si žádné podpůrné prostředky, protože lékař tvrdil, že se to dá zachránit nějakým energetickým drinkem, kávou a když se bude konzumovat takzvaně ovocný salát nebo jenom zelenina, popřípadě tu a tam kuře a to už 2 dny předtím. Já jsem to opravdu dodržel a bez jakékoliv chemické pomoci a bez čehokoliv jsem těch 24 hodin vydržel. Je z toho jedno zásadní poznání, jedna zásadní zkušenost pro zbytek mého moderátorského života. Zjistil jsem, že není tak těžké mluvit dlouho.
1: To nevadí.
0: Zjistil jsem, že je daleko těžší poslouchat, držet se ve střehu a vnímat to, co vám sděluje host sedící naproti. Já tam měl hosty po 2, tak tu a tam jsme se taky mezi sebou domlouvali, tu a tam si argumentovali a dávat pozor, být v obraze a sledovat to, co oni říkají, to je daleko větší dřina, daleko větší práce a daleko úmornější záležitost, než mechanicky klást otázky, když mozek vyšle takový ťukaneček a vy to vyslovíte, anebo tam meldovat svoje mediální partnery, to všechno jde samo, ale poslouchat to je nadlidský úkol.
1: A mohl jste si třeba dovolit takzvaně vypnout, že jste třeba 5 minut neposlouchal, že to nějakým způsobem proběhlo, nebo to nejde?
0: Já jsem si hosty sestavil tak, abych tam měl tu a tam během noci, zejména během kritických chvil, což bylo asi tak od 2 hodin do 5, historkáře, to znamená kolega Petr Novotný, anebo třeba Zdeněk Šarapatka, člověk, který napsal knížku z politického prostředí a vyprávěl příběhy jako historky. Což je okamžik, kdy nemusíte sledovat, můžete vypnout a slyšíte, že se mluví. Divák nebo posluchač nepozná, že nedáváte pozor.
1: Takový Petr Novotný, tomu stačí dát jednu otázku a člověk může jít na kafe.
0: Tam nemůžete jít na kafe. Vy se pokoušíte o rekord, ale můžete vypnout, kývete hlavou, jakože to posloucháte, že to přijímáte a řeknete, Petře Novotný, jak zní tvoje teorie hrbu? On má totiž speciální teorii hrbu, tu tady nebudu vysvětlovat. A on spustí svých 6 minut o tom, jak funguje jeho teorie o tom, že každý občan má svůj hrb a že je třeba mu ho občas pohladit.
1: Sám se směje. Ksaver vypíná?
0: No a víte, že máte 6 minut času. Jirka pomeje to samé. Položil jsem otázku, Jirka začal něco vyprávět. Já jsem mohl na chvilku vypnout, ale pořád v té debatě jste, pořád tam ten člověk moderuje, pořád je tam přítomen.
1: Luboš Ksaver Veselý na frekvenci 1. Už za chvilku se budete ptát vy. Budete volat na číslo 257 400 999. A také nám posíláte SMSky. Ty nám píšete na číslo 900 12 10. Díky za ně. Ksavere, kolik jste vypil káv?
0: 3.
1: To mě docela překvapuje, řekla bych, že aspoň každé 2 hodiny.
0: Mně se na to ptalo několik novinářů, mám to přesně v hlavě. Vypil jsem za 24 hodin 3 energetické drinky, 6 ledových půllitrových čajů, 3 kávy a ještě takovou tu vylouhovanou šťávičku po ovocném salátu.
1: A jedl jste opravdu jenom, jak jste říkal, ovoce a kuřecí maso, protože asi kdybyste si dal něco těžkého, tak by vás to uspávalo?
0: Přesně tak. A navíc tam nebyla opravdu možnost měnit pravidla nastavená agenturou Dobrý den, která to hlídala velmi striktně. Tam opravdu nebyl prostor, aby se člověk mohl uchýlit na 10-15 minut na toaletu, vykonat si tam nějakou velkou potřebu a jít zpátky. Takže i tuto věc jsme museli konzultovat s lékařem, abych to těch 24 hodin vydržel. Museli jsme na tom pracovat 3 dny předem.
1: Vy jste vlastně měl 5minutové pauzy, takže to jste si vždycky jenom odběhl na malou a vrátil se?
0: 55 minut se moderovalo, 5 minut pauza a komisař té dohlížející agentury byl velmi striktní.
1: Oni to brali vážně?
0: No, oni to brali velmi vážně a i já to bral vážně, už jsem si z toho nemohl dělat srandu.
1: Nemohl se vyvlíknout.
0: Když tím všichni ostatní žili, už to byla vážná záležitost. Když bylo 55:00, tak on řekl stop a nedej bože, když tam byl host, který ještě chtěl doříct větu, tak už vám vzal další minutu z těch 5 minut pauzy. Cestou do šatny jsem odhazoval tričko, tam jsem měl připravené jiné na každou hodinu. A když jsem se ještě musel jít vyčurat, tak to bylo tak akorát, abych se včas vrátil. Kdybych se opozdil o 20 vteřin, už bych neudělal rekord.
1: Jak jste měl pojištěné, aby třeba některý host nepřišel o 15 minut později a nepokazil vám ten rekord?
0: Kvůli tomu jsem měl vždycky 2 hosty, nechtěl jsem nic riskovat. Ovšem zádrhel byl jen jeden, když se nedostavil Michal Pavlíček, ale naštěstí to doslova a do písmene zachránila Diana Kobzanová. Diano, děkuju, jestli sedíš v autě a posloucháš, byla si báječná.
1: Mám pocit, že Dianě dnes odtáhli auto, takže nás v něm asi neposlouchá, nicméně chcete tím říct, že vám vytrhla trn z paty?
0: S tím jsme kalkulovali, že se může stát, že někdo přijde pozdě, což se stalo. Sámer Issa, Petr Janda přišli o chvíli později, myslím o 15 minut, ale od toho tam byl druhý host. Navíc jsme měli 3 náhradníky na telefonu, o kterých jsme věděli, že jsou blízko a jsou schopni do 10 minut být v divadle ve dne i v noci.
1: Je tu dotaz od Marie z Příbrami. Kdo z hostů byl nejzábavnější?
0: Těžko říct, mě těch 24 hodin splývá a když řeknu nějaké jméno, tak těm ostatním ublížím. Já můžu říct, kdo mi nejvíc pomohl, kdo mě nejvíc jakoby nakopnul, když už se to chýlilo k tomu, že řeknu, já to vzdám.
1: A to byl ten moment ve 2 hodiny ráno?
0: Přišel jsem do šatny těsně předtím, než měli jít na scénu fotomodel Milan Ruchař a Jiří Pomeje. Já už nemohl a Zdeňkovi Novákovi, našemu producentovi, jsem řekl, běž tam a řekni, že už nemůžu. A Jirka Pomeje naprosto striktně řekl, ne, když už jsem kvůli tobě vstával, tak jdem.
1: Kdo měl největší úspěch z hostů? Na koho přišlo nejvíc lidí?
0: Jednoznačně Tomáš Werner, mistr Evropy v krasobruslení, Helena Vondráčková, Hana Zagorová. Pokud to opticky můžu změřit, tak nejvíc lidí přišlo na závěr. To se dostavilo hodně novinářů, jestli se toho zdárného konce dočkám nebo ne.
1: Kolik lidí prošlo divadlem Palác za těch 24 hodin, aby se podívalo na Xavera?
0: Pokud mám správnou informaci, tak asi 13 lidí.
1: Dnes jste domoderoval ve 12 hodin. Šel jste si na chvilku lehnout?
0: Nešel. Procházel jsem se kolem Vltavy a tam jsem si pobrečel. To je co?
1: Proč?
0: Nevím, prostě se dostavily emoce.
1: Jasně. Dnes ale lehnete a určitě usnete, že?
0: Myslíte?
1: Doufám, přála bych vám to. Od roku 2002 moderujete tady u nás na Frekvenci 1 pořad, který se jmenuje Křížový výslech. Kolik už hostů ve vašem pořadu bylo?
0: To jste mě dostala. Spousty.
1: Nikdy jste to nepočítal?
0: Všichni ministři, všichni předsedové vlád, 2 poslední prezidenti, všichni superstáři, kdo v této zemi něco znamená, prošel Křížovým výslechem, kromě 2.
1: A to?
0: Oldřich Kaiser, Jaromír Nohavica.
1: Nechtěli přijít, byť jste je zval?
0: Zvali jsme je několikrát, dokonce už jsme s Jaromírem Nohavicou nějak komunikovali, pak k tomu nedošlo. Možná to dělají proto, abych nemohl tvrdit, měl jsem všechny v této zemi, co něco znamená.

právě někam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.

0: Nezapomenutelný moment křížového výslechu?
1: Asi úplně první s Petrou Buzkovou.
0: Nervozita?
1: 2. září 2002.
0: A nezapomenutelný moment v tom smyslu, že někdo na sebe prozradil to, co dosud nikdy neřekl? Byl to třeba případ premiéra Topolánka, který tady přiznal odloučení od rodiny?
1: Takových věcí, které tady zazněly a potom oběhly média, bylo několik. Poslední třeba slavná kauza, která před pár dny vyvrcholila u soudu, byl Martin Michal a Helena Vondráčková versus Kateřina Brožová aneb Trabant a Mercedes. Takových věcí tady bylo několik. A manželé Topolánkovi si vzkazovali přes křížový výslech lecos.
0: Vraťme se k tomu prvnímu.
1: Tehdy jsem celý vyklepaný položil historicky první otázku na frekvenci 1 a v tu chvíli Petře Buzkové zazvonil mobil. Ona se chvilku hrabala v kabelce.
0: Tím pádem neodpovídala.
1: Řekla, prosím tě, já jsem teď tady v rádiu na nějakém rozhovoru, zavolej mi později. Tak já jí znovu pokládám otázku, jí znovu zazvonil mobil. A ona ho zase vzala do ruky. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem jí řekl, tak co, Petro, budeme si povídat?
0: A co ona?
1: Zarazila se, protože jsem jí tykl, nicméně od té chvíle byl regulérní rozhovor.
0: Koho z hostů se nejvíc bojíte?
1: Já se nikoho nebojím.
0: Máte před někým respekt, když třeba přijde prezident, je to jiné, než když přijde jiný host?
1: To zcela určitě, ale nevím, jestli se to dá nazvat respektem. Já se na všechny hosty těším, věřím této stanici a tomu pořadu a nikdy tady nebyl špatný host, což není promotion, to je prostě fakt.
0: A měl jste někoho, kdo vůbec nekomunikoval, neodpovídal na otázky?
1: Za celou dobu jsem měl takové hosty jenom dva. Tím prvním byl herec Pavel Landovský.
0: Nechtěl odpovídat, nebo jste ho nebavil?
1: Nevím, přišel podrážděný. Proč mě taháte do rádia, já nechci nic vyprávět v rádiu, proč jsem tady? A v dobré pohodě jsme se nepotkali ani s Veronikou Žilkovou.
0: A už jste si to vyříkali?
1: My si nic neudělali.
0: Nic jste si neudělali, jenom jste si neseděli?
1: Byl to velmi chladný rozhovor, nic zlého, nikdy jsme neválčili, nic se nestalo.
0: Hosté v pořadu Křížový výslech zároveň odpovídají i na chatu. Jak stíhají odpovídat vám na vaše investigativní otázky a ještě psát na počítači?
1: Já nemám investigativní otázky, ale takové, které mě samotného zajímají. To se někdy dostanu pod kůži, to je jen nadstavba, tu a tam se nám to stane. Nejsem tolik investigativní jako vy, paní kolegyně. Jak to stíhají na chatu? Máme tu speciální paní asistentku, která všechno zapisuje, takže host během písničky nadiktuje odpověď a paní Gábina nebo paní Alena bleskově všemi deseti vše zaznamenají.
0: Ve studiu je také webová kamera. Změnila třeba nějak náladu? Dáváte si víc pozor, Xaver, když vás snímá?
1: Ne, já ji vždycky vidím z té druhé strany, nevnímám ji. Já mám pocit, že ani moji hosté ji nevnímají. Já nevím, jak to děláte vy, paní kolegyně, ale já hostům neříkám, že je tady kamera.
0: My jim to většinou řekneme. No i vám jsme to řekli.
1: Oni si toho většinou nevšimnou.
0: Je tu dotaz od Aleny Č. z Kladna. Scháníte si hosty sám?
1: Hosty do pořadu nebo domů?
0: Hosty do pořadu, ne domů.
1: Domů si zvu hosty sám, do pořadu ne. Tady na frekvenci 1 je to vždycky dohoda mezi programovým ředitelem, moderátorem a dramaturgem Jakubem. Uděláme seznam a produkční, naše hodná Alenka, hosty obvolává a snaží se vše skoordinovat časově tak, abychom v týdnu neměli třeba samé zpěváky nebo herce, abychom tam měli politika, sportovce, zpěváka, no nezávidí mi to.
0: Proslul jste na frekvenci 1 bleskovým dotazníkem, tak schválně. Jak byste obstál vy? Co se vám vybaví, Xavere, když se řekne cigarety?
1: Zakázal bych to.
0: Sladkosti?
1: Vášeň.
0: Víno?
1: Nemusím.
0: Fotbal?
1: Věřím jim.
0: Jiří Paroubek?
1: Vážím si ho, ale nevolím ho.
0: Sex?
1: Výsostná záležitost dvou, maximálně tří lidí.
0: Láska?
1: Jedna je mezi kapkami deště a druhá z pasáže.
0: Upír?
1: Spolehlivost.
0: Peníze.
1: Nutnost.
0: A Petr Novotný?
1: Kamarád.
0: Teď máte půl minuty chráněného času. Půl minuty pro sebe, říct můžete cokoliv, co vás napadne.
1: Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili tu bláznivou, šílenou moderátorskou akci Talk Marathon. Určitě bych chtěl poděkovat Frekvenci 1, protože nám byla parádním mediálním partnerem a já musím říct, že jsem na to velmi pyšný, že tahle prestižní stanice šla s námi do takového nejistého projektu, protože nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. A ve chvíli, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem myslel i na Frekvenci 1 a neudělal to. Děkuji kolegům z Frekvence 1, protože spousta z nich se přišla na mě do divadla podívat. Děkuji.
0: Tak to byla půl minuta pro Luboše Xavera Veselého. A teď už je váš. Volejte mu právě teď.
2: Chtěl bych se zeptat, co říkáte tomu, že už asi před 3 lety získal podobný rekord moderování také Richard Langer.
1: Jasně, já tam tenkrát byl hostem, jenomže pan Langer žádný rekord nezískal, když se na to ptáte. Existuje jediná agentura, která je schopna tyto věci evidovat a rekord oficiálně ustanovit. Ta u toho tehdy nebyla, Richard Langer si nenechal rekord zaregistrovat. K tomu můžu říct jedině to, že to byla jenom jeho chyba.
3: Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Ve vašem pořadu jste kdysi dávali možnost aspoň jednomu posluchači, aby mohl položit vašemu hostovi otázku. Proč jste to vlastně zrušili?
1: Každý pořad se vyvíjí. My jsme postupem času přišli na to, že pořad je daleko pružnější a svižnější, když tam má otázky pouze moderátor, případně se využijí SMSky nebo maily. Pokud máte na hosta přímý dotaz, máte možnost chatu na adrese www.frekvence1.cz.
4: Dobrý den, tady Vašek z Náchoda. Chtěl bych se Xavera zeptat, jestli se vážil před a po rekordu. Kolik byl rozdíl?
1: Na začátku i na konci jsem se opravdu vážil, protože jsem chtěl vědět, jaký to bude mít na mě vliv a proto vám můžu přesně říct, jaký byl rozdíl. 3 kila.
5: Dobrý deň, reláciu pána Veselého na Frekvenci 1 považujem za špičku a chcela by som sa spýtať, či pripravuje ešte nejakú inú, či už na Frekvenci 1 alebo niekde inde. No skrátka, na čo sa môžeme ešte tešiť?
1: Nepřipravuji nic, protože 2 pořady mi běží tady na Frekvenci Křížový výslech a v České televizi Café X.
0: Tady je jeden SMS-kový dotaz od pana Zajíčka z Ostravy. Která celebrita je nejprotivnější?
1: Neřeknu, ale mám v tom naprosto jasno.
0: Ivana České Budějovice se ptá, s kým toužíte udělat rozhovor za každou cenu? S nějakou světovou celebritou?
1: S Michailem Gorbačovem. Spousta celebrit mě velmi příjemně překvapila. Volal jsem třeba Pepovi Klímovi, který tehdy točil Pronovu a byl strašně vytížený. Přes den vůbec nemám čas, ale když mě pozveš někdy v noci, tak 100% přijdu. Upozornil jsem ho, že to není za prachy. To vůbec nehraje roli. Naprosto stejně zareagoval i Radek Jon. Hana Zagorová řekla, přijdu po koncertu. Nešla si ani domů odpočinout, rovnou přijela a ještě mi přivezla energetický nápoj pro povzbuzení. Překvapil mě Josef Laufer, kterému jsem zavolal a on, aniž by se ptal na podrobnosti, řekl, napište mi, kdy tam mám být, kde to je a já tam 100% budu. Poslal jsem mu tedy SMSku a on tam opravdu byl. V průběhu akce se odehrály věci, které pak žily svým vlastním životem. Prvními hosty například byly Jana Bobošíková a zpěvák Zbyněk Drda, jehož tehdejší europoslankyně pozvala do europarlamentu. Po čase jsem četl nějaké noviny, kde byla reportáž ze Zbyňkovy návštěvy v Bruselu a on to komentoval. Byl jsem na Talk Marathonu u Xavera a paní Bobošíková mě dala voucher do europarlamentu, tak jsem tady. Báječní a vstřícní byli všichni. Jiřího Paroubka jsem začal zpovídat v 8 ráno a poděkoval jsem mu, že kvůli mě tak brzy vstával. A on mi na to, to já vstával o hodně dřív, byl jsem kvůli vám u holiče. Žertoval a dokonce i on se mi snažil zvednout náladu. Ostatně tady je seznam těch, kdo tam byli. Jana Bobošíková, Zbyněk Drda, Chantal Poulain, Jiří Mádl, Antonín Panenka, Valérie Zavadská, Sámir Issa, Robert Vano, Radek Jon, Jaroslav Svěcený, Helena Vondráčková, Martin Michal, Osmany Lafita, Ladislav Štajdl, Petr Janda, Jan Saudek, Michal David, Dalibor Janda, Lucie Šelhánová, Diana Kobzanová, Jiří Adamec, Tomáš Werner, Hana Zagorová, doktor Miloš Táborský, Josef Klíma, Marek Volner, Petr Novotný, doktor Luboš Chaloupka, Bohumil Kulínský, Zdeněk Šarapatka, Jiří Pomeje, Milan Ruchař, Filip Trojovský, Petr Zvěřina, Pavel Novotný, Eva Eichmajerová, Martin Baťha, Václav Uptěr Krejčí, Michal Šeda, Libor Bouček, Stanislav Hložek, Jiří Paroubek, Pavel Poulíček, Světlana Zárubová, Iveta Bartošová, Sára Saudková, Josef Laufer, Alexej Piško...

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 19. A naším hostem je Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste, pane prezidente, mužem, který zažil lecjaké krize v politice. Muž, o kterém se určitě dá říct, že je politik praktik zkušený. Co toto bude znamenat pro ten stan? Je to podle vás konec té politické strany? Nebo se otřepou takzvaně?
2: Nevím, já opravdu, jestli mě něco nezajímá a nezajímalo mě to nikdy, je hrát si na detektiva a investigativního novináře a všímat si rozporu ve výroku toho či onoho a tak dále. Já fakt zdaleka nevím všechno to. Všichni tady určitě víte víc než já. Já nechci spekulovat, co ještě už se naznačuje a bude a na koho to ještě dopadne. O tom fakt netuším. Netuším já vůbec nic. Úvahu, že musí padnout tahle vláda kvůli téhle té straně jedné z pěti koaličních stran, nevím. Já fakt tohle to nevím. No, nevím, že to je obrovský úder. To v každém případě je, ale že bych prognozoval, co to udělá s touto stranou. Opakuji, když jsem sem šel, tak několik lidí mi říká, no, to bude konec téhle strany a téhle vlády. Já jsem skeptický, prostě když jsem viděl včerejší Fialův projev, tak to myslím, že nic se neděje, jedeme dál, jako to nevidím dobře takhle, v tomto smyslu, že by to znamenalo nějakou změnu.
1: Dobře, Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu o 7%. Odcházející guvernér Rusnok vyzval nás občany, abychom šetřili.
2: Tak já patřím
1: mezi... Bude jak ta Lajnová, ten Rusnok.
2: Já patřím mezi ty ekonomy, kteří považovali vzestup úrokových sazeb centrální banky za krok správný, racionální, nezbytný. To, že pláčí všichni možní, že si nebudou moct koupit pomocí hypotéky byt, že tadyhle ta firma říká, já jsem si chtěla teď půjčit peníze, protože jsem chtěla udělat tuhle investici, že to či ono. To je přeci jasné. To tak nemůže nebýt. A jestli vznikne velikánská inflace, no tak ta inflace nastává proces, ekonomové říkají, desinflace. Proces desinflace je složitá, těžká politika, která bolí, která znamená, že prostě spousta věcí se oseká, spousta věcí nebude. Když vám k severu bude se zvyšovat cena toho či onoho, tak nakonec řeknete, že nebudete vysílat 5 programů denně, ale jeden program, 3, 4 a tak dále. No to musí každý občan naší země. Jestli má někdo nasyslováno dostatečný polštář kolem sebe, tak může dále v pražských nočních podnicích vyhazovat peníze večer. To ano, ale jinak jako musí to znamenat přiškrcení lidského konání a jednání 10x potrhuji. Musí. Takže je to nepříjemné, blbé, hloupé, řada investice neuskuteční, řada nezbytných nákupů se neprovede, nepřijdete příště v nové vestičce, protože už to, se to zdraží a tak dále a tak dále. Takže v tomto smyslu já jsem zastánce růstu úrokových sazeb. Vy jste řekl druhou půlku toho výroku, že
1: lidé mají šetřit, ale promiňte ještě k tomu drobnost. Já jsem možná úplně nepřesně řekl, že o 7%, na 7%,
2: ne, jo, vy jste to já pochopil správně. Já jsem vás severe nechtěl opravovat, no, aby ten navík si nehrál na pana profesora, tak jsem to jako přešel, tak jsem to přehlédl.
1: Abychom byli přesní, na 7%. A ještě řekněte, kam až to může jít? Kde je to ještě zdravé?
2: Nechci prorokovat a nechci nový bankovní radě. Mám s ní strach trošku. Nejsou to lidé, které já bych vybral do té bankovní rady, ale nejsem prezidentem. Tak
1: a šetřili. Abychom šetřili.
2: No, abychom šetřili. No, nevím, tak jako inflace v jednom slova smyslu se vyléčí jedině tím, že ty peníze inflované prostě tím komínem prolétnou. V tomto smyslu jedině tak se toho vynulujeme, tu inflaci. Prostě, když ty nadměrné peníze se díky tomu zvýšení cen prostě postrácejí. Takže šetřit, no tak pan guvernér má pravdu v tom, že čím víc budeme vydávat, tak tím se bude inflace zrychlovat. To je naprosto, naprosto jasné. Že by šetření jako tuhle inflaci zastavilo, to nevím. To já myslím, ať racionálně každý člověk zachází se svými penězi a usoudí, jestli potřebuje ještě šesté kozačky na zimu, ta či ona dáma, nebo to já nechci nikomu radit.
1: Koněvova ulice na Praze 3 má být přejmenována. Doklady si bude muset měnit 5000 lidí a téměř 600 firem. Takovéto politické gesto, tedy přejmenování ulice, myslíte, že to je dobré, nebo je to politická chyba?
2: Prostě já zastávám názor, že se historie stala, odehrála a neodestaneme ji a nezbavíme se ji tím, že budeme dělat některé takové násilné kroky. Já bych prostě sochy neboural. No, sochy odrážejí svou dobu, svého vzniku, jsou obří výpovědí o různých fázích našich životů. Dobře, nevím, myšlenka, že to bude znamenat pro řadu firem změnu hlaviček na jejich dopisních papírech, to určitě ano, ale teď už se dopisy Xavere nepíšou, teď už se píšou jenom e-maily a tam je to skoro jedno asi, tam je to zadarmo, nevím.
1: Tak takže nic
2: tenhle
1: moc,
2: argument pro mě není ten...
1: Nic
2: ten,
1: moc se neděje tedy.
2: Tenhle argument pro mě není přesvědčivý. Já bych byl velmi, velmi opatrný a zásadně jsme odmítali celou tu americkou cancel culture, prostě ten najednou to bourání těch soch a tak dále, to já prostě akceptovat v žádném případě nemohu.
1: Mám velkou radost, pane prezidente, z této věci. Knížka Pane prezidente, neboli ty nejzajímavější myšlenky z toho našeho společného povídání v uplynulé době, chci to říct našim divákům, teď jak dotočíme, tak vy jich podepíšete, že několik, já se na to těším. Chci poděkovat za spolupráci. Mm-hmm. Všiml jste si jedné zajímavosti na té obálce?
2: XTV?
1: Ne, tady tak jako podívejte.
2: Jak jsme si podobní, jako jo?
1: No to bych neřekl, ale kolegové říkali, že na tom vypadáme zhruba stejně staří.
2: To jo.
1: Nevím, jestli já tak jako staře ve vašem věku, promiňte, nebo vy tak mladě ve věku,
2: ne,
1: mladé.
2: Já myslím, že to vás schválně postařili jako nebo něco takového. Ne, v tom to není. Já jsem chtěl poděkovat za tu knížku. Přiznám se, že jsem ji jakoby dostal ke svým narozeninám a vznikla bez mé jakékoliv účasti. Vznikla za mými zády a byl mě najednou přinesen jako dárek narozeninový balík těchto knížek. Tak jsem tě takhle otevřel a přiznám se, že jsem to ještě nedostatečně nepročet, neprolistoval a tak dále, ale je to pěkný duch. Jestli si to najde nějakého čtenáře, tak budu rád. No.
1: Skvěle. Příště již 20. díl, pane prezidente, budeme točit o prázdninách?
2: Já žádný, dobře víte, že já dovolené neuznávám, já dovolené žádné nedržím, tak jako pro mě to je jedno, pro mě je to den jako den.
1: Těším se za 3 týdny, pane prezidente. A ještě jednou díky za tu knížku.
2: Děkuji pěkně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Překvapuji, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a budete vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem
1: to
0: nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, pak nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda anebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat, nejenom v sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Helena byla pro spoustu lidí modla a já od začátku cítil, že se pohybuji vedle hvězdy. Bylo to stejné, jako být vedle Karla Gotta. Lidé ji milovali, chtěli ji vidět na vlastní oči, prohodit s ní aspoň pár slov. To bylo příjemné, ale zažil jsem s ní několik situací, na něž se léta snažím zapomenout a nejde to. Vystupovali jsme spolu 2 roky, průměrně 11krát za měsíc. Už měla problémy s chůzí, bylo to těsně po smrti Jirky a tak se mě pustila hodně blízko. Dokonce jsme spolu byli na dovolené na Krétě, ještě s Vladimírem Bernáškem, redaktorem Plzeňského rozhlasu, s nímž Helena také často spolupracovala. A na to nevzpomínám rád. Třeba na moment, kdy chtěla v klimatizovaném taxíku otevřít okénko a když jí to řidič zakázal, tak mu jednu vrazila. V tu chvíli bych se radši neviděl. Ještě horší pocit jsem měl, když jsme opouštěli restauraci jednoho krajana po velmi dobré večeři, na níž nás pozval, a Helena

s nonšalancí pronesla. Děkujeme za večeři, stálo to za hovno, zase rádi přijdeme. Ten dobrý muž naprosto stuhl, způsob jejího humoru nechápal a nevěděl, co si o tom má myslet. Podobně byli zaskočeni muž a žena v restauraci, s nimiž jsme se seznámili, a Helena v jednu chvíli směrem k té paní pronesla: ty musíš mít zlatou, že on na tebe vleze. Byla taková a měla chvíle, kdy její humor měl hodně blízko ke krutosti. Ale na druhé straně jsem byl svědkem toho, jak v noci sama sedávala na terase a hořce plakala. Ona, která všude vyvolávala smích, žertovala na počkání a pro jadrné slovo nešla daleko. Najednou se celá schoulila a otřásala se vzliky. I když spoustě lidem pomohla, měla svou temnou tvář, o které ne každý věděl. Vybavuji si situaci, kdy jsme byli v porotě soutěže Gay Man v brněnském Bobby centru. Spolu s Michaelou Jílkovou, Ilonou Čákovou, Martou Kubišovou, Robertem Vanem a Vaškem Neckářem. Měli jsme s Helenou společnou šatnu a přišli tam za námi dva gejové, které Helena se slzami v očích ujišťovala. Kluci moji, já vám to registrované partnerství vybojuju, i kdybych si měla ve spacáku lehnout do parlamentu. Seděla proti nim ve svých pověstných duhových šatech, v klobouku a střevíčkách s kopretinami. Chlapci děkovali a ona byla dojatá. Sotva se za nimi zavřely dveře, ulevila si: to je dost, že vypadli buzeranti za sraní. Jiné historky naopak byly úsměvné. Jednou jsme otevírali obchodní dům v Brně. Heleně se chtělo na záchod, ale ten byl od pódia velmi daleko. Helena by to nezvládla, představení mělo začít za pár minut. Ale za jevištěm byly v kbelíku dvě kytice připravené pro nás. Tak Helena kytky vzala, do kbelíku se vyčůrala a pak je tam zase vrátila. Obchod jsme otevřeli, na jevišti byla jako vždy skvělá. Oba jsme dostali kytici, já jí držel naprosto nepatřičně za horní část, ale Helena jí popadla jako pravá dáma, aniž by hnula brvou. Taková byla Helena, kterou jsem poznal. Na jedné straně zábavná a obětavá, pro děti z dětských domovů dokázala udělat mnohé, když měl někdo problém, pomohla, dokázala lidem rozmluvit sebevraždu nebo rozvod, sehnala práci i byt, nic pro ně nebylo nemožné. Na kolegy, které měla ráda, nedala dopustit a do krve je hájila, když se jich někdo dotkl. Měla velké srdce, ale nosila v sobě také kus jedovatosti a já nikdy nezjistil, kde se to v ní vzalo. Jako tlusťoch jsem jí v mnoha věcech rozuměl, v jiných jí zase nerozuměl vůbec. Ale byla to velká herečka, o tom není sporu. Vlak dětství a naděje nebo Homolkovi, to byl její velký herecký koncert. Když jí dostal do ruky režisér, jako byli třeba Karel Kachyňa nebo Jaroslav Papoušek, tak hrála vším, očima, gesty. Ale u Zdeňka Trošky, který je jinak nesmírně chytrý a talentovaný, hrála hlavně tloušťkou a asi to bylo tím, že když Zdeněk natočil první díl své trilogie Slunce, seno, jahody, tak byl hrozně mladý a stačilo mu to. V dalších dílech už to tak zůstalo. Několikrát jsem jí to řekl, vždycky mi vynadala a řekla mi, že jsem vůl a možná měla pravdu. Jen jednou mi dala za pravdu a to na dovolené na Krétě. I když jí právě tyto Zdeňkovy filmy přinesly největší slávu, trvám na tom, že ve všem ostatním byla lepší. Na první místo bych dal Kachyňu v seriál, na druhé pak její účinkování v Gogolově revizorově v Činoherním klubu v 60. letech. To jsem sice neviděl osobně, protože jsem se ještě nenarodil, ale naštěstí z jednoho představení existuje filmový záznam. Za mocí vděčím, učila mě, jak se chovat na jevišti, jak se navazuje na nahrávku, měla se mnou hodně práce, protože moderátor jsem nebyl a ona se ho snažila ze mne udělat. Dostal jsem od ní spoustu cenných profesionálních rad. Například tvrdila, že v botách, v nichž člověk jede na vystoupení, nesmí vkročit na jeviště. Vždycky měla náhradní boty, do nichž se přezula a já to tak dělám také. Po jejím boku jsem byl hostem v několika televizních pořadech, například u Jiřího Krampola v Nikdo není dokonalý. Ukázala mi spoustu věcí, poznal jsem, jak vypadá televizní natáčení, ale také jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života filmové hvězdy. Také jsme spolu poznali kus světa, nejen toho našeho českého, moravského a slezského. Podívali jsme se i do ciziny.
Vystupovali jsme například v Bělehradě pár měsíců po válce. Byla to zajímavá část života. Bohužel jednoho dne jsem pochopil, že to dělat nechci. Vadilo mi stále ježdění mezi Prahou a Brnem a popravdě trochu jsem přestával Heleně rozumět. Ani přesně nevím, který to byl rok, ale jednoho dne na podzim jsem jí řekl, že dokončíme rok a já se budu věnovat svým věcem v Brně. Měl jsem toho normálně lidsky plné zuby. Když jsem jí řekl, že chci na konci roku skončit, okamžitě řekla, tak skončíme hned. Typická Helenina reakce. Došlo k tomu v noci před jejím domem ve Volínské ulici, kam jsem ji dovezl po vystoupení. Vyšla z auta a už se ani neohlédla. Přestala se mnou komunikovat, několikrát jsem jí volal, protože jsme měli nasmlouvaných asi 11 vystoupení. Tak jsem požádal Jirku Krampola, jestli by se mnou ta vystoupení neabsolvoval a on souhlasil. Helena se to samozřejmě dozvěděla, zavolala redaktorce Haně Hešlové z Blesku a brutálně mě pomluvila. Vyšel článek, který mi ublížil hlavně lidsky. Pod titulkem Kdo okradl Helenu Růžičkovou byla moje fotka a Libora Baselidese a šlo o to, že jsem dětem z dětských domovů jedl bombóny. Také tam bylo, že mi dala plnou moc, což nebyla pravda. Navíc to nijak nepokračovalo, nebylo tam ani slovo o tom, že bych plnou moc nějak zneužil či něco ukradl. Každopádně paní redaktorka Hešlová se mi už mnohokrát omluvila, aniž bych to od ní chtěl. Od té doby už jsme se s Helenou nikdy neviděli. Když umírala v Plzni, vzkázala mi, abych za ní přijel, že si spolu ještě něco musíme vyříkat. Ale já tam nejel, nechtěl jsem se zachovat nepředvídatelně a tak jsem jen vzkázal, že už jsem na všechno zapomněl a ať se drží. Ona přesto naléhala, abych přijel, tak jsem slíbil, že o tom budu přemýšlet. Jenomže pak jsem si 4. ledna 2004 ráno pustil rádio a tam hlásili, že Helena Růžičková zemřela. Pochopil jsem, že smrtí nic nekončí. Než jsem to v sobě totiž vstřebal, trvalo mi to ještě několik let. Heleně jsem opravdu za hodně vděčný. Byla to skvělá zkušenost a nakonec si říkám, že to vlastně stálo za to.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, to je...
1: Ne, je pěkný,
2: výborný routí.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Jo. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Jsem si, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka. A já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80., dnes je 8., on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny
2: souvislosti. Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země paní Danuší.
1: Ano. A udělá mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: No, tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale... Ksavere,
1: no tak,
2: já tak
1: kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no tak, to všichni víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivo osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky...
2: Krásně. Tady to opravdu
1: pane Holče, ale nezlehčujte, toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: No jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.

si botol přestal chvést. Hlava a orel padají mi

Ještě než vstoupíte do Bellagia, vychutnáte si pohled na obrovskou rozlehlou zpívající fontánu, vodní plocha 32 000 metrů čtverečních, která je v akci každou půl hodinu v kteroukoliv denní i noční dobu obložená turisty ze všech stran. Teď hotelová hala. Dominantou je překrásný skleněný artefakt Floridicomo, tedy 190 metrů čtverečních parádních skleněných květin. Vždy pod tím stojím několik desítek minut. Součástí Bellagia je proslulá botanická zahrada s rozsáhlým skleníkem. Vzácné květiny, zejména orchideje, se tady mění v pravidelném vzorci podle ročního období. Viděl jsem pouze varianty jaro a podzim a je to velká a voňavá podívaná. Bellagio Resort je mimořádně oblíbeným místem hráčů pokru a zejména těch profesionálních a poloprofesionálních. Hráči pokru v žertu nazývají hernu v Bellagiu office, kancelář. Vysoké limity při pokru lákají hráče do takzvané Bobby's Room, která nese jméno po profesionálním hráči pokru Bobby Baldwinovi. Ten také patří mezi důležité lidi Las Vegas. Je narozený roku 1950 v Oklahomě, kde vystudoval univerzitu. Jeho bilance v pokru činí do roku 2010 plus 2 300 311 dolarů. Stal se nejprve poradcem kasína Golden Nugget a posléze na nějaký čas prezidentem společnosti. Je považován za uznávaného znalce a manažera pro provoz kasín. V celém Bellagiu najdete řadu hodnotných uměleckých děl, zejména obrazů. Probíhají tady pravidelné výstavy nejuznávanějších umělců. Historicky tady měla svoje místo osobní sbírka obrazů Steva Wynna. Ta logicky odputovala se svým majitelem. Nějakou dobu zde visel i jeden z nejvzácnějších obrazů všech dob, Larev Pabla Picassa. Hotel Bellagio získal 14 let za sebou od roku 2000 prestižní označení AAA Five Diamond Award, což je nejvyšší oficiální poklona pro hotelové služby. A teď gastronomie Bellagia, což je samostatný a mimořádný příběh. Celkem 3 hotelové restaurace mají michelinské hvězdy. Po jedné restaurace Picasso a Le Cirque a dokonce 2 má ve svém štítu restaurace Michael Mina. V žádné z těchto restaurací jsem zatím nic nejedl. Celkem mě překvapilo, že tam nejsou nijak dramatické ceny. Myslím, že je v Praze několik restaurací, kde jsou jídla dražší. Klidně bych tam šel, jenže procházíte-li Bellagiem, narazíte stejně jako ve Wynnu na jejich bufet a tam já mám silné pouto. Je to krásná stylová restaurace se švédskými stoly a na nich všechno, na co si vzpomenete. Opět platíte u vchodu mezi 30 až 50 dolary a jíte a pijete, co se do vás vleze. Osobně mám bufet v Bellagiu na 3. místě, hned zatím ve Wynnu a v Arii, ale už jsem byl kolegy několikrát umravněn, že v tomto Bellagiu křivdím. No, svět není spravedlivý a v Las Vegas už vůbec ne. Možná je štěstí, že mám tyto restaurace na dosah jen pár dní v roce. Bufet v Bellagiu je jedním z největších restauračních podniků na světě. Šéfkuchař Edmund Wong má den co den na krku přes 4 000 hostů, celkem ve 20 restauracích, včetně našeho bufetu. Denně se v Bellagiu připraví a možná potom vyhodí 680 kg krabích nohou. Denně se zde vaří 700 litrů vývarů a zpracovává 900 kg masa a 1 tuna čerstvých ryb. Cukráři z Bellagia připravují na každý den 16 000 kusů dezertů. V celé kuchyni pracuje téměř 2 000 lidí. Pro představu, na každé směně je jeden speciální kuchař, který nedělá nic jiného, než že seká bylinky. Jestli se nějaké gastronomické zařízení dá přirovnat k dobře promazanému stroji, pak je to kuchyň Bellagia. Kasino Bellagio zažilo ve své historii i dramatické chvíle. 15. prosince 2010, těsně před 4. hodinou raní, vtrhl do podniku ozbrojený zločinec Anthony Carleo a odnesl si 1,5 milionu dolarů, ale v žetonech. Byl později dopaden a vysloužil si s paragrafem loupežné přepadení 9 let vězení. Aria. Hotel Aria mám rád. Asi by patřil do mé soukromé první pětky ve Vegas. Když jsme byli poprvé za zábavou a poznáním v Americe, byl otevřený sotva pár týdnů.
Kamarád Pavel Turnovský, byl s námi celkem třikrát, je povoláním architekt. V okamžiku, kdy jsme společně procházeli arii, vyslovil odbornou myšlenku a to, že po stránce architektonické je tento hotel nejčistší. Nevím, co to přesně znamená, ale říkám to od té doby také. Trošku mi připomíná onen slavný hotel z filmu Skleněné peklo. Hotel Aria je součástí komplexu budov s názvem City Center. Hotely, apartmány, nákupní centrum, kanceláře. Funguje od 16. prosince 2009. Celé City Center pohltilo něco kolem 11 miliard dolarů a velkorysost je cítit všude. Traduje se, že název Aria pochází z hudebního názvosloví. Arie je nejdůležitější část opery. Tak zní vysvětlení. Hotel má krásných 61 pater, luxusně zařízené kasíno, 16 restaurací, 10 barů, tu a tam nějakou kavárnu a opravdu mimořádnou palačinkárnu. A dokonalý bufet, jak říká Michal Postránecký, buffet. A tomu já za sebe dávám stříbrnou medaili. Bronz má bufet v Bellagiu a zlato náš milovaný bufítek v rezortu Wynn. Ach, ty zdrobněliny. Jedné naší spolucestovatelce jsem kvůli tomu prosmích. Prý to zní hrozně, když říkám bufítek, stejčíček, nebo když o krásném dezertu prohlásím, že je to čokoládový mazlík. Jenomže ona, když sedí u rulety a padne jí číslo, tak taky říká desítečka, trojčička nebo šestadvacítečka. No, každý máme svoje slabosti. Aria není jen jedním z vrcholů luxusu a rozmařilosti, ale také místem, kam se chodí pro zážitky. Tak předně. Cirque du Soleil zde má jednu ze svých stálých scén v Las Vegas. Viděli jsme tady představení Zarkana, dočtete se o ní v kapitole Show. Ještě před Zarkanou tady pamatujeme show s názvem Viva Elvis, zážitek patřící do Golden Group. Bez dlouhého přemýšlení bych dal Viva Elvis 5 hvězdiček. Celým tím programem procházela osobnost krále rock'n'rollu tak, že jsem opravdu čekal, že se v závěru přijde uklonit osobně. Jeho zpěv zněl ze záznamu, ale k tomu hrála živá kapela, jenže jaká kapela? Některé věci nejdou slovy popsat. S Petrem Novotným jsme po této téměř dvouhodinové škole showbiznisu vedli velmi učené disputace. Jak to všechno udělali? Jak je to možné, že jim to tak drží pohromadě? Jo, a taky jsme si hned na místě odsouhlasili, že by si takovou poctu zasloužil i Karel Gott a nejlepší by bylo, kdyby se to stihlo za jeho života. Další zážitek. To jsme vám takhle přišli do Arie, do palačinkárny na snídani. Mohlo být něco kolem 2 hodiny odpolední. Teď si uvědomuji, že nekonečnou hotelovou halou kráčela naše kompletní osvědčená sestava. Pan Miloš, pan Michal, pětinásobný bavič roku, maestro Trs, Peťásek, Kačenka z Jesenice, Kačenka z Boleslavy, pan Tlustý, slečna Hubená, Aldovi Koláčkovi a pan X. Dream Team. Srdce nás stáhlo k palačinkám. Najednou někdo zaregistroval cosi podivného, průhledného, barevného na druhém konci kasína a Petr Novotný velel změna kurzu. Putování k palačinkám nám na poctivou půlhodinu prodloužila výstava skleněných artefaktů. Nikdy jsem nic takového neviděl. Možná 2 metry vysoká kytice slunečnic, průhledná ježibaba v životní velikosti, rozkvetlá louka, kůň jako živý a asi 20 dalších děl. Dohadovali jsme se, jak to ti skláři dělali. Petr nám dokonce přesně popsal, jak vznikají skleněné obří slunečnice. A taky nás pořád napomínal, ať dáváme pozor a něco nerozbijeme. Začali jsme hledat cedulku nebo prospekt s životopisem autora. Ptali jsme se pána od ochranky a až ten nám odhalil doslova sladké tajemství. Všechny ty sochy byly z cukru. Vlastně to ani nebyla žádná výstava, ale jen pompézní vstupní brána do cukrárny v hotelu Aria. Venetian. Resort Venetian je pro mě osobně velmi zvláštní záležitost. Kdykoliv jsem tam přišel, kladl jsem si otázku, zda se mi líbí nebo ne. Já ti, Karle, nevím. Je to samozřejmě krásné a luxusní, jenomže mi to možná přijde až moc přestřelené. Přestřelené v tom smyslu, že ta iluze, že právě stojím v Benátkách, je tak dokonalá, že je to až nepříjemné. 24 hodin denně je zde denní světlo. Tedy uprostřed večera nebo noci zapadnete z ulice do Venetian, trávíte tam nějaký čas, zapomenete, že venku je noc, vyjdete ven a prvních pár vteřin přemýšlíte, co se stalo. Když mluvím o dokonalé iluzi Benátek, mám na mysli i vodní kanály, gondoly, zpívající gondoliéry a italskou výtvarnou krásu a eleganci.
Vlastně jeden základní element Benátek tady chybí. Holuby. Ještěže tak. S naším fotografem Jefem Kratochvílem, a to je profesionální estét, jsme vedli debatu nad vnitřním stylem hotelu Venetian. Mistr říkal něco ve stylu: toto je největší ateliér na světě. Tady se může kdokoliv kamkoliv postavit s foťákem a mačkat a mačkat a má záruku, že naseká dobré fotky. Hotel má 36 pater, 4050 pokojů, byl otevřen v květnu 1999 a patří mezi nejvyhledávanější dominanty Las Vegas. Při slavnostním otvírání byla hlavní hvězdou programu herečka Sophia Loren. Původním hlavním záměrem bylo přenést kus italských Benátek na strip do Las Vegas a také představa investorů postavit největší resort v Las Vegas. Jenomže záměr mít cokoliv ve Vegas největší, nejvyšší nebo nejmodernější je vždy jen na chvíli. Ne nadarmo se má za to, že je Las Vegas nejrychleji se rozvíjejícím městem na světě. Uvnitř hotelu najdete spolehlivě nejslavnější místa nejslavnějšího italského města. Palazzo Ducale, Piazza San Marco, Piazzetta di San Marco a řadu dalších. V útrobách rezortu je třeba navštívit druhý nejznámější a nejnavštěvovanější noční klub s názvem Tao. Prvenství si dlouhodobě drží XS klub ve Wynnu. Tam jsem nikdy nebyl, ale vyštval jsem tam na výzvědy kolegy Miloše, Michala a Peťáka, jenže jsem se nic nedozvěděl. Do našeho hotelu se vrátili až druhý den kolem poledne, byli lehce instabilní a tvrdili, že byli v Coca-Cola Store. Nic víc. Prý musím počkat, až se otevřou archivy. Když jsem naléhal, odkázali mě na jejich právního zástupce. Třeba něco zjistím do další knížky. S rezortem Venetian se táhne jedna nemilá událost. Obecně se velmi zřídka kdy řeší, že by nějaké kasino ve městě hazardu podvádělo. V principu to herny nemají zapotřebí, neboť všechny automaty a pravidla živých her jsou nastaveny tak, aby jednoduše kasino mělo výhodu, tedy jistý zisk. Tady se ovšem v roce 2004 přišlo na to, že speciální herní akce byla zmanipulována tak, aby jeden konkrétní hráč, který předtím v kasínu nechal nejvíc peněz, vyhrál úplně nový Mercedes-Benz. Na podvod se přišlo a společnost provozující kasino Venetian zaplatila pokutu 1 000 000 dolarů. Paris. Hotel Paris patří na všech fotografiích Las Vegas k nejvýraznějším dominantám. Zažít to naživo je mnohonásobně lepší. Exteriér i interiér je zcela inspirován Paříží a Francií. Před hotelem stojí majestátní 165 metrů vysoká replika Eiffelovy věže a obří kopie Montgolfierova balónu. Resort má 2900 pokojů, řadu restaurací, kaváren a barů. I tady se projevuje nový trend Las Vegas směrem ke kulinářskému umění. V Paris je takových středisek několik. Vlastní zkušenost mám z vynikajícího bufetu z restaurace Gordon Ramsay Steak, tedy doporučuji hovězí pečení Wellington s celerovou kaší, a zejména z Le Creperie, což je vyhlášená speciálka na palačinky a těžko ji popsat v knize. Je třeba ochutnat. Velmi hezká restaurace je nahoře v Eiffelovce a je zcela bezkonkurenční ve výhledu na město. Resort Paris patří k místům, kam je potřeba během pobytu v Las Vegas zajít a něco tam zažít. Navázali jsme debatu s milou paní krupiérkou. Znala Českou republiku a prozradila, že k ním do kasína chodí tu a tam za hazardní zábavou jeden slavný český sportovec, ale nechtěla být konkrétnější. Na otázku, jestli někdy hodně vyhrál, odpověděla, že skoro vždycky, což jsme jí věřili a raději jsme se vrátili k palačinkám. S Petrem Novotným a dalšími kumpány jsme si v hotelu Paris dělali výrobní porady. Kdykoliv jsme byli s Petrem v Las Vegas, tak Paris bylo jedno z míst, na kterém trval a vždycky jsme sem během pobytu museli několikrát jít. Svůj podíl na tom místě má Petrův obdiv k městu nad Seinou. Proseděli jsme s Petrem v hotelu Paris hodiny a vždycky jsme nábožně poslouchali vyprávění pětinásobného baviče roku. On totiž ve Francii studoval a o této zemi vypráví rád. Tak třeba nám líčil, jak se coby student setkal v avionu s Eduardem Daladierem a nezapomněl se ho zeptat, proč jste to podepsal. Daladier se s Petrem posadil na lavičku a celé to jednání s Hitlerem mu podrobně odvyprávěl. A dočkal se od Petra pochvaly za to, jak si to celé pamatuje a jak to hezky popisuje. No jo, protože to celý život každý den někomu vyprávím.
I takovéto vážné disputace vedeme občas v Las Vegas. Tato konkrétní záležitost proběhla ve chvíli, kdy byl s námi v Paris i Honza Hlaváček. Abychom se s Petrem nějak rozptýlili, navezli jsme hodného Honzu Žanka do hazardního světa a přesvědčili ho, aby si aspoň za $10 zahrál ruletu. Byli jsme připraveni hned poté, co prohraje, udělat mu přednášku o nebezpečí hazardních her a pozvat ho na pivo. Jenomže Hlaváček šel, vsadil a vyhrál $350, což se nás dotklo. Ale je to formát. Zašel k baru a nechal namíchat nějaké podivné koktejly do sklenic ve tvaru Eiffelovky. Pak prozradil, jak to s jeho výhrou bylo. Jak Petr vyprávěl o tom Daladierovi, vzpomněl jsem si, že Mnichovská dohoda proběhla 29. září 1938. Pamatoval jsem si to ze školy. Tak jsem vsadil těch 10 dolcků na číslo 29. A ono to padlo.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal
2: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
3: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: Málo který člověk může s klidným svědomím říci, že je známý po celém světě. Můj dnešní host v Galerii Slávy, v ateliéru nad Andělem, Robert Vano, to může říct naprosto v klidu. Závidím ti to, Roberte.
1: To já nemůžu říct, to říkáš ty, no, že já nevím, jestli
2: tak si to můžeš myslet.
1: Tak si to myslím.
0: A my jsme povídali o tom, o té tvé cestě zpoza železné opony do svobodného světa. A vlastně jsme skončili, kdy jste s tím kamarádem Jardou vystoupili z vlaku v Jugoslávii, tehdejší. Co prosím tě bylo dál? Mně to přijde tak dramatické a tak zajímavé, já si to vůbec neumím představit. Podrobně mi to prosím tě, Roberte Vano, popiš.
1: Ale dál to bylo tak, že jsme šli pěšky, Jarda řekl, že budem spát vždy na hřbitově, když dorazíme do nějakého města, že tam policie nechodí. A já nevím, jestli je pravda, ale možná, že to z něj logicky říká, že kdyby jsme spali na nádraží, takže by nás tam našli. No a takhle jsme šli s mapou, že musíme na ty hranice, ale nevěděli jsme, kde jsou hranice, nebo asi byli všude, ale my jsme se potkávali vždy s nějakýma mladýma Jugošema, který nám i pomáhali tím, že někde jsme i prespali u nich. A nevím, jak jsme se domlouvali, jestli my jsme mluvili slovensky a oni chorvatsky nebo rusky, nevím. A nicméně oni nám pomáhali tím, že nás vždy vzali večer do klubu, tam pozbírali nějaké drachmy, aby jsme měli peníze, šli jsme dál, pak nás někdy vzali autem, stopem a to. Tyhle kluci nám dali mapu takovou, kde lidi většinou, a oni už věděli, že někde u Splitu, že kde lidi emigrují. A bylo to, ta poslední zastávka byla město nebo vesnice se jmenovala Kozina a na druhé straně byl Terst. Říkali, ať jdem v lese, tam už začínají Alpy nebo to. Ale ať jdeme vedle, aby z lesa jsme viděli dálnici, aby jsme se nestratili a že dojdeme k hranicím. Víš, a něco jsme věděli, říkali, že železná opona, ale jako nebyly informace, že jak je dneska internet nebo tam. Já jsem myslel, že víš, jak jsem byl v tom Národním divadle, tak tam byla taky železná opona, kterou pořád stáhli po každý opere, tak jsem myslel, že tam někdo stahuje rolety večer nebo to. A my jsme došli na ty hranice, kde byly ty hranice, jsme viděli a tam ten les byl vysekaný, takový ten hodně velká šírka, jak Václavák, že tam nebylo nic. A tam stály takový ty věže dřevěný, kde byly

Ale to měli tak vychytaný, že jsme vyšli z toho lesa, Jarda říká, že musíme, když to světlo odejde. Hele, a tam to, celé to pole bylo podrátované, ale na šíšku. Víš, že ne plot, ale takhle. Takže si to nemohl přelézt. Ale bylo to tak nějak, já nevím, půl metru od zemí. Takže Jarda řekl, že když si sundáme všichni hadry ze sebe, takže můžeme podlézt, protože jsme byli hubení, že ty ostnatý ty dráty se nás nechytnou. A takhle jsme přelezli na tu druhou stranu. Vždy, když to šlo světlo, tak jsme zastali a pak, když odjelo, tak jsme se hrabali. A na druhé straně byli ty italský pohraničáři, my jsme nevěděli, že tam utíkalo tolik lidí a oni už jako věděli a stáli tam s týma dekama určitě, Gucci, Pucci, Capucci, víš, jak to ty Italové mají. A ještě to mají všechno opačně, že my jsme nevěděli italsky a oni nám říkali, že vieni qui, jakože pojďte sem, ale my ukazujeme takhle, oni ukazují, jak my opačně, že běžte, ano, běžte. Ano, ano. Tak my jsme utíkali a oni nás pak honili s motorkama, nás pochytali a v Terstu byl utečenecký tábor, který říkali, že postavil Mussolini ještě za války pro anglický vojáky zajatce. Jo, a teď jsme přišli do toho lágru a já vždy, když vidím ty utečence, tak furt někam chci zatelefonovat, že já vím, jak se to má dělat. A tyhle, jakože nic, nikdo se nás nic neptal, dali nás do karantény na 14 dní, jo, že tě vyšetřili zdravotně, jestli nemáš ebolu nebo něco, aby to tam nenakazil celý láger. Hele, a tam byli všichni Poláci, Maďari, Češi, Slováci, Bulhari, Rumuni, všechno, co utíkalo, Albánci a to. Hele, a v té karanténě zjistili, že ta Eva je těhotná. A to bylo absolutně, všichni dolary zmizely, jo, protože kdo koupí už použitý tovar. V 60. letech těhotnou holku v Itálii, že my jsme naplánovali, že ji prodáme na tom západě, že bude miliona, že a najednou nic. A ty Itálii, že nebyl ani rozvod, takže Jarda si musel vzít tu Evu, jo, přinesli kněza a hokus pokus a už to bylo. A všichni jsme chtěli jít někam blízko, já chtěl zůstat ty Itálii, že když se to nepovede, tak ještě můžu stopovat, jo, ale nikdy nechtěl do Ameriky, že já neumím plavat, takže jak bych jako přes Atlantik se dostal zpátky domů, nebo to. Hele, a oni je pak oddělili od té naší skupiny z toho Terstu a vzali je do jiného města, kde byly zase rodiny s dětma a oni odešli do toho Švédska. Protože říkali, že Švédsko je sociální stát, jo, a já jsem takový nevěděl rozdíl mezi socialistický a sociální, přece nepojedu od čerta k ďáblu, takže jsem řekl, že když si můžu vybrat, tak Florida, ne, nebo jako proč ne. A tam my jsme se ztratili s tím Jardou na 50 let, nebo oni si, ta rodina, protože v tom, ten lager byl podporován z amerických peněz, tak tam platili americké zákony. A podle jejich zákonů my jsme byli maloletí, protože nám bylo 18 a dospěli si o 21. Takže řekli, buď se vrátíme domů, nebo nás dají na adoptaci. Takže já do Evu adoptovala rodina ze Švédska a oni odjeli do Švédska a zmenili jim tam jméno. Jo, na nějaký Malmö nebo co, protože oni byli, že Jaroslav Chudý, to žádný Švéd neumí říct. A já jsem je pak z té Ameriky hledal a nikdy jsem je nenašel. Až teď, jak je Facebook, oni našli mě. Hele, a to je, protože jsem měl točit hraný dokument a režisér nechtěl, abych já se s nimi potkal ještě předtím. Chtěli, aby to bylo autentický v tom filmu, ale oni je našli. Zase tyhle rády a televize umí najít ty lidi, který já nemůžu. Jsem je hledal přes Červený kříž. A ono zajímavé je, že v tom 18, že si myslí, že když tě takto někdo dá dohromady, že to bude trvat týden. Oni jsou furt spolu. Furt spolu žijí, spolu, navěky spolu, na konci Švédska, kde je půl roku tma, možná proto jsou pořád spolu, že tam jinou holku nenajde. No a to je jako hezký tým, že

0: A už jste se setkali?
1: Ne, nesetkali, protože co se stalo? Vyměnili ředitel televize a oni zrušili nějaký projekty a řekli, že natočí Saudka a já jsem ještě mladý, takže ještě musím počkat. Ne, nepotkali.
0: Bojíš se toho setkání třeba? Nebo se na něj těšíš?
1: Bojím se, protože ten Jard byl tak krásný, že kam se hrabe Brad Pitt. A já jsem viděl zajímavý je, že já jsem se stal tím fotografem, co jsem chtěl být. A Jarda je hodně známý malíř. Jo, v tom Švédsku, je ve všech galeriích. A pak já jsem našel stránky, kde on měl tu fotku a já jsem do něj byl zamilovaný, když mi bylo 16 a teď to je starý pán a hodně babička by říkala, že hodně zdravě vypadající.
0: Prosím tě, vy jste se teda naposled viděli opravdu v tom sběrném táboře.
1: Ano.
0: Neuvěřitelný.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je to samozřejmě už v dnešní fázi, je to samozřejmě o té takzvané obraně hradu. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že ten skutkový děj se nestál. Těle těch pět nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, to jednoznačně a kategoricky potvrzují. A samozřejmě ten soud by měl hypoteticky za to vzít nějaké další odborníky, které by tyto jejich hypotézy vyvrátily. Oni moc dobře vědí, že už nikdy nikoho takového nenajdou. To znamená, my jsme samozřejmě tuto otázku konzultovali nejenom s těmito odborníky, ale i se zahraničními odborníky, takže samozřejmě to je velmi exaktní. Takže nakonec ten soud dospěl k závěru, což je těžko uvěřitelný, že ty jejich znalecké posudky nejsou znalecké posudky, ale pouze názory těch znalců. To znamená, přestože splňují veškeré zákonné a základní kritéria znaleckého posudku, tak aby ten soud se s tím nemusel vypořádat a nemusel k ním přihlédnout, tak je prostě označil za názor. Jo, což je velmi unikátní, protože já jsem se jich samozřejmě na to ptal. Oni tu znaleckou činnost, pan docent Pilín vykonává znaleckou činnost od roku 1982, takže oni v součtu zpracovali dohromady necelých 10 000 znaleckých posudků. Tak jsem se jich ptal, jestli za to období přes 30 let se jim nikdy stalo, že by soud označil jejich znalecký posudek pouze za názor a ani v jednom případě se jim to nikdy nestalo. Tady to je prostě signifikantní ukázka toho, jak ta Ostrava se snaží z toho utíct, protože víte co, tady po listopadu 89 nikdy nebyla povolena obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest. Ten případ toho Petra Kramního i dneska po 10 letech budí obrovské emoce, je velmi, velmi sledovaný a ta justice by tohleto prostě neunesla. Takže oni za každou cenu hledají nějaký únik z toho, aby k těm znaleckým posudkům nemuseli přihlížet, takže je prostě označili za názor. Nejsou dneska schopní, a oni to moc dobře vědí, najít nějaký jinýho znalce, jiný znalecký ústav, který by přišel a řekl, tak jednoznačně a kategoricky příčinou smrti je elektrický proud. Takže to je ten důvod, proč to takhle činí. A proto to označili za názor.
2: Dobře, ale řekněte, co teda bude teď dál? 10. února to Krajský soud v Ostravě zamítnul povolení obnovy řízení té trestní věci, ale
1: teďka bude následovat standardní procesní postup, to znamená, obhajoba podá proti tomu stížnost a bude tu věc posuzovat Vrchní soud Olomouci. S ohledem na jeho pověst těžko si lze dělat naděje, že by někdo získal odvahu a říct, my jsme tady udělali omyl a vězníme tady 10 let člověka za něco, co se nestalo a stát dokonce ani nemohlo. Takže předpokládám, že ta věc nepochybně skončí u ústavního soudu.

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: životí vám přináší Six Fresh SRO. Josef Kott. O kom z vašeho okolí jste přesvědčen, že vám věří, že jste to nespáchal?
1: No, tak máma, dcera, se kterou jsem v kontaktu. Potom kamarád, který chodil k sousedům.
0: S kým si píšete?
1: Se spoustou lidí. Především s rodinou, kamarádem, kamarádkami. Také s vězni. Někdy nestíhám odepisovat. Třeba kamarád mi napsal, že když viděl tu zvůli u soudu, měl z toho deprese a musel vyhledat psychiatra. Byl svědkem manipulace s protokoly o hlavním líčení. Svědek něco vypověděl a nakonec to v protokolu nebylo. On to slyšel, ale já se nemohl dovolat práva. Ten je na 1000% přesvědčen o mé nevině.
0: Co manželka?
1: Jsem rozvedený. Sám jsem podal žádost o rozvod. Nemělo to smysl. Ať má svůj život, má na něj právo. Taky má na kauzu svůj názor.
0: Jaký?
1: Vždycky jsem ženy bránil. Byl jsem po celý svůj život docela dobře fyzicky vybaven. Nesnesl jsem jakékoliv násilí na ženách. Třeba svoji ženu jsem bránil proti několika útočníkům na ulici, kteří byli opilí. A takových případů z mého života bylo několik. Věděla, jak jednám. Proto odsouzení za stopařky považovala za absurditu prvního stupně. Taky jsem nikdy nebyl trestaný za jakoukoliv násilnou trestnou činnost. Až teď v této vykonstruované kauze vůči mně. Taky miluji děti.
0: Když vám Kutílek píše, odepisujete mu?
1: Odepisuji.
0: Co mu píšete?
1: Řešíme právní věci ohledně obnovy. Dále nemožnost uložení doživotního trestu a tak dále. Já jsem s ním prakticky 15 let nekomunikoval. Byl to můj úhlavní nepřítel číslo 1. Postupem času se rany nenávisti otupují a je nutno řešit kauzu, která je bohužel společná.
0: Kde jste udělal největší chybu?
1: Největší chyba byla, že jsme se vůbec potkali. Nesetkat se, tak bych nikdy nebyl odsouzen za vraždu. Nemám z domova nutkání někoho zabíjet nebo vůbec z podstaty mého bytí uvažovat, že půjdu a toho či onoho zabiju pro tu či onu pohnutku.
0: Vy jste to v tom prvním kriminále netušil?
1: Ne, netušil. Kdybych tenkrát věděl, že mlátí manželku, mučí, bodá nožem v den svatby, potom ji zavře, aby se jí bodné rány zahojily a až potom ji pustí ven, nebo že ze satanského rituálu, jak u soudu uváděl, chtěl zabít vidličkou vlastního syna, tak jsem s ním nikdy nepromluvil a dneska jsem nebyl v pozici, ve které jsem.
0: Loni v prosinci vám soud zamítnul obnovení procesu. Co můžete ještě dělat?
1: Mám podanou ústavní stížnost. Bude-li zamítnuta, přichází v úvahu Štrasburg, kde bych měl vyhrát, když už nic jiného. Na základě nerovnosti práva v porovnání s kauzou Gančarčík. Jde o to, že je v této kauze hrubým způsobem porušena listina základních práv a svobod článek 40 odstavec 6a Mezinárodní úmluvy. Nemůžu mít doživotní trest, který v té době neexistoval. Musí mi být uložen trest od 15 do 25 let, pokud jsem uznán vinným. Dále můžu na obnovu řízení podat stížnost pro porušení zákona. Můžu podat podnět pro zločinné spolčení justice nejvyšší státní zástupkyni Vesecké. Kauza naše a Gančarčík je precedens.
0: Máte nějaké problémy ve vězení? Kázeňské tresty a tak dále?
1: Něco jsem schytal asi ve 3 případech. Nic vážného, ne vše z mého přičinění.
0: Pane Kote, co byste poradil někomu, kdo se dostal do vězení?
1: Najít si nějaký cíl. Třeba studovat šachy, učit se řeč, malovat a objevovat v sobě ukrytý talent. Hlavně se nestarat o vězeňskou službu. To, aby vám nedělali na schvály. Jsou to taky lidi. Vycházet nějak lidským přístupem. Vy nebudete provokovat mě a já nebudu provokovat vás.
0: Zažil jste tady nějaký okamžik, který by se dal označit jako nejhorší?
1: Nejhorší okamžik byl na Mírově. Bezdůvodně mě napadli dozorci. Bylo to na objednávku. Asi si je zapletili pozůstalí, nevím. Usuzuju podle toho, že mě fotili. Proč jinak, že? Nemělo smysl se bránit. Bylo to zákeřné, jako když vás někdo praští ze zadu klackem. Čekali, že je spacifikuju, ale v záloze byli další. Čekali na to a byli připraveni mě zabít. Intuitivně jsem si prakticky zachránil život.
0: Kde jsou ty fotky? A kdy to bylo?
1: V roce 2002. Nevím. Bylo to nezákonné. Služební předpisy bachařům zakazují mít u sebe foťák. Nenadělal jsem nic. Navzájem svědčili proti mně. Neměl jsem šanci spor vyhrát.
2: S ostatními odsouzenými vycházíte?
1: Vycházím se všemi jako v ponorce. Jsme malá komunita a tak se ponorkovým nemocem neubráníte. Dobře vycházím třeba s Hejnou, Širůčkem.
2: Kdo je pro vás nepřijatelný?
1: Kdo štve ostatní proti sobě v nějakém sporu nebo kdo vyvolává rivalitu. Odborník na to býval Kajínek. Obklopil se smečkou hlupáků, kteří ho v kajínkovském syndromu poslouchali jako slepé ovce, že z té zadnice nevylezli. Přitom jimi sám pohrdal. V těžkém egocentrizmu uznával jen sám sebe.
2: Pane Kote, kdo z těch lidí, se kterými jste se tady setkal, podle vás sedí nevinně?
1: O nikom nevím. Jsou ale vězni, u nich soudy nepostupovaly úplně podle práva a objektivně. Proto mnozí v uznání na vinu nesplňovali zmíněná kritéria pro uložení doživotního trestu. Jestli máte s nevinností na mysli Kajínka, tak ten je nevinný asi jako kanibal v Oděse na bálu. Nech si mu škodit. Ale hodně mě zklamal. On ví sám.
2: Dobře, a co si myslíte o lidech, kteří ty vraždy udělali v klidu? Chladnokrevně, tvrdácky. Třeba váš kamarád Hejna.
1: Je to můj kamarád. Ví, že udělal chybu, lituje toho. Každý udělá chybu. Někdo větší, někdo menší. Nikdo neví, co ho čeká. Proto kamaráda nebudu komentovat. Jednal by stejně.
2: Sedíte ve vězení podle vás nevinně 17 let. Jak to člověk vydrží? Vždyť to v sobě musí pořád řešit, proč se to stalo tak a tak.
1: Hledáte důvody i v duchovní sféře. Je-li člověk přitlačen ke zdi, hledá Boha v souvislostech studiem Bible. Prošel jsem si tím a stále hledám a nacházím nové a nové důvody svých problémů. Pracuji tak na sobě. Tím se člověk nezblázní a zároveň se obohacuje v duchovním životě, kterým jsme obklopeni.
2: Měl jste někdy blízko k tomu se zbláznit?
1: Spíš sklon propadat depresím. Když z ministerstva spravedlnosti přijde nějaký blábol na nějaké mé podání, třeba o nemožnosti uložení doživotního trestu, kde mám 100% pravdu. Xavere, tady poznáte beznaději.
2: A vy jste byl někdy na takové hranici?
1: Byl několikrát. Deprese je hrozná. Pohltí vás, až vás může ve formě sebevraždy zabít. Musíte se odrazit a jet dál, jinak člověk končí.
2: Změnil jste se ve vězení?
1: Změnil. Jednak jsem trochu zestárl a tím zmoudřel.
2: Máte třeba jednu konkrétní věc, v čem jste zmoudřel?
1: Nikdy už bych se nedostal do této situace, ve které se nacházím. Vyvaroval bych se lidí, kteří by mě mohli ohrozit.
2: Kdybyste se dostal po letech ven, myslíte si, že byste to zvládl? Tam se žije teď trošku jinak.
1: Myslím, že jo. Práce se nebojím, jsem vyučený. Mám maturitu, jako dneska kde kdo, a tak bych si něco našel. Mohl bych dělat něco v umění, o které se léta zajímám. Celkem obstojně podle druhých maluji.
2: Jste dneska věřící?
1: Svým způsobem ano. Mám svého Boha. Protože jsem ve vězení poznal mnoho kněží, farářů, kaplanů, pokrytců. Ale i výjimky byly. Nejhorší zážitek jsem měl s jedním knězem z husitské církve. Žádal jsem ho o radu a on se do mě pustil s takovou vervou, že jsem si připadal jako v KGB v Moskvě.
2: Napadá mě, kdyby vás pustili, kam byste šel? K mamince?
1: To teď nevím. Naši teď žijí na vesnici a víte, jak to tam chodí. Spíš bych si našel něco svého. Když se řešila ta obnova a mohlo se stát lecos, měl jsem u jednoho duchovního vyjednanou práci i s ubytováním. Já nějaké prostředky mám. Rozhodně bych přežil.
2: Jezdí za vámi návštěvy?
1: Kromě přítele nikoho neberu. Máma je stará a návštěvy psychicky špatně nese.
2: Máte strach, že už maminku nikdy neuvidíte?
1: Pochopitelně, že mám. Kdo by neměl? Je to máma.
2: Přemýšlíte někdy nad tím?
1: Někdy často.
2: Je někdo, koho se bojíte? Kromě vašeho Boha.
1: Můžu se bát akorát Satana.
2: Pohybujete se v nejtěžším vězení a máte na dosah ruky spoustu grázlů. Bojíte se jich?
1: Nikoliv. Vrazi jsou většinou zbabělí a zákeřní. Takže mám-li problém, tak si ho vyřeším. Spíš jsou v módě zákulisní intriky. Na to je třeba mistr Kajínek a jeho ovečky.
2: Myslíte, že ve věznicích všeobecně platí zákon vlčí smečky?
1: Platí, ale ne tady na Ečku, protože tady lidi žijí samostatně. Na vycházky chodí v pořadí, které určí speciální pedagog. Zákon vlčí smečky vězeňské hierarchie tedy neplatí. Smečka je tím pádem roztrhána. Ano, znám tu píseň Xavere. Platí zákon vlčí smečky, když jde stádo ovcí rvát.

0: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
1: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
0: No, tak teď má obavy ještě větší.
1: Možná, kdybychom mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila, tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
0: I pán z Holí.
1: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu, teď nevím, jak je to správně.
0: Berla vrazilka.
1: Jste mě měl berlu vrazilku spíš teda podle čeho.
0: Ano, vrazilka.
1: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
0: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak
1: no byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala, protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: Ne, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podstrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří, že jo. A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
1: No,
2: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. Mm-hmm. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A no. Tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam pan Jakob,
2: jo, to je,
1: pan Lacina.
2: Jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk?

0: s vašimi krajany, kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
0: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo?
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl jenom ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je úsměvné.
0: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
0: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadí v zubně smotriat.
0: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
0: No, no, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samý.
0: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
0: Jo, jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, no bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
0: No, no.
1: To nebyl jeden bitcoin, nebo několik desítek snad.
0: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
0: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: No, to, no než Blažek, to není tak těžký. Pozor.
0: A mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
0: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
0: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
0: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
1: za to
0: ale pozor, kdyby
1: jako
0: vám,
1: občan.
0: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
0: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
0: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
0: To určitě.
1: De Croa zní. No.
0: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
0: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
0: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádná

0: žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P. to byl. Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
0: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
0: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
0: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
0: Vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
0: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
0: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
0: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
0: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Byl to modrovoký blondák.
0: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane
0: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
0: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
0: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
0: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
0: Pýcha.
1: Pýcha.
0: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
0: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
0: Šorfka, jako, to je hezky.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
0: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
0: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
0: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
0: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
0: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
0: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
0: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
0: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel, no, nebo poslanec, nebo bůh ví
0: co. No počkej, vy jste radní České televize. No. Hele, hele, hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s Bitcoinem.
1: No.
0: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
0: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
0: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je, no. to je.
0: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona trošku je z výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
0: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
0: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. A... jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
0: To bude ono.
1: Má už jiný... No. Starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
0: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
0: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
0: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
0: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
0: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
0: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
0: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku myslím, dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
0: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
0: no,
1: z lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak... Umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
0: Já si myslím, že nic, protože já jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
0: jo,
1: tak to rádi přepošlou.
0: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
0: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
1: No.
0: Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stoněkové.
0: A ne nějaké stoněkové, no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
0: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
0: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem byl na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. No ale to je, ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
0: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
0: No to je čo? Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pojmenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
0: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě, jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako ne úplně, a řekne, to je čo.
0: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
0: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
0: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
0: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
1: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
0: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
0: Tak projekt
1: je to žena?
0: Je to žena.
1: Žijící?
0: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
0: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
0: V té Bruseli.
1: Jo, v té Bruseli, no, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
0: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
0: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
0: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
0: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
0: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
0: Jo, ale...
1: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
0: Tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
0: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco.
0: Hmm.
1: No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
0: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
0: No.
1: To mě baví.
0: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
1: Šapán, Zdeněk Šarapatka, doktor.
0: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten...
0: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru? Zenda?
0: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, tak na sítích píše, kde
0: no to
1: co.
0: Sice píše, ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
0: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Ten, tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
0: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
0: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
0: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby
1: to dobrý jako na tu stranu.
0: No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
0: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
0: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
0: Ne.
1: Kukido. To nevíte?
0: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
0: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
0: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
0: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
0: Ty jo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
0: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
0: Je to velká móda.
1: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
0: No. Akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: No tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba. Podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku. Přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
0: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s dezertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
0: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
0: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. No. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
1: No, ale já nevím, já se nedívám, jestli to náhodou v telefonu.
0: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
0: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
0: No tak, teď jsem napnutá.
1: Kukido.
0: Je to kukido, no.
1: Co-o-ki-do-o.
0: Kokido.
1: Kukido.
0: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
0: Já budu uklízet.
1: Jo?
0: Já budu uklízet,
1: a víte,
0: protože...
1: A já taky?
0: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
0: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
0: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
0: A co to bude, tak na pověst? No, musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
0: Ještě?
1: Ještě čas.
0: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
0: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
0: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
0: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no
0: dokud
1: ne,
0: to
1: budu
0: jde.
1: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
0: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
0: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
0: už,
1: jo.
0: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
0: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

v ten istý deň, keď dozní raz aj moja pieseň, keď list

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

0: Martin Peleška je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pan Martin Peleška je muž, který od roku 98 pracuje v autoprůmyslu, tedy by se mohlo říct zasvěcený člověk a zejména ředitel českého zastoupení firm Toyota a Lexus. Je to tak správně?
1: Ano, je to úplně správně.
0: Pane řediteli, jaký je váš odhad? Bude jednoho dne, řekněme v dohledu, celá planeta jezdit na elektroauta?
1: To poslední slovo je důležitý, elektroauta. Já bych to nesměroval úplně jenom tímhletím jednosměrným technologickým směrem, ale spíš bych si dokázal vsadit a věřil v to, že jednou budeme jezdit v nulově emisních dopravních prostředcích. To je asi trend a snaha všech výrobců a těch, kteří se zabývají mobilitou, aby jednou ta doprava byla nulově emisní. Ale zda to budou elektroauta nebo nějaké jiné řešení, anebo spíše, jestli to bude kombinace několika technologií, si myslím, že bude spíš ta varianta.
0: Dobře, k tomu se dostaneme ještě podrobně. Řekněte mi, vy jako muž, který tolik let strávil v autoprůmyslu, vy nemáte nějakou nostalgii, možná i lítost, okamžiku, kdy nám chtějí vzít spalovací motory. Přece ta vůně spáleného benzínu pro lidi jako vy musí být příjemná.
1: Tak nostalgie tam je, ale není zas tak velká, protože naštěstí v rámci portfolia našich produktů, ať už u Toyoty nebo u Lexusu, si pořád ještě užíváme výrazně třeba sportovní auta nebo velkoobjemové atmosférické motory, takže ta vůně toho benzínu tam pořád ještě je, nicméně samozřejmě všichni spějeme k termínu nebo k datu, kdy vyrábět nová spalovací auta bude problém, ale pořád ještě bude možnost jezdit v těch autech, která se dneska vyrábí a dneska prodávají.
0: Co se v tu chvíli stane? Co budou dělat výrobci automobilů, tedy taky Toyota Lexus?
1: Tak všichni výrobci, včetně nás, se samozřejmě na tuhle tu situaci už připravují, ale já vždycky mám takový smíšený pocity o tom, zaprvé o tom termínu, o tom cíli a tak dále, protože nemyslím si, že to je dobrý motivátor dát si takovouhle metu a teď všichni směřujeme, když to tak řeknu, přes mrtvoly k tomu, abychom prostě 1. ledna 35 vypnuli výrobu na konvenční spalovací motory. Za prvý u globální značky, jako je Toyota nebo Lexus, tak samozřejmě ten trh je globální a zbyde po tom 1. lednu 35 ještě spousta destinací, kde se budou spalovací motory používat. Evropa dneska z celkových našich produkcí a čísel tvoří zhruba 10%, takže zbyde dalších 90%. Jde o to, jak to bude vypadat jinde, ve Spojených státech, v Americe obecně nebo v jiných zemích. Ale myslím si, že dojdeme, nebo takhle, chci říct, že většina těch automobilek se na to už teď připravuje. To, k čemu se chci vrátit, je, že ten motivátor toho datumu není to správný. My jako značka se věnujeme nízkoemisním technologiím už nějakých 25-30 let a myslím si, že tím hlavním motivátorem by měla opravdu být snaha snížit ty emise na minimum, snížit je pomocí různých technologií, které jsou dostupné a opravdu se věnovat těm nulově emisním pohonům z pohledu přínosu pro životní prostředí, přínosu pro lidi, pro lidský zdraví a asi není úplně rozhodující, jestli to je 2032, 35 nebo 40, ale myslím si, že udělat správnou strategii, technologický vývoj a implementace těch technologií v souladu s odpovídající ekonomickou situací na trhu, v souladu s poptávkou a jasnou a možnou implementací bez ohybání pomocí norem, pokut a tak dále, by bylo daleko přirozenější. A toho cíle by ty automobilky dospěly tak jako tak, protože dneska není automobilka, která by neměla ve svých prohlášeních cíl mít nízkoemisní nebo nulově emisní dopravní prostředky.
0: Jak si mám vysvětlit to vaše stanovisko, že se domníváte, že budou bezemisní dopravní prostředky, ale přitom na elektromobilitu tak úplně nespoléháte.
1: No, elektromobilita je jenom jedna z variant. To je takový základní pravidlo, který vyslovil, a mně se to hrozně líbí, vyslovil pan Toyoda, což je pořád ještě majitel naší firmy, která je v rukou rodiny Toyodu. A ta základní premisa je, že přece nepřítelem v uvozovkách s tím, s kým bojujem, v tomhle případě jsou emise a nikoli v technologii. Na druhou stranu pod právě dojmem a tlakem to uspíšit a udělat co nejdřív se ten celý ekosystém a diskuze, média a všichni smrštili právě jenom na ty technologie. Která je hodná, která je zlá, která je dobrá, která bude fungovat, které věřím a které nevěřím. Ale jde přece do toho dosáhnout eliminace emisí, nikoliv vybrat si technologii, která může v některých případech neodpovídat potřebám lidí, kteří ty mobilní prostředky používají. Tím chci říct, že když mluvím o tom, že neříkám, že to bude bateriová budoucnost, ale nulově emisní, můžeme používat baterie, můžeme používat vodík, můžeme používat kombinaci těchto dvou, můžeme používat a budou v rozvoji syntetická paliva a tak dále. Nebraňme se tomu, že možnost nulově emisních dopravních prostředků bude pokrývat celou škálu různých pohonů. Samozřejmě z dnešního pohledu, a bavíme se například hodně intenzivně o vodíku, z dnešního pohledu a z perspektivy roku 2022-2023, někdo může namítnout, nám to nevychází o 3 koruny 50 a to nemůže fungovat, já tomu nevěřím a tak dále, ale ta technologická revoluce v tomhle případě se vyvíjí strašně rychle a to, co dneska neplatí nebo nefunguje, za 5 let může vypadat úplně jinak.
0: Rozumím. My jsme mnohokrát zažili, my obyvatelé nebo občané, že nějaká technologie vyběhla. Vzpomeňme kdysi minidisky, vzpomeňme 3D film, já nevím co všechno. A pak se ukázala později za několik let, co by slepá ulička. A mě teď napadá ve světle toho, co říkáte, syntetická paliva, vodík, nehrne se ta elektromobilita do nějaké slepé uličky, vzhledem k tomu, že je tam i ten problém výroba baterií, likvidování baterií, špatný dojezd a já nevím, co všechno.
1: To se trefil úplně přesně, to je přesně to, o čem mluvím.
0: Pokud bych vám mohl dělat náměstka.
1: Pokud si dáme termín 2035, že budeme se chovat tak a tak, a teď budeme všechny ty věci násilně tlačit k tomu, aby jsme toho docílili, jak se dostaneme, nebo můžeme se dostat do stavu, kdy to, na co jsme vsadili, prostě nebude fungovat. Nebude dostatečně sloužit našim potřebám, nebude dostatečně pokrývat potřeby té obrovské různorodosti, mobility a bude na to zaměřená vlastně veškerá technologie, infrastruktura a všechny věci a může se stát, že tenhle minidisk nemusí pokrýt úplně všechno. Já neříkám, že nebude fungovat, ale nebude schopen pokrýt všechny potřeby a my se budeme muset vzdát nějaké oblasti mobility, kterou nebudeme schopni čistě elektriku a bateriovým provozem podpořit a taky prostě nebudeme mít, protože nebudeme mít jiné řešení, když vsadíme všechno jenom na elektromobily.
0: Vodík, to je zatím teorie nebo už to začíná být praxe?
1: Tak je to v každém případě už praxe, která se převtělila v použití palivového článku. Zjednodušeně řečeno, ta věc, nebo ty věci fungují tak, že vezmete vodík, který načerpáte do auta, budeme-li se bavit o autech, pod tlakem 700 barů v plynném stavu je načerpáte do nádrží, které jsou v tom autě, vezmete kyslík, který nasadujete z všudy přítomného vzduchu a pomocí palivového článku tyhle dvě molekuly, respektive tyhle dvě látky sloučíte, získáte tím elektrickou energii a jako odpadní emisní prvek je čistá voda. Je to stejný proces, respektive opačný proces, aby to bylo trochu zjednodušeno. Když si vezmete ze základní školy pokus o rozdělení vody elektrolyzérem na vodík a kyslík, kdy jímáte ten vodík pak do skumavky, on bouchá, tak tohle je opačný proces. Je to opačný proces elektrolýzy, kdy slučujete vodík a kyslík a získáváte elektrickou energii. To auto, v našem případě Toyota Mirai, který už dneska je na trhu v podobě druhé generace. Ta první přišla v roce 2015, kolem roku 2020 přišla druhá generace. Tak je to auto, který si samo sobě vyrábí pomocí vodíku elektrickou energii, na kterou pak jezdí. Čili v podstatě pohonu je to elektromobil, ale energii nečerpáte ze zásuvky, ale vyrábíte si ji sám.
0: No počkejte, já žiju v tom, že vodík se bude chovat stejně jako dnešní LPG.
1: Ne, ten vodík, takhle, já vás trochu zmatu, protože to, o čem jsem mluvil před chvílí, jak ta technologie a ty různý pokusy využít různý způsoby energií jdou dopředu, tak k tomu výrazně propracovanému systému použití palivového článku a použití vodíku pro elektropohon, tak dneska už velice úspěšně testujeme i metodu spalování vodíku. To znamená, principiálně z hlediska palivového systému je to stejný, čerpáte vodík, ale nepoužíváte palivový článek, ale používáte aktuální upravený motor. V našem případě je to tříválcová 1.6 přeplňovaná, kde ten vodík spalujete. Pak je to stejný to, o čem vy hovoříte, ale vodík v palivovém článku a v elektroautě funguje jinak.
0: Pane Peleško, kdy typujete, že bude první auto na trhu na vodík?
1: My už ho prodáváme, to už tady je a funguje, my ho prodáváme 2 roky už.
0: Jak prodáváte? Kde si teda já kupuju ten vodík?
1: Vy si kupujete vodík už dneska ve 2 existujících plnicích stanicích. Jedna je na Barrandově, druhá je v Litvínově. Jsou veřejné a oficiálně fungující, provozuje je PK Orlen, čili benzín.
0: Jak to vychází finančně?
1: Finančně to vychází tak, 1 kilo vodíku stojí 278 korun. To auto ujede 100 km na 1 kg vodíku, čili kilometr vyjde na 2 koruny 78. A když to přepočtete na dnešní cenu benzínu 40 korun za litr, tak je to jako auto, který vám žere zhruba kolem 7 litrů benzínu.
0: Problém je, že když s takým autem přijedu do Ostravy a potřebuji dotankovat,
1: ta infrastruktura samozřejmě je jako limitujícím faktorem, ale na druhou stranu dneska, zvlášť to auto, které my prodáváme na českém trhu, je takový jako nejlepší promo toho, jak bude do budoucna ta vodíková technologie fungovat. Vím, že ten rádius je omezený, s tím autem můžete najet kolem 550-600 km na tu jednu nádrž, na to jedno naplnění, ale popravdě řečeno, my jsme dneska tak zhruba kolem 10 let napřed oproti tomu, kde ten svět bude s vodíkem za těch 10 let. Mm-hmm. Čili to masivní rozšíření teprve nás čeká, to masivní používání vodíku nás teprve čeká, my jsme v tomhle tom hodně napřed. Jenom pro vaši informaci, ta technologie, která se používá v tomhle osobním autě, je použitelná a reálně se používá třeba v autobusech městské hromadné dopravy. Dneska už je x výrobců, který to používají, kde třeba například použití vodíku je hodně prospěšný v tom, že je velký rozdíl mezi současným aktuálním dieselovým autobusem městské hromadné dopravy a jeho vlivu na znečištění prostředí ve městech oproti tomu, když budete používat tenhle autobus na vodík s nulovýma emisema. Tam je to z nuly na 100 během prvních pár kilometrů.
0: Je to bezpečné?
1: Je to bezpečný. Je to 100% bezpečný. Je to několika mnohonásobně bezpečnostně odzkoušený, otestovaný a ten vývoj předcházel tomu roku 2015, jiných 10-15 let intenzivního vývoje. Je to jednoznačně bezpečná technologie.
0: Laickým pohledem si říkám, že by mohlo být výhodné a mohla by být jakási cesta v takzvaných hybridech. Tedy auto, které umí jet na benzín, i na elektromotor, když to řeknu laicky. Dokonce je nějaký plug-in hybrid, který se dá i dobíjet, ale bez plug-in dobíjí to motor. Říkám to dobře? Tak není to ta ideální cesta?
1: Já si myslím, že pro dnešní roky, stejně tak jako posledních 10 let, tohle je ideální cesta. A to je přesně důkaz toho, že buď to nám jde o prosazení jednotlivých technologií, anebo nám jde o nízkoemisní provoz. A k tomu se musíme nějakým způsobem propracovat. Pokud se bavíme o hybridech, tak hybridní technologie je doménou Toyoty, která s ní začala před 25 lety. Asi budete znát možná i třeba ze Spojených států legendární model Prius. Jehož jméno bylo postaveno na na obrovský poptávce i ze strany filmových hvězd, sportovců a tak dále. A ta technologie v té době si myslím, že jako ohromila spoustu lidí. A to byla a je jistá cesta k tomu, jak postupně ty emise snižovat.
0: Prosím vás, tam jsem nepochopil jednu věc, to je taková vsuvka. To má na tak divném místě tu řadící přecvakávací páku. Jiná auta v tom místě mají rádio. Znáte to ten vnitřek,
1: no,
0: že
1: určitě,
0: řadíte
1: určitě.
0: Takhle dopředu? Koho to napadlo?
1: Tak je to daný, myslím si, že to je i ergonomicky jako dobře a tam jde o to, že ta převodovka, respektive to CVT, které funguje tam, ten variátor, který funguje pro nastavování rychlostí, tak nepotřebuje mechanicky být umístěný normálně tak, abyste mohl ovládat řadící páku. Není to ani mechanické prostě propojení jako s automatickou převodovkou.
0: Vám to nevadilo, když jste
1: mě tím... to vůbec nevadí, naopak, já si myslím, že
0: Praši
1: to je dobře postavený.
0: Promiňte, tak Prius.
1: No tak ta hybridní technologie, která vlastně, ten první Prius byl uvedený na trh v roce 1997, dneska už máme pátou generaci té hybridní technologie, která dneska je velice propracovaná a zároveň efektivita toho elektrického pohonu vůči tomu spalovacímu motoru dosahuje obrovských úspěchů. Když budete mít dneska full hybridní auto od Toyoty, od Lexusu, tak v městském a příměstském provozu...
0: Co je full hybridní?
1: Full hybrid je to auto, který si samo sobě dobíjí energii rekuperací a nedobíjíte ho ze zásuvky.
0: Jo,
1: pokud máte hybrid s nabíječkou ze zásuvky, jak je to plug-in hybrid, a to je trochu jiná kategorie.
0: A to nás taky baví, ale...
1: Tam možná se k tomu dostaneme. A full hybrid je auto, který je schopný si elektrickou energii vyrábět samo rekuperací, to znamená v okamžiku, kdy zpomalujete, brzdíte, jedete z kopce, tak si samo ukládá elektrickou energii, která by se jinak normálně spálila třeba v brzdovém obložení, brzdových kotoučích a destičkách. Ukládá se do baterek a v okamžiku, kdy ji potřebujete, čili když začnete akcelerovat nebo jedete do 60 pouze nebo 80 km za hodinu, tak to auto je schopné jet samo o sobě na elektřinu. Samo si rozhoduje, kdy pojede na benzín, kdy pojede na elektřinu, kdy pojede na obojí dohromady. A ta efektivita toho elektropohonu v tomhle případě dneska už je tak vysoká, že v městském a příměstském provozu hybrid páté generace může jet až 80% toho, co ujedete jenom na tu elektřinu. A zároveň to samozřejmě má pozitivní vliv na snížení emisí. Dneska menší auta typu Yaris nebo Corolla s tou hybridní technologií jsou opravdu schopní ujet velké množství a mají emise, které se pohybují někde kolem 70-72 gramů na kilometr, což je třeba skoro polovina průměru České republiky.
0: A teď ten plug-in.
1: A plug-in je jakoby rozšířená varianta, abych to řekl zjednodušeně, je to varianta, která má větší baterky. V našem případě je to téměř stejná technologie, jako je full hybrid, čili spalovací motor a elektromotor, ale jsou tam větší baterie. To auto si můžete dobít ze zásuvky. Ten efekt oproti full hybridu je ten, že díky těm větším baterkám můžete ujet až 70-80 km čistě jenom na elektřinu.
0: Jak chci rychle?
1: Jak chcete rychle, do nějakých 120-130 km za hodinu. Jak chcete rychle a při opravdu ryze městském provozu nebo příměstském při dojíždění do Prahy, do práce nebo do nějakého jiného města, tak a možnosti dobíjení můžete prakticky jezdit jenom na elektřinu. Co je pozitivní na plug-inu je, že při tom elektrickém pohybování se máte pořád ještě zálohu benzínového motoru, čili pokud se dostanete do okamžiku, kdy ta cesta je delší a vy jste si po 70-80 kilometrech vyjel tu zvětšenou baterii, tak se to auto automaticky přepne, anebo můžete vy i manuálně. My v našich plug-in hybridech máme dokonce 4 režimy, které můžete používat a můžete jet dál normálně na benzín, natankovat benzín a pokračovat.
0: Co znamená 4 režimy?
1: 4 režimy, za prvý můžete si zvolit, že chcete jet jenom na elektřinu, můžete si přitom v tom plug-inu. No, čili jezdíte jenom na elektřinu. Pak máme režim, který mluví o tom, že to může být kombinace spalovacího motoru a toho elektrického.
0: To řídí samo to auto.
1: To se řídí samo. A zároveň tam máme jedna z těch variant, je i, jmenuje se to chart, čili dobíjení. A to znamená, že je posílení dobíjení té baterie, kterou normálně dobíjíte ze zásuvky. A může to znamenat to, že pojedete-li z Prahy do Brna, tak než vyjedete tady odsaď do Průhonic, pojedete jenom na elektřinu, Mm-hmm. Čili si ji částečně zkonzumujete. Mezi Průhonicema a Brnem pojedete na hybrid, čili kombinací elektro a benzínu, a zapnete si tady ten charge, tak zároveň to, co jste projel na té vzdálenosti tady odsaď do Průhonic, jsme tedy na hlavním nádraží tady, takže si to auto, tu baterii dobijete, jak přijedete do Brna, tak můžete jít zase jenom na elektřinu.
0: Takže se to za tu cestu dobije. Ano. Jako bych to měl 6 hodin v zásuvce?
1: No, nedá se to úplně porovnat, ale na jako velkou cestu po tom Brně vám to bude stačit.
0: Je mi jasné, pane řediteli, že nebudete chtít mluvit o konkurenci, ale obecně věříte na

0: expandují čínské značky. Je to vývoj toho prostoru a je otázka samozřejmě, jakým způsobem si s tím jakým způsobem si s tím ty značky poradí, jak budou fungovat, jak se budou etablovat. Evropský prostor je výrazně napěchován výrobci a značkami, ať už ryze evropskými nebo mimoevropskými. Ten prostor je hodně zahuštěn. Je to možná nejvíc konkurenční prostředí ve světě aut, které existuje. A je to těžký boj a je to otázka schopností, poptávky, nabídky a možností, jak se na tom trhu etablovat.
1: Nedá mi to nezeptat se ředitele českého zastoupení Toyoty a Lexusu, čím jezdí?
0: Já jezdím vším, co máme k dispozici. Vždycky mám, za první mě vždycky láká nějaká novinka, za druhý je důležitý strávit v každém tom autě, s každou tou technologií nějakou část, nějakou dobu. Není to jenom o ježdění kolem komína, ale je to o tom vědět, jak ten produkt opravdu funguje. Něco samozřejmě získáte jako informaci na produktovém školení, to jsou většinou všechny ty dobré informace, ale já rád poznávám vždycky realitu, abych věděl, jak se ten produkt chová v mnoha sférách činnosti. Teď jezdím Lexusem RX, ale je to věc, kterou jako můžu velice rychle a často měním tak, abych zjistil, jak ty naše produkty fungují. A hrozně mě to baví. Je na tom zajímavá taková věc, že vždycky, když si sednu do nového auta bez rozdílu, jak je veliký, nebo jak je prémiový, nebo normální, tak po týdnu 14 dnech vždycky říkám, tyjo, tak tohle zrovna, to je to nejlepší auto, který máme.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště.
0: Děkuji moc za pozvání, děkuji a ať se vám daří, mějte se hezky.
1: Naším hostem byl Martin Peleška.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci a opravdu skutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor. Ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on to tak jako není. Ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenoval.
2: Most se to jmenoval, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s ní říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavere.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuji, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje. Hmm.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Rogers, Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch zborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta výška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu výšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je tak
1: souvisí to
2: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to tak.
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař než...
2: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart, víš, že to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a...
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku dýl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to seš připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo? A to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo? Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer. Tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15. července.
2: Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkon se podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Radio Ksavere.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Chceš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety mi míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijdeš radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Než přiletí nějaký mimozemšťan od novin a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin a podá o tom zprávu. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra vyjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky velvyslanců v žaket.

Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohle to všechno je i moje přání. Svět je brouk hovnivál, který svou kuličku válí jako v hypnóze. A pěkně do kolečka, do kola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydlabe si v zemi důlek, že tam přežije.

plánek. Hodláš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, může být už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe. Jak se naše srdce hlásí, ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roku asi návštěvníci z vesmíru a přikrý nás kamení.

0: prosím.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Zdravím vás, mistře. Gréta otočila a šokovala postojem k energiím. Pane Macinko, představte si, její slova vyvolala bouřlivé reakce politiků. A podívejte se, ona vám nějak dospívá v ženu.
2: Jo, to poznáte?
1: No tak...
2: Podle toho zuřivýho obličeje?
1: No ne, už tak, nemá tolik těch uhrů a to...
2: Ale vy jste tak nehezký, to není hezký k ženám.
1: To je dítě, ne?
2: No takže ukážete tady nevzdělanou, nevychovanou osobu, která má svůj zuřivý výraz v ksichtě a řeknete, že to je... že dospívá v ženu, to není moc hezký. Jako byste si myslel o ženách, že mají někdy zuřivý výraz v obličeji.
1: No ona už nevypadá
2: úplně... Radši to zase zmenšete to, nebo
1: primárně,
2: já se začínám bát.
1: Primárně už nevypadá jako úplně děcko. No, tak už,
2: je,
1: vypadá...
2: už je to, už možná trošku dostává rozum. To znamená, že už když přijde Němec

0: A určitě takhle to nějak bylo. Takže ona řekla teďka, že to jádro by vzala jako na milost a že ty jaderné elektrárny zase tak špatný nejsou.
1: Mně, pane Macínko, budete říkat, že nemůžu být ministr životního prostředí, když takovýhle děvčátko...
0: To byste jí musel poslouchat, ale...
1: No dovolte.
0: Prostě zásadní pravidlo číslo jedna každého ministra životního prostředí v Evropě, Evropské unii, je, že primárně musíte poslouchat, co říká svatá Greta. Protože jinak jste kacíř a zasloužíte upálit. Jo, ale...
1: Já bych neodvolal.
0: No, tak by vás upálili. Ale, nebo by vás odvolali. Ale...
1: Dostal bych glejt?
0: Já jsem se vždycky jako říkal...
1: Přijeď do Bruselu, dávám ti glejt.
0: Já jsem si vždycky říkal, to je taková jako sranda, že jako fakt ty velký média, německý velký média a světový, dávají prostor tady jako nevzdělanému frackovi, který chodí za školu, tudíž jako nerozumí ničemu a vysvětluje podstatu jako energetické koncepce, energetického mixu a spotřeby.
1: Tak jí to nikdo nalije,
0: ale
1: ne?
0: Pak jsem pochopil, protože jsem četl rozhovor.
1: Nikdo nalije do hlavičky.
0: No já jsem to tak není. Já jsem četl potom rozhovor nedávno, nebo před asi rokem, s její matkou, která si takhle v tom pase, a ona řekla, že Greta vidí, co ostatní nevidí, a řekla, že vidí oxid uhličitý pouhým okem. Takže ona má nadpřirozené schopnosti. Tak jako prase najde lanýže, tak svatá Greta vidí CO2 pouhým okem. Psali to v novinách.
1: Takže tam je to takhle už rovnou.
0: Takže pak jsem pochopil, že ona má tu nadpřirozenou schopnost vidět to CO2 všude i za rohem, tak proto má nárok, aby mluvila k těm milionům Němců prostřednictvím těch velkých médií a děsila všechny politiky ze strany zelených, a kteří říkají, dobře, tak to jádro. Ještě bych teda doporučoval, když zrovna teď jede v tomhle laufu, tak za tu stejnou apanáž, kterou dostala od Němců, bych ji poslal ještě na stáž do Rakouska, že tam jsou úplně pomatení, co se týče tý jaderný energie. Takže ještě tam by jim to mohla vysvětlit. To by podle mě skákali z oken rozervaností, že vůbec neví, co si mají myslet, že tady jejich nejvyšší prorok zeleného náboženství Greta, kdyby tam přišla a řekla jim, jádro budiš svaté, tak to by bylo perfektní.
1: No, mně je děvčete líto. Ta bude mít těžký zbytek života.
0: Já si myslím, že ta bude mít krásný zbytek života. Pak se jednou stáhne a řekne, že jde do kláštera nějakého zeleného. Už ji nikdy neuvidíme, možná ji někdo potká na jachtě v Karibiku, jak se tam opaluje. Víte, ona ta její matka napsala knihu nějakou, kterou samozřejmě nikdo nečet, ale kterou všichni mají povinnost si koupit. Takže myslím si, že už se jí prodalo několik milionů výtisků. A on to asi není špatný biznis. Vy jste mi tady jednou říkal o těch tantiemech, jsme se bavili, a já jsem říkal, že nevím, jak na to, a vy jste říkal, že jste napsal 9 knih. Tak jestli máte nějakou knížku, který se prodalo několik milionů výtisků, tak víte, že to na nějakou jachtičku karibskou jednou i vydá. Možná i nějaký ten tryskáč. Zelený, elektrický třeba.
1: No, tak kdybychom se tam potkávali.
0: No.
1: Kdyby se mě podařilo napsat nějakou takovou...
0: Tak až budete ten ministr.
1: Greti, jak to jde?
0: Přijď tady na exkurzi, nám říct něco, co máme dělat.
1: No. Ale je vidět, že jste teda vizionář, pan Macinku. Už to... Tak jedeme dál. Putin nabídl Evropě více plynu přes Nord Stream. Berlín to odmítnul.
0: No tak to je jasný.
1: A tady nějaká paní.
0: To je jasný, protože když tam mají tu Gretu, ta jim teďka vymodlila, že můžou se vrátit zpátky k jádru, no tak ten plyn není potřeba. Protože tady ty stejní pitomci zelení ze svým energii ende, teď nevím, jak to je přesně, vymysleli, že si prostě zakážeme uhlí, zakážeme si jádro a vlastně jediná relevantní alternativa vůči tomu byl plyn. Takže všechny ty elektrárny a tak jsou jako na plyn a veškerá energetika. Jo, největší chemická továrna v Německu, BASF koncern, ta má spotřebu plynu úplně stejnou jako součet všech domácností celého Německa. Jo. A to právě, když si tady ty zelení magoři vlastně vytlačili, oni se vehnali do náručí toho Putina. Protože sami si zakázali všechny ty ostatní energetické zdroje. A vlastně jim zbyl jenom ten plyn, takže se ocitli v situaci, kdy nemají nic jiného, takže

0: teďka vlastně, když ta Greta přišla, vlastně to odblokovala, tak teď už můžou zase, teď už můžou si zase vyskakovat, že jako plyn nepotřebujou, jo. Ale víte, když se tak dívám, tak mě jako, já pořád přemýšlím nad tím, když teda ten Putin toho plynu má a tak, a my všichni tady nosíme ty svetry a přemýšlíme, jestli ušetříme ten plyn a jestli ho bude dost a máme z toho nervy, drahý je strašně, že vůbec neskučí ty Ukrajinci.
1: Proč?
0: No, tak já nevím, odkud berou plyn Ukrajinci. Taky ho musí někde brát, ne?
1: Posíláme my možná, ne?
0: No, kde bychom ho vzali?
1: No, asi to ne, no. Sam nevozí Černochová o víkendu vždycky.
0: To se, o tom se asi nějak nemluví. Protože samozřejmě Ukrajinci berou plyn z Ruska.
1: Ne.
0: Takže z Ruska lítají na Ukrajinu denacifikační a jistě samozřejmě humanitárně míněné rakety. Ale vedle toho se nemluví o tom, že je plyn.
1: Myslíte?
0: Víte, já nikdy v životě nezapomenu na takovou, a to není historka, jo? To jsem fakt zažil, kdy Rusové někdy v roce 2008 měli spory s Ukrajinci, že oni se dlouhodobě asi nemají rádi, a vypli jim plyn. Prostě jim ho vypli. A teď ty Ukrajinci byli fakt úplně v háji, ale to bylo zoufalství, jo. Já nevím proč, jako jestli ho neplatili, platili spory, to není podstatný. Prostě fakt je ten, že někdy v roce 2008 Rusové vypli Ukrajincům plyn. A ti Ukrajinci byli fakt tak v háji, že to bylo prostě celou zimu, Rusové si z toho dělali legrácky, jo, pěry, krojem, gaz. No a 1. ledna 2009 Česká republika se stala předsednickou zemí v Radě EU. To, co máme teď, tak tehdy měl to Polánek. A já fakt, pro mě to je absolutní memento, když jsem viděl, jaký velký problém to bylo, že ty Rusové vypli těm Ukrajincům plyn. Jaký fakt disaster, jak zničivý to pro ně bylo, že o půlnoci na Silvestra 1. ledna 2009 bušil na dveře Pražského hradu kanceláře prezidenta republiky nějaký pan Kuleba. Známé jméno dneska. Byl to otec současného ukrajinského ministra zahraničí, který byl tehdy velvyslancem v České republice, ukrajinským, a ten bušil na vrata za dozvuku silvestrovského ohňostroje a dožadoval se přijetí u prezidenta a chtěl, aby Česká republika jako nově předsednická země pomohla řešit zásadní problém, který má Ukrajina, že jim Rusko už 3 měsíce nedává žádný plyn. Byli úplně v háji. Slováci byli tehdy taky v háji, protože Slováci měli jedinou cestu z Ukrajiny. Takže já si pamatuju, jak tehdy ten plyn vypli a bylo to opravdu velmi nahlas a všude se to řešilo. Topolánek volal s Putinem, řešil to a tak dál. Dnes se vůbec nemluví o tom, kde bere Ukrajina plyn. Tak nevím, no. Je to divný, jo. No, že tady ty šaškárny...
1: Víte, kdo je tady ta paní?
0: No to nevím. Jako na Putina to nevypadá.
1: Ne,
0: to už bychom asi poznali.
1: To je mluvčí německé vlády. Ale takhle by dneska vypadala moje nejoblíbenější zpěvačka, kdyby žila Zuzana Navarová. Si to představuju.
0: A Zuzana Navarová měla kratší vlasy, ne?
1: No jakdy, jak v kterém období. Ale byla to skvělá žena. Tak, přijďte v kabátě a dostanete slevu. Láká dublinská hospoda zákazníky. Pane Macinko, je to tady? Je to tady v...
0: To je zase to...
1: Kabát.
0: Každá země má svoji Markétu Pekarovou Adamovou, no. My jsme tady na svetry, Irové jsou na kabáty.
1: Na kaboše, no.
0: To je, dejte, je to prostě podobný, jako když byl covid, tak jsme taky v té první vlně solidárně šili roušky. Na podzim už ta solidarita a už ta pospolitost taková nebyla. Tak já mám trošku strach, že jsme teď v té vlně, v té euforie, že jako haha, hihi, pojďme nosit kabáty. No uvidíme, jestli nám ten humor vydrží. Jestli nám tady to přesvědčení vydrží. Toto je jako trošku reklama, jo. Láká hospoda zákazníky na to. Dobře, no. Tak, ale pak, až se ukáže, že jestli budeme muset být v kabátech v práci, jestli budeme tady dělat rozhovor v kabátech, jestli ve škole se budou učit v kabátech, nebo jestli budou operovat v kabátech, tak to už taková sranda nebude. Ono mi to připomíná, vyšla taková kniha kdysi, od jednoho autora, to se jmenovalo Náměsíčníci. A ta kniha popisovala v podstatě náladu ve společnosti a mezi státníky těsně před vypuknutím první světové války. Oni v podstatě úplně stejným způsobem žili ve snách. To byli náměsíčníci, snílci, furt se bavili úplně odtrženě od reality, až se potom postupně vzájemně přesvědčili, že jediným východiskem je válka. A pak prostě, a teď jásalo se, šlo se do války, tleskali si, bylo to perfektní. Pak přišly ty zákopy, pak přišly ty iperity a tady tyhle, pak přišly ty obrázky, pak přišly ty miliony mrtvých a raněných a zničená celá Evropa a pak na to ty lidi radši zapomněli. A já se fakt trošku bojím, že my jsme symbolicky v něčem podobným, jo. Prostě ne, jako já, podívejte se, proč se to takhle řeší. My přece víme, my co to sledujeme, tak víme, že za vzrůstající cenou energií, což teda jako se pak má řešit kabátama nebo svetrama, tak za vzrůstající cenu energií není nic jiného v Evropě než emisní povolenky. Všichni tady ty, co nechtějí, aby se na to zelené šílenství útočilo, tak říkají, že za to může Putin. No jenže emisní povolenka je v podstatě daň. Já nevím, jestli jste obeznámen se systémem toho obchodování, ale je to v podstatě daň, kterou musí každý výrobce energie nebo v průmyslové oblasti zaplatit za jednu tunu vypouštěného CO2.
1: Ano, víme o tom.
0: A ta cena začala velmi symbolicky na několika eurech. Ještě v roce 2020 byla cena emisní povolenky na začátku roku asi 20 euro. Což už jako začalo být dost. Jo. Byla i teda mnohem méně. V polovině roku byla 60. Na konci roku 2020, tedy vůbec před válkou, jo, byla cena emisní povolenky 90 euro. Teď někdy, myslím si, že na konci prázdnin vyšplhala na rekordních 99 eur za cenu jedné emisní povolenky, kterou musíme platit. A to je daň. My si za to nic nekupujeme. To je daň za to, že jakože znečišťujeme a vypouštíme CO2. A to nám zdražuje energii. Já nevím, kolik přesně stojí, teď nechci se úplně brát o ta čísla, jo, ale myslím si, že ta jedna tuna, dejme tomu, že se může rovnat jedné megawatt hodině, která stojí třeba, nevím, 200 euro. A když je 100 euro nad to ještě jako daň, která, jako, podívejte se, kolik stojí barel ropy. Jo? A to je komodita, to si něco kupujete, ropu. Tak barel ropy stojí míň než jedna emisní povolenka. A toto je přece cesta. Ne lákat na svetry a šaškovat tady s kabátama. Prostě má mít vláda odvahu a říct, my jsme tady v naprosto neřešitelné situaci, miliony lidí nemají na to, aby zaplatili složenky, došly jim několikanásobné zálohy, které neví ty lidi, jak mají zaplatit, tak my dobře chápeme, že Putin, chápeme, že válka, to se všechno akorát urychlilo, ale škrtáme, teďka vystupujeme se systému emisních povolenek. Ono by to jako dost dramaticky zlevnilo ty ceny pro normální lidi. Sice by teda ječela Greta, ale ta by podle mě tu by trefil šlak, ale no a co? Ona by to ještě přežila, protože je ještě mladistvá. Ale lidem by to pomohlo. Ne, ale vláda místo toho bude ječet, že za všechno může Putin. OK, taky může asi. Ale vy si oblečte se.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Moc peněz, díl 27. A naším hostem je pan Robert Vlášek, jako vždycky. Dobrý den.
3: Dobrý den, 27. díl, to nám to letí.
2: To je hezký, že?
3: Je to parádní.
2: 27. červená. A pane Vlášku, pojďme, my tady často hovoříme o těch ekonomických věcech, zejména o zlatě a o věcech okolo zlata, protože to je taková, říká se, ve vaší branži předpokládám, největší jistota.
3: Jistě.
2: Investiční. Nebudeme skrývat, že tento pořád děláme v partnerství s vaší firmou Firegold.
3: Je to tak.
2: Ale nemohu začít jinak, když jsme u toho zlata. Četl jsem v médiích, že v Ugandě bylo nalezeno nějaké velké množství zlata, které se teď vytěží. A bude ho víc, než dosud bylo. No tak já teď nevím, co si o tom mám myslet, protože tam hrozí velký pád ceny.
3: Zneklidnilo vás to trošku?
2: Tak trošku jo.
3: Nebyl jste sám. Je to zajímavá zpráva, která skutečně proběhla. Já bych řekl, že to je taková jako nafouklá bublina, já to hned vysvětlím. V Ugandě skutečně dlouhodobě se zlato těží. Dokonce i na tom místě, kde to naleziště teď se jakoby promovalo, že tam je. Tak Číňané tam tuším těží zlato už 5 let, je tam čínský důl, nicméně v té zprávě jedna zásadní chyba, oni tam vlastně uvedli, že to naleziště by mělo v sobě obsahovat nějakých 310 tisíc tun ryzího zlata, což by pravda, přesně jak říkáte vy, znamenalo, že by to bylo víc, než bylo vytěženo za celou historii lidstva, protože za historii lidstva bylo vytěženo nějakých 220 až 250 tisíc tun. Ale to je zásadní chyba, protože když vezmete objem té rudy, kterou oni indikují, že tam je, a vezmete obvyklou nebo minimální a maximální hojnost zlata v té rudě, která se vyskytuje na této planetě.
2: Hojnost, to je oficiální pojem?
3: Ano, v té rudě, tak se na planetě vyskytuje ta hojnost od 1 gramu po 7 gramů na tunu. A kdybychom vzali tu nejvyšší, jakoby ten nejvyšší obsah zlata v té hornině, tak by to bylo nějakých 220 tun. V tom nejoptimističtějším případě 220 tun je sice hezké malé naleziště, ale nic zásadního, dokonce já si troufnu říci, v České republice víme z geologických průzkumů, že máme víc zlata, tady máme kolem 500-700 tun.
2: Tedy se ptám, kde soudruzi novináři udělali chybu.
3: No, soudruzi novináři zjevně přijali nějakou nepřesnou informaci z nějakého zdroje, který se spletl minimálně v desetinné čárce a pak samozřejmě už to žilo svým životem a bylo to zajímavé mediálně, protože každý se podivil, vyděsil a někteří samozřejmě pro prodejci a propagátoři papírových investic samozřejmě to potom jako podporovali, protože to bylo jako proti tomu zlatu, ale všiml jste si, že trhy neudělali vůbec nic, protože každý si to přepočítal stejně jako my a řekl, to není zásadního.
2: Budu se ptát dnes, jaké jsou prognózy a jaké vy máte z těch odborných zdrojů informace, ale pojďme udělat to, co děláme vždycky rádi v tomto pořadu a také v našich streamech společných, takzvané reklamní okénko, protože spořit ve zlatě, nakupovat zlato, to všechno vaše firma zajišťuje a vy stále tvrdíte, že to je ne železná, ale zlatá jistota. Je
3: jednoznačně,
2: to tak?
3: Jednoznačně, o tom vůbec není pochyb, zlato je bezpečný přístav, zvláště v dobách nějakých globálních změn, zemětřesení, otřesů, turbulencí, které dneska vidíme všude možně, geopolitika, ekonomika a tak dále, tak zlato je bezpečný přístav a vidíme to na tom taky třeba, že centrální banky masivně nakupují zlato, k tomu se možná ještě dostaneme a to je ten indikátor. Takže jednoznačně zlato je bezpečný přístav, je to zlatá investice.
2: Kdo chce zlato, spoření ve zlatě, nákup mincí nebo zlatých slitků, adresa e-mailová je pořád táž a to je zlato@mincex.cz a tam se všechno napíše, včetně telefonního čísla, dostane se to do rukou zde přítomného občana.
3: No, spíš týmu, který to zajišťuje.
2: Týmu, oni zavolají, poskytnou díky XTV 30% slevu na vstupní poplatky.
3: Jednoznačně.
2: Potvrzujete?
3: To platí.
2: Podepisujete krví?
3: Podepisuju krví, dokonce v tomto období, vlastně do konce září, ty podmínky jsou ještě trošku lepší, teda do konce srpna, než budou v září, protože od září mírně zdražujeme vstupní cenové navýšení, vstupní poplatek, takže určitě využít těch podmínek teď.
2: Teď. Napsat telefonní číslo, to je důležité, 30% sleva a zároveň je to podpora pro XTV.
3: Jednoznačně.
2: Je to potřeba toto říct a nejedná se o virtuální zlato.
3: Ne, všechno je to zlato fyzické, všechno ten zákazník buď si nechá poslat domů, nebo je uskladněno u nás v podobě těch zlatých účtů, které umožňují nejenom si odložit peníze do zlata a zhodnotit, ale také z nich platit zájemně za zboží, za služby, tak vždycky to zlato tam fyzicky leží.
2: A adresa zní?
3: Adresa mailová zní.
2: No, pane Blášku.
3: No, vidíte, to jste mě zaskočil.
2: No, tak to zkuste.
3: Je to mince X.
2: Je to zlato, zavináč.
3: Mince X.
2: Mincex.cz. Do příště.
3: Naučit. Jednoznačně.
2: Jaké jsou prognózy?
3: Než se pustím do prognóz, které rád sdělím, já bych jenom zrekapituloval trošku vývoj. To je možná důležité, protože spousta lidí si říká, ten vývoj je velmi pozitivní u toho zlata, může to trvat do nekonečna, protože my, když se podíváme, tak za poslední 2 roky zlato vyrostlo 80%, za posledních 12 měsíců je to 41,8%, za 3 roky je to 66%, řeknu, a za 19 let, kdybych vzal trošku delší horizont, je to 635,05%, přesně. Takže ten vývoj je velmi jako pozitivní a nové rekordy vlastně převyšují ty staré rekordy. Takže to je stav, který tady je. Teď zlato mírně koriguje aktuálně, lehce o nějaký 1,5%, lehce zlevnilo, což je ale obvyklý vývoj vždycky po nějakých maximech. Takže to je vlastně takové optimální nákupní okénko, které se vždycky otevírá v té růstové fázi. Co se týká prognózy, tak ty prognózy jsou, že do roku 2030, a jsou to prognózy, řekněme, takových jako světových jako analytiků a investičních společností, ten průměr říká, že to zlato by mělo být něco kolem 5 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. Což dneska jsme nějakých 3250, řeknu. Takže ta prognóza je velmi jako pozitivní a je potřeba si říci, proč je takhle pozitivní. Co vlastně ovlivňuje tu cenu zlata, proč stále roste, proč od roku 2008 velmi zrychlil růst ceny zlata. Je to proto, že vlastně to zlato ovlivňuje několik faktorů, řekněme takových 6 základních faktorů. První faktor je tisk nekrytých peněz. My víme, že dneska peníze nejsou kryty vůbec ničím, ať už dolary, koruny a tak dále. Ad absurdum, kdybychom to převedli do důsledku, tak jsou kryty vlastně jenom tím, co ty státy vlastní, a to jsou ty velké dluhy, ten svět je předlužen. Takže vlastně není tam žádná reálná hodnota. To je první věc, tisk nekrytých peněz. Druhá věc je růst globálního dluhu, to s tím hodně souvisí. To znamená, ten dluh se stává nesplatitelným. Třetí vlastně taková oblast, která to zlato ovlivňuje velmi zásadně, je geopolitický vývoj, geopolitické napětí, a my vidíme, že dneska to napětí, kam se podíváme, tam ho vidíme, ať už je to Ukrajina, Rusko, ať už je to Blízký východ, Gaza, nebo napětí USA, Čína, potažmo BRICS. Potom je to poptávka centrálních bank. Centrální banky nakupují masivně, několik let po sobě jejich nákupy trhají rekordy a překonávají 1000 tun za rok, což je hodně. A potom to jsou taky obchodní války. A ty obchodní války my také vidíme. Vidíme celní přetahování, celní licitace Spojené státy versus zbytek světa. A to jsou všechno faktory, které bychom mohli popsat jako nějaké turbulence, jako nějaký neklid v tom světě. A to všechno působí na zlato.
2: No a z čeho tedy čerpáte tu prognózu, protože vy jste řekl 4 až 6 tisíc.
3: 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci.
2: Za trojskou unci, což je skoro...
3: Násobek.
2: No, násobek. Teď je 3200 třeba, ne?
3: 3250, řeknu třeba.
2: No, protože, jak jste říkal, zlato mírně korigovalo. Já říkám, že kleslo v ceně, ale ano. To je, abychom se nebrali za slova. Z čeho vychází to? Vy to říkáte, neklidná doba války a tak. Co když to všechno se nějak pořeší? Co když na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
2: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
2: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
2: Ale v rozbouřeném světě, počkejte.
3: Ano.
2: V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války. Nebudou pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitelé Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak soudru Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
3: Všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.
2: Promiňte, vy říkáte, že považujeme za hodnotné něco, co ve skutečnosti hodnotu nemá.
3: Ano.
2: Tím myslíte to, čemu říkáte vy fiat měna.
3: Ano, a čemu vy říkáte peníze.
2: Čemu my říkáme obyčejní lidé peníze.
3: A vy to říkáte špatně. Musím vám to říct.
2: Ne, tak já jsem rád, když mezi nás, obyčejné lidi, přijde někdo tak moudrý a vznešený jako vy.
3: Děkuju, uzavdívám se.
2: No ale... ne, tak a napraví nás hříšníky.
3: Ano.
2: Pro mě peníze jsou peníze, já nikdy nebudu stát ve frontě v bance a říkat dobrý den, přišel jsem si pro svoji fiat měnu. Tak paní, která tam sedí, holčička za pultem, úřednice na mě bude koukat jak na vola. Tak jako no. Vy teď koukáte na mě.
3: Ne, já na vás vůbec nekoukám jako na vola, to bych si vůbec nedovolil, ani proto nemám důvod žádný. Vy jenom vlastně teď tím, co jste řekl, potvrzujete to, co je samozřejmě naprosto rozšířené, je to takové zmatení jako pojmů, kdy ty věci nenazýváme pravými jmény. My jsme peníze naposledy v něco, co se blížilo penězům, jsme měli v roce 1971. To, že tomu, co máme v peněžence, těm papírkům, říkáme peníze, je rozšířený terminus technicus, ale vlastně to peníze už nejsou. Je to fiat měna, protože definice peněz, abychom se pochopili, o čem já tady mluvím, a já vám připadám jako šílenec možná teď, jak na mě pozorujete, tak ta definice peněz je o tom, že ty peníze jsou směrný prostředek, je to nějaká účetní jednotka, je to dělitelné, je to zaměnitelné, že jsou stejné, ale hlavně je to uchovatel hodnoty po neomezeně dlouhou dobu. Ale toto fungovalo jenom v době, kdy ty peníze měly nějakou reálnou hodnotu, kdy byly podloženy nějakým reálným hodnotným aktivem, ale to skončilo naposledy v tom roce 1971. A od té doby právě už neplní tuto funkci. Abych to přiblížil divákům zase, jak to poznáme. No, poznáme to tak, že máme inflaci za poslední 4 roky na úrovni 40%, zvýšení cenové hladiny, přišli jsme o 40% majetku uloženého v penězích. ztratili tu hodnotu, a to je to, že ty peníze neumí uchovat tu hodnotu právě proto, že to nejsou peníze, ale to ta fiat měna. Není to kryté ničím.
2: Dobře, pane Vlášku, ale strana a vláda nám říkají, že žádná inflace nebyla. Jo, to jsem teď slyšel od jednoho představitele v rámci volební kampaně, ale možná se spletl. Když to položím, tu otázku úplně na plac, a to máme poděkovat současné vládě s ministerským předsedou Fialou za to, že to, co jsme měli ve svých fiat měnách, různě po účtech a doma pod polštářem někdo, nebo já nevím, tak ztratilo hodnotu 40%? Ano nebo ne?
3: Určitě. Máme takové tři místa, kam můžeme poděkovat. Můžeme začít tím lokálním, to znamená naší vládě, určitě za to, že tím, jak nakládala tady s cenami energií a tak dále, daňovou politikou, zvyšováním daní třeba, jo, daně z nemovitostí a tak dále, to všechno je inflační tlak, to všechno zvyšuje inflaci a znehodnocuje peníze. A to je těch 40%, o kterých se bavíme cirka, takže těm poděkovat můžeme 100%.
2: Ano.
3: Pak můžeme poděkovat do Bruselu soudruhům, straně a vládě tam za to, že nám tady provádí Green Deal, který nám zdražuje ty energie taky, takže oni tam mají velkou zásluhu na tom taky.
2: A tím zdražuje všechno.
3: A tím zdražuje všechno. A potom ještě můžeme poděkovat do Washingtonu, kde světová rezervní měna, americký dolar, který tím, že ty jednotlivé země ho drží ve svých rezervách, a vlastně Amerika zinflačňuje ten dolar, tak tu svoji inflaci interní ještě vyváží do všech těch zemí. Takže máme takové tři místa, kam můžeme děkovat.
2: Dobře, tak to bylo kritické okénko pro změnu, ale ještě mi řekněte, když jste mi teď vyvrátil, že to, co mám v peněžence, své aktuálně teď třeba 2500, že to nejsou peníze, tak co mám říkat, že mám v peněžence?
3: No, můžete říkat, že máte peníze, protože by vám nikdo nerozuměl, ale pokud byste chtěl mluvit jako terminologicky přesně,
2: no to chci právě.
3: Tak byste řekl, že máte fiat měnu.
2: Já bych chtěl být vyváženě přesný.
3: Tak byste říkal, že máte fiat měnu.
2: Jako bych seděl v České televizi.
3: Tak, v České televizi, jako host nebo hostka případně.
2: Hostka nebo moderátor.
3: Nebo moderátor.
2: Vyvážený jako na všechny strany.
3: Byste zmínil fiat měnu a vysvětlil byste, že ta zkrátka fiat vlastně je z anglického nebo latinského jako původního slova, které vyjadřuje, ta zkrátka vyjadřuje měna nařízená zákonem, což vypovídá o všem, protože té měně se také mnohdy říká měna nuceného oběhu. To znamená jinými slovy, že stát vydá peníze, které nemají žádnou vnitřní hodnotu tím, že by byly kryty zlatem nebo tak, a určí zákonem jejich hodnotu a my tomu věříme, že jí to má.
2: Hříšná myšlenka. Vy říkáte, pane Vlášku, že zlato podle prognóz může vyskočit o 100% vlastně, když to vezmeme tak přes palec.
3: Určitě.
2: To znamená, že teď, když někdo bude mít jednu trojskou unci, bude stát třeba 160 tisíc korun. Je to tak?
3: Ano.
2: Do této chvíle už se ta trojská unce za poslední, řekněme, dva roky pohla o 41% nebo víc za poslední dva roky?
3: No, za poslední dva roky o 80% cirka.
2: Tak o 80%. Minus 30% inflace. Takže když bych to celé dopočítával, tak přijdu na to, že fiat měna je skoro nula. Rozumíte mi?
3: Já vám rozumím docela dobře, ano, protože když se totiž na to zlato se dá dívat dvěmi úhly pohledu, že zlato roste oproti penězům, což
2: které
3: ono
2: roste. Naopak, které naopak vlastně, kterým ubývá hodnota?
3: Tak, anebo se na to dá dívat tak, že to zlato si zachovává v celé historii svoji hodnotu pořád stejnou. Vlastně stejnou kupní sílu, která mírně roste jenom proto, že nám rostou těžební náklady, takže se trošku to zlato zdražuje, ale jinak drží tu hodnotu, že jsme si za to zlato před tisícem let koupili zhruba stejné statky a služby jako dneska a že ty peníze se proti tomu brutálně znehodnocují. A pokud my bychom se podívali, přesně co byste teďka řekl, to je skvělé, na horizont 100 let a vzal byste americký dolar, britskou libru, švýcarský frank, já nevím, nějakou měnu, tak byste zjistil, že za 100 let ztratili 97,5 tuším procenta své hodnoty. Že jsou vlastně na nule, ano. Té původní hodnoty.
2: Stalo by možná za to se toho všeho dopočítat. Jinými slovy, vy stále tvrdíte, že bude-li si někdo za fiat měnu, za tu Fiat měnu, kterou dostane za svoji práci,
3: ano,
2: a za Fiat měnu, kterou má doma,
3: ano,
2: promiňte mi, obyčejní lidé říkáme peníze,
3: ano,
2: koupí v této chvíli zlato, tak i při třeba mírném poklesu toho zlata nemá šanci na tom prodělat.
3: Ano.
2: Můžu říkám to dobře?
3: Říkáte. Můžu si dát takovou filozofickou vsuvku drobnou?
2: No ježiš, na to já se těším od začátku.
3: Velmi krátkou. Diváci by se na peníze neboli fiat měnu mohli dívat taky tak, že to je vlastně uchování ekonomické energie. To znamená, že já chodím do práce, svoji energii věnuju práci, vydělávám peníze, to znamená, ta moje energie se mění na ty peníze a ty peníze fungují jako jakási konzerva té mojí ekonomické energie. A já si je skládám takhle na pozdější dobu, až tu energii mít nebudu a budu s tím chtít pracovat v penzi a tak dále. No a ta inflace, ten stát, tím, že tu inflaci připouští a způsobuje, tak mi krade moji ekonomickou energii, tím pádem vlastně mi krade jakoby svobodu a můj čas. Takhle se na to potřeba dívat. To znamená, když já naopak tu ekonomickou energii dám do té konzervy ne peněz, ale toho zlata, tak to zlato drží tu hodnotu 6000 let. Takže je velká, jistota, že vlastně budoucí 6000 let se bude chovat velmi jako podobně.
2: Musím vám říct, že to byla moc hezká filozofická vsuvka.
3: Děkuju, děkuju.
2: zlato@mince.cz a každý, kdo se bojí, že přijde o svoji fiat měnu, ať ji má doma nebo v bance, nebo někde skovanou, ať si koupí zlato nebo si zařídí zlaté spoření.
3: A nebo zlatý účet.
2: Nebo zlatý účet.
3: Ano.
2: Tak jo, jsem rád, že jste tady byl, pane Vlášku.
3: Moc děkuju.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Moc peněz, 27. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jana Chládková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, Savere.
0: Jana Chládková je zpěvačka, country zpěvačka, řekl bych moderní country zpěvačka. V posledních letech také dramaturgině, moderátorka, k tomu všemu se dostaneme. A vy samozřejmě budete mít teď radost, protože máte novou desku, nové CDčko, k tomu se také dostaneme za chvíli. Ale já podotknu, já jsem někde četl, že vy jste nebyla od samého začátku rozhodnutá, že se vrhnete na country music.
1: Ne, vůbec.
0: A to se stalo prý nějak v Norsku, nebo
1: jo,
0: něco?
1: Jo, přesně tak, Savere.
0: No.
1: Já jsem...
0: V Dánsku, nebo někde?
1: Ne, v Norsku, máte perfektní informace, ano, je to tak. Já jsem tam jela tehdy po studiích zpívat s kapelou, byli jsme tři kluci a já, abychom si něco vydělali, abych se někam podívala. No a byl tam takový Scott, který hrál nádhernou muziku. No a já jsem chodila tam na jeho koncerty, na jeho vystoupení. No a on se pak přišel podívat na nás a říká, vykašli se tady na to barové zpívání a dej se na country muziku, ty máš na to hlas i vizáž tehda.
0: Takže dá se říct, že jste začínala v baru?
1: Jo, začínala se. Takhle, začínala jsem úplně prapůvodně s velkým big bandem. A to v Ústí nad Labem, když jsem studovala. To bylo 21 muzikantů, prostě nádhera. Chtěla bych si to zopakovat, doufám, že se mi to podaří ještě. No a ten kapelník, tady ty tří členy, potom se mnou čtyř členy kapely, tak byl synovec našeho šéfa z toho big bandu. A hledali zpěvačku. A já jsem akorát dostudovala. A jak už jsem říkala, chtěla jsem cestovat, neměla jsem peníze, tak říkám, tak jo, tak já jedu.
0: Ještě k tomu barovému zpívání, nebo k barové kapele, myslím, že většina hudebníků se shoduje na tom, že zpívání v baru k tanci je největší škola.
1: Je to tak.
0: A největší zkušenosti. Funguje to teda?
1: Funguje na 100%. Si představte, Xavere, že třeba ve Švýcarsku, kde jsem zpívala, sedí šéf, tak jako vy teď, jedinej v tom baru, a my jsme říkali, no tak to snad nemusíme hrát, ne? No to teda musíte, jste za to placený. A tak, jako kdyby tady byl narvaný sál. Takže to byla velká škola života.
0: Mm. No a dokonce se říká, to nevím, jestli je pravda, když se něco nedaří, třeba, tak se ta písnička tak nějak propašuje třeba třikrát za večer.
1: Taky.
0: Jo,
1: taky.
0: Aby se to vybrousilo.
1: Jo, určitě, jasně.
0: Takže ještě staré pravidlo, že jedno vystoupení před lidma dá za 10 zkoušek, to také potvrzujete?
1: Přemýšlím, ano, je to taky tak.
0: Je to tak. No a vy jste potom se setkala s Daliborem Jandou a s Karlem Černochem ve spolupráci, tedy pracovně. Jak vedla cesta k Daliboru Jandovi?
1: Než jsme odjeli do toho zahraničí s kapelou, jmenoval se Byt, ta naše čtyřčlenná kapela barová, tak Dalibor chodil do karaoke tehdejší, do baru a tam mě viděl zpívat. A přišel za mnou a říká, až tě to přestane bavit, tak mi zavolej. A já jsem říkala, no jo, takovejch je, že jo, těch povídaček a tak. No ale on mi ještě říká, pošli mi pohled, a tak jsem ho poslala pohled. No, on mi nějak odpověděl, no a když jsem se vrátila asi po 2,5 letech, tak jsem mu zavolala. No a zrovna odešla zpěvačka, to bylo tak načasovaný. No a říkal, tak jestli chceš, tak pojď ke mně do agentury, povedeš mi agenturu, nebo spolu povedeš, nás tam bylo víc, a budeš zpívat se mnou v programu. Tak takhle jsem se dostala k Daliboru Jandovi.
0: Počkejte, odešla zpěvačka?
1: Jakoby skončila, šla třeba někam do muzikálu, už se nepamatuju.
0: Dalibor měl doby, kdy jezdil se zpěvačkou.
1: No. Jako já se pamatuju, že s ním jezdila Jiřina Ina Urbanová, taky Šárka Rolincová, jo? Takže měl vždycky nějakou zpěvačku v programu.
0: Dobře, a potom teda přišla spolupráce s Daliborem a ten říkal, co? Protože to už jste mezi hvězdami takzvaně.
1: No, jako pro mě to bylo skvělý, protože jsem zažila vyprodanou Lucernu, že jo, zažila jsem na Slovensku vyprodaný sály, samý ženský, pravda, a byla to pro mě, Xavere, taková velká zkušenost, jestli mě ty ženský nevypískají, že jo, protože oni byli zvědaví na Dalibora, ne na nějakou Janu Chládkovou, takže když se mi to podařilo, že mě nevypískali, tak to byl úspěch a musím říct, že mě nikdy nevypískali, takže to přežili.
0: Do dneška je to přátelství s Daliborem?
1: Velké přátelství s celou rodinou. Já vlastně děti znám od malička a to se tak traduje, já to můžu říct, protože oni to vypráví sami, že když byli děti malí, tak přišli za maminkou a říkali, maminko, prosím tě, kdyby si umřela, může být paní Chládková naše maminka?
0: No,
1: takhle.
0: A může.
1: A může, takže to si vždycky z tomu zasmějem.
0: No a umělecky to, jak si s Daliborem Jandou fungovalo, jak? Protože to přece ten žánr, který dělá Dalibor do ještě moderní country music má hodně daleko.
1: No to má hodně daleko, já jsem taky v té době nespívala jako takovéhle písničky, zpívala jsem převzaté věci, potom mi Dalibor napsal Správnou holku, to byla úplně první písnička pro mě, kromě teda, když nepočítám v písničku Z mladé písně Jehlava, kterou pro mě napsal Vítě Hádl, tak to bylo spíš jakoby populární muzika, do country to mělo daleko. To potom až u Karla Černocha se to trošku začínalo převexlovávat.
0: Jo, ale ještě řekněte, ta mladá píseň Jihlava, to byla jako tehdejší superstar.
1: Ano, přesně taková. Tak, přesně.
0: A vy jste tam byla v roce, teď nevím, no, kterém.
1: Jako ne, že bych to nechtěla říct, ale Xavera já fakt nevím. Ale...
0: No, mě jde spíš o to, s kým jste se tam potkala.
1: S Pavlem Nohou. S Pavlem Nohou jsem se tam potkala a vlastně nás spojí od té doby přátelství. Celé ty roky jsme si to zrovna říkali, že to není ani možné, že už tolik let se kamarádíme. A napsal mi nádherné texty a jako jinak vlastně z té naší skupiny, kromě Pavla a mě, si nepamatuju, že by se někdo uchytil nebo že by zůstal u zpívání.
0: Jo.
1: Byli jsme jako v té první top desítce. No, jo, ale tehdy to vyhrál někdo jiný.
0: Probíhalo to tak, si to mám představit podobně jako ta superstar v televizi?
1: No, jako když na tehdejší podmínky ano. Dokonce jsme měli tam 14-denní třeba semináře, jo, učili nás zpívat, učili nás chodit, jo, učili nás, já nevím, tancovat, no prostě všechno možný. A musím říct, že na to moc ráda vzpomínám. Byli to úplně, já třeba nevím, jestli vám něco řekne jméno Eduard Thomas, výborně učil zpěv, jako. Tak já jsem pak Edovi dojížděla vlastně právě na populární zpěv, protože tehdy to tak nebylo, že se učil jenom operní zpěv. Já jsem chodila zpívat do Lidové školy umění tehdejší, ale to bylo spíš na operu. No a Eda v Praze mě učil, jak zpívat prostě pro tu populární muziku, prostě jinak.
0: Zpívá jinak, jo?
1: To se zpívá jinak.
0: Dobře. No a teď Karel Černoch.
1: Karel Černoch, tak zase dělala jsem pro jednu agenturu a měl se jet točit film. Cestopisný film, kde byla role Odysea, Penelope a průvodkyně. Průvodkyně Naděja Konvalinková, Odysseus, Karel Černoch a já jako Penelope. Napsaný scénář, písničky, tři dueta, každý samostatnou píseň. No a 10 dní Xavere na jedné lodi, jako na jedné jachtě. Takže to se trošku prověříte lidi, jo, tam, že vzhledem k místu a tak dále. A neznali jsme se, že jo. No a já musím říct, jak Naděja, tak Karel jako byli naprosto skvělí. Já si pamatuju, že byla obrovská bouře, opravdu jsme se báli skoro o život. A Karel se potápěl, skočil do vody, tam uvolňoval kotvu a tak. No úplně, jako mám na to ty nejhezčí
0: jako
1: vzpomínky.
0: Karel Černo?
1: Karel Černo, no, no úplně byl úžasný. No vařil, že jo, úžasně, pořád o koření jsme se vyprávěli a tak. No a Naděja to je úplně to samý, no, strašně hodnej člověk a to přátelství s Nadějou trvá do dneska a s Karlem bohužel už ne.
0: No a s Karlem Černochem to umělecky vypadalo jak?
1: Když jsme se vrátili, tak já jsem nějak, já už se to přesně nepamatuju, jak to bylo, to bych opravdu lhala, ale Karel mi nabídnul, jestli bych nechtěla víc jeho agenturu Charlie, a jezdit, že založíme kapelu, tehdy to bylo Kings of the Road, už ji sestavoval, a že budeme jezdit po celé republice, nebudu teď jmenovat deník, který to zaštiťoval, a měli jsme kamion na to, je opravdu takový ten country kamion.
0: No, to se odehrálo, to byl blesk.
1: Ano, ano, přesně tak, je. Já vlastně tady můžu.
0: No jasně.

0: Tak jsem moc ráda, že protože Xavere, nevím, jaký máte zkušenosti, jo, ale většinou kapely říkají mi, ženskou nechcem. Jo,
1: Cože?
0: do kapely. No, jakože, že to prostě nějak pak to tam rozlaďuje a tak. No, tak my už po těch letech s klukama vůbec. My se máme moc rádi a jsem ráda, že je mám.
1: Takže vy jste taková výjimka v tomto. No,
0: no to nevím.
1: A máte novou desku Jana Chládková Bylo nebylo? Jsi s ním tak pohádkově?
0: No.
1: A já jsem se na to teda...
0: Já si ji taky budu vřu.
1: Tak díval a pojďme něco o těch autorech, protože vy tady máte několikrát našeho společného, troufnu si říct, kamaráda Pavla Krejčů, již nežijícího. Co vás jako spojovalo s Pavlem Krejčou? Mimochodem, to bychom mohli říct, Pavel Krejča, autor Na vrcholky hor,
0: tak,
1: Malý dům nad skálou.
0: Přesně tak.
1: Tula v džíny možná.
0: Tak, určitě největší hity, jak Věry Martinové, tak ale Petra Spáleného hlavně. Protože byl kapelník, že jo, jakoby Petrův. A já jsem se k němu dostala tehda přes Milenu Soukupovou, k Pavlu Krejčovi. Mě s ním seznámila.
1: Paní Soukupová je zpěvačka.
0: Ano, taky country zpěvačka, přesně tak. A tam mě s Pavlem seznámila a já jsem tam přišla a bylo jako, to je jako Xavere s vámi, jo. Podíváte se a víte, že to tak, že to bude.
1: Fakt, jo.
0: No, a jako Pavel říkal to samý, a já jsem říkal, prosím tě, ale proč chceš psát pro mě, když máš slavnější tady lidi jako tu Věru nebo Petra? A on říkal, hele, já ti to nedokážu říct, ale ty máš nějaký hlas, který, jako on, já vám to k sebe řekl, jak on to řekl doslova, máš v tom hlase sex, jako něco sexy hlas.
1: A on no, říkal, řekl ještě jiný slovo akorát.
0: No, ne, no, já, přesně tak.
1: Odm, já přesně. To vím, to se říká vždycky.
0: No.
1: Když to ti autoři cítí, je to pro vás zpěvačky velmi příjemný. Jezdila jste, předpokládám, za Pavlem Krejčou do Modřan.
0: Přesně tak, do Vily jeho.
1: Do Vilky.
0: Znám samozřejmě, kamarádím se dodnes s jeho manželkou. No a jezdili jsme spolu i na takové země jako Írán a Indie a tak ze Stáňu. Takže vždycky naši chlapi říkali, prosím vás, ale už zabalte si to jakože i s návratem dřevěný rakve, jo? Pro vás jezdit nebudem, takže...
1: Dobře, teď tady vidím Jarka Šimka, Obyčejně šťastná. To je Jarek Šimek Šimi.
0: Ano, přesně tak.
1: Takže ten psal kdysi zase pro Ivetu Bartošovou, jestli si vzpomínám. Tak ten vám udělal písničku.
0: Moc hezkou.
1: Naspívala jste a teď Marcel Zmožek. Scházíš, to znamená hudba i text. Marcel Zmožek je velká osobnost?
0: Ne, je to velká osobnost, jako myslím si, že po tatínkovi podědil velký talent. Napsal mi vlastně písničku s Vůní Heřmánkovou, která jako první vůbec byla písnička, kterou si posluchači přáli sami od sebe, volali do písniček na přání, vyhrála hitparádu v Českém rozhlase, Českou 12. Takže to byla vlastně první písnička, o které mohu říct, že aha, někdo věděl, že existuju.
1: Jo. No a zase ten Marcel sám je interpret, takže to musí být těžký, když objeví nebo najde, dostane nápad na něco opravdu nosního. Člověk by si řekl, že to nechá si pro sebe, já bych to tak udělal asi.
0: No, já musím říct, že lituje. Já si vydělám legraci, ale s Vůní Heřmánkovou skutečně je hit. A já si myslím, že ani nečekal, že ta písnička se tak povede a že bude mít takový úspěch, jako, ale je rád samozřejmě.
1: No má určitě čuch na ty věci.
0: Jo.
1: Láska je největší dar,
0: ano,
1: že? Ano, ten hit. No a teď tady vidím Tony Chodora, to nevím, kdo je, se přiznám.
0: To je můj dlouholetý kamarád, který je velmi nadaný, jak na muziku, tak na texty. Sám úžasně zpívá, proto jsem ten jeden duet s ním naspívala, protože si to zaslouží. Má tak jako Pavel Krejča, že se ještě zmíním, tak oba měli pro mě neuvěřitelně charismatický hlas. A lituju, že nespíval třeba Pavel, jo. Ale tak on to měl těžký, protože Petr Spálený má taky charismatický hlas. No a Tonda to samý, no. Škoda, že nespívali. A Tonda je velmi skromný člověk, takže se drží tak jako v pozadí.
1: Jo, a tu a tam vám prostě napíše šláger. A teď už jsem tady u Dalibora Jandy, protože tady je Dalibor u písničky číslo 7, když jsem tvá uveden jako autor muziky a Pavel Cmíral
0: textař.
1: To je tak, že zavoláte Daliborovi a řeknete, napiš mi muziku nebo písničku?
0: Já si pamatuju, že jsem měla narozeniny, tehdy kulaté, protože ono to přece jenom vznikalo dlouho, ta deska. A Dalibor mi to vlastně dal jako dárek, tuhle písničku k těm kulatinám. Ještě mám takovou zkazku k tomu, že si nezapamatoval, kdeže ty narozeniny slavím, a objížděli s Jiřinkou se svojí celou Prahu a hledali, kdeže ty narozky mám, takže přišli asi o 2 hodiny pozdě, ale dorazili. Jo? No a Pavel Smíral, toho jsem požádala, dala jsem mu demáč od Dalibora, aby

0: napsal ten text a povedlo se to spojení.
1: Jo. A to třeba funguje tak, že můžete ten demosnímek tomu textaři dát i ve chvíli, kdy třeba vás nespojuje žádný společný zážitek, neznáte se, máte na sebe jenom telefon. Jak se to dělá? Dobrý den, já jsem Chládková, napište mi text.
0: Takhle to bylo u Pavla Vrby. Bohužel tady už žádný text nemám od něj, ale mám od Pavla čtyři texty vlastním. A tak to bylo přesně. Dobrý den, tady Jana Chládková, můžu k vám přijít a to. A on byl strašně srdečný, takže říkal, tak přijď. No a napsal úžasné texty a já je možná opráším, protože to jsou tak nadčasové texty a zanikly, že jo, takže je to velká škoda. Ale u Pavla Cmíral nebo u těch ostatních lidí, tak to jsme se znali. A hlavně Pavel třeba mi přesně řekl, řekni, o čem chceš zpívat. Mm-hmm. Jo, dej mi linku. Jo, protože přece jenom Pavel je dvorní textař Petra Kotvalda, takže pro něj už ví, co má psát, že jo, naposledy Mumulen, že jo.
1: Ano.
0: No, ale mě tolik neznal lidsky, takže tam je to opravdu, jak to říkáte, důležité, aby ten člověk věděl. Což Pavel Noha ví, tam se známe strašných let, takže na tu předchozí desku mi napsal spoustu textů, ale teď říkal, že se vyčerpal a napsal mi ten jeden jediný text, ale o to větší je to síla.
1: Mm-hmm. No a teď Boty proti lásce, to je šláger paní Přenosilové nedávno zesnulé. A vy tady píšete, díky Ivon, že si mi půjčila svůj hit. Vy jste se dobře znali s paní Přenosilovou?
0: My jsme se dobře znali. Jsme měli s Ivonou dokonce pořád dvě na jednoho. A já samozřejmě, když tam byla Ivon, tak zpívala tu písničku ona, ale já jsem říkala, že ji mám od malička ráda, že jsem nevěděla, že ji zpívala, že jsem si myslela, že u nás ji zpívá, nebo jako první zpívala Hana Zagorová. No tak to se teda spletla, holka. No a říkala, až jednou nebudu, tak jedinej, komu jí dám tu písničku jako pomyslně to právo, tak seš to ty. Ona totiž byla strašně moc naštvaná, když ona věděla, že na ní nemá práva, jakoby fyzická, nebo jak to mám říct, jo? Nebo autorská, ale
1: takové morální právo,
0: přesně tak. Tak to říkala, to si prostě tu písničku zaspívej. Takže jsem jí to splnila, bohužel už se toho nedočkala, což mě mrzí.
1: Mm-hmm. No a když si tak člověk poslechne ty vaše písně, já některé znám, některé jsem už slyšel a desku si poslechnu, napadne ho, co posloucháte?
0: Co poslouchám?
1: No, v jakýchsi oficiálních pramenech jsem četl, že posloucháte kvalitní věci, jo? A já nevím, co si o tom mám myslet.
0: Tak vzhledem k tomu, že jsem studovala vážnou muziku, tak u mě je to opravdu od té vážné až po třeba pro někoho brak. Ale já si vždycky říkám, že je to dobrá hudba nebo špatná hudba podle toho, jak to cítíte, co se vám líbí. Takže já z našich autorů, těch klasických, zbožňuji jakoby Dvořáka, to je úplně pro mě jako nejúžasnější skladatel a Janáčka.
1: Jako Antonína Dvořáka?
0: Antonína Dvořáka, jo. Leoše Janáčka. No a když bych pak postupovala k té moderní jakoby muzice, tak já jsem třeba zbožňovala Hanu Hegerovou. Já jsem chodila na všechny koncerty, co kde byly, a říkám si, jednou bych aspoň se trošičku chtěla přiblížit, jak ona uměla vtáhnout posluchače a diváka do toho děje. Mně teď ještě úplně jde mráz. Když jsem ji slýchávala, tak já říkám, to je úplně jako, že to prožívá, že to nehraje, že to je skutečně její život, jo? Třeba rozvod, jo? Nebo cokoliv jiného. Dokonce jsem si doma zpívala ty její písničky. Mm. Takže Hana Hegerová, ale vedle toho klidně. Zagorová, Rotrová, jo, i ta populární muzika. A vedle toho naše country dobře, ale já spíš tíhnu přesně Petr Spálený, Věra Martinová, jako to není ta echt country, ale jo.
1: Šlehnutá popem.
0: Jo, šlehnutá popem, no. To je jako ten můj styl. A to samý i ta americká, jo. Když jsem byla v Americe, tak jsem milovala prostě Shania Twain, to budete vědět, že jo. Nebo prostě jako tenhle ten styl, prostě do takový pop až roku, nebo není to vyloženě takový to echt country, ale zase z těch starších třeba jsem zbožňovala Dolly Parton, jo. Takže jako znám vaše preference, co no. Jste vy měl rád.
1: Tak u mě pořád vedete Willy Nelson, jako to si nemůžu pomoct, a Chris Christopherson. No ale řekněte, teď máte novou desku, máte kapelu, do té Ameriky vás to netáhne, když je to moderní country muzika?
0: Zrovna jsem tady měla teď kamaráda z Ameriky, byla jsem tam třikrát celkem, byli jsme i v Rýnu a právě na country kapelách a já říkám, hele, já už sem nejedu, protože když to slyším, tak to můžu rovnou zabalit. Protože teď to říkám z legrace, nevím, jakou máte vy zkušenost, ale i normální takzvaně v uvozovkách barová kapela country je tam naprosto skvělá. Máte tu samou zkušenost?
1: Určitě ano, ale oni mají rádi jakousi osobitost.
0: No, no to jo.
1: Takže kdybyste tam zpívala anglicky, znělo by to podobně jako Hastermany Tatrmany.
0: Přesně tady. Tak.
1: A to je milé přece.
0: Ale to vám teda taky řeknu, zpívala jsem tam dokonce na jedné milionářské party, protože on má, můj kamarád má dobré klienty. Bylo to u San Francisca, na Vinici, tam jsou Vinice, že jo, úžasné a tak. Takže tam jsem si poprvé připadala jako nějaká Ed hvězda, protože jako červený koberec až k autu a tak. No. A potom to bylo tak, že oni nechtěli, abych zpívala anglicky, ale chtěli, abych zpívala česky. Pro ně to byla exotika.
1: Exotika. Mm-hmm. A takže jste to splnila?
0: Splnila.
1: No a sednout do letadla a zajet do Nashvillu?
0: Nebyla jsem Xavere, nebyla jsem v Nashvillu, vy jste byl.
1: No, nebyla, ale říkám si, že tu ambici musí mít každý aktivní zpěvák country.
0: Jo, a já
1: doufám, už tam dávno nejste.
0: No doufám, že se mi to ještě podaří, no. Kamarád mě zase zve do Ameriky, říká, proč nepřiletíš, ty už nepřiletíš. A říkám, jo, ještě jedna ambice je.
1: Svého času jsem vás často vídal na televizi Šláger, jsem to teda dlouho neviděl. Co vás zaválo na Šláger?
0: Tehdy jsem znala v té době Karla Peterku i Janu Peterkovou, vlastně ještě tady z Prahy, než se odstěhovali zpátky do jižních Čech. A když vlastně zakládali televizi, tak jsem nějak se jim ozvala, nebo oni mě, už to přesně taky nepamatuju. No a ty první vlastně půl roku bych řekla, že jsem tam během víkendu dělala 10 pořadů, třeba tak jako vyjedete a opravdu to máte úžasně připravené, tak já jsem ani netušila vždycky v tu chvíli, kdo přijde do studia, jo? Ani jsem ty lidi neznala. Jo? Takže to byla velká škola života i těch rozhovorů televizních, protože jsem to předtím nikdy nedělala. No ale po asi tak, já nevím, 3 letech nebo 4, prostě zaprvé už tam přicházeli další noví lidé, já jsem už měla taky zase jiné preference a je to přece jenom pro mě z ruky dojíždět až tamhle do Dubného, do jižních Čech. Takže jako myslím si, s Janou se stále kamarádím, Karla jsem i zvala teď na křest, jo, takže myslím si, že ty vztahy jsou pořád v pořádku a já se ničemu nebráním, co vím, tak třeba se tam zase podívám někdy.
1: Dobře. Nová deska Jany Chládkové Bylo, nebylo je zkrátka na světě. To můžeme říct a já teda vám v tom moc fandím, protože mě se ten styl, jakým zpíváte i ten hlas, moc líbí a pokud by někdo do této chvíle vás neslyšel, tak doporučuju a těším se na příště. Mějte se hezky,
0: naschledanou. Já moc děkuju, Xavere. Taky naslyšenou.
1: Naším hostem byla Jana Chládková.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Mm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, že by byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu? Na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různé různým způsobem trestáni. Od toho, že ne, nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Weigla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
2: Byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: tím
1: jsem
2: mě
1: to.
2: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
2: to
1: vám
2: je,
1: ten druhý.
2: To je velmi,
1: pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho, mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
2: Ano, 2002, ano. 22, samozřejmě.
1: To beru.
2: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
2: určitě.
1: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
2: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
2: jiného.
1: Ale
2: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky.

0: Ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu. Takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota neboli tuk je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb. Občas smihl se foxtrot, rock and roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

Trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň. To je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou,

0: Posloucháte Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Co vás zajímá? Na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Já říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Romanem Šmuclerem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a na kolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanů neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohleto, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou v Evropské unii čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kursem. Ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
2: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla. My s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
2: Tak.
1: A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme podruhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
2: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
2: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku, od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal A teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
2: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech, protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský, nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
2: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
2: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
2: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
2: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Nashledanou.
3: Hraj

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky těše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

Dává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Krásné zlojed mám pod jazykem, když prodávám po domech jehly se slovníkem.
1: Zdeněk Polreich je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co k tomu říct? Zdeněk Polreich každý ví. Řekněte nám, pane Polreichu, už se zpamatovala česká gastronomie po tom covidovém šílenství?
2: No já myslím, že co se týká toho zájmu těch hostů, tak určitě jo. Ale samozřejmě čelíme zase nějakým dalším změnám, který nám ten život úplně nezjednodušujou. No.
1: To znamená?
2: Dost se zdražujou jako ty vstupní náklady, ať už jsou to energie, ať už jsou to ceny surovin a tak dále. No. Personálu je nedostatek. Jako, ještě to, jako, že by to bylo úplně v klidu, se říct nedá.
1: Máte povědomost, jak porovnat Prahu a zbytek republiky? Je to tak všude?
2: No, myslím si, že hodně teďka trpí jako venkovský takový ty hospody tradiční s tím, jak stoupá, že jo, ta cena toho piva a vlastně já si vlastně nemyslím, že to je úplně o těch cenách, já si myslím, že ta mediální masáž okolo toho je taková jako hodně silná, že jako lidi přestanou chodit do hospody kvůli tomu, že zdražilo pivo o 3, 4, 5 korun nebo já nevím kolik přesně, ale tak jako každý bojuje nějak za sebe, no uvidíme, jak to dopadne.
1: Vy jste říkal, tuším u Jana Krause, že je čím dál víc dobrých hospod.
2: To 100% platí.
1: Určitě? Mm-hmm. I po tom covidu?
2: No rozhodně. Jako já si myslím, že covid byla dost velká brzda, jo? Že škoda těch jako dvou let, že jo? Protože bývaly by ty hospody možná jako poskočily ještě o kousek dál.
1: No a čím se to měří, ta dobrá hospoda?
2: No tak takový, jako já to měřím tak, že je prostě víc podniků, který třeba vedou šéfkuchaři, nebo ty šéfkuchaři hrajou jako tu dominantní roli. Myslím si, že se hodně změnilo i chování těch zákazníků. Myslím si, že dorůstá vlastně jakoby nová zákaznická generace, kde ty lidi už jako se na to dívají, na to jídlo malinko jinak. To je souhrn spousty věcí. Mm-hmm.
1: Celá kauza, která probíhala v médiích před pár měsíci, dotace na michelinské. Jak to dopadlo?
2: No, co já vím, tak to vypadá tak, že Czech Tourism tou Michelinu ten poplatek zaplatí, si už ho nezaplatil. A takže si myslím, že jsme co se tohohle týče, celkem v pohodě.
1: Jak to vlastně chodí, tento princip? Ten stát zaplatí Michelinu nějaký poplatek?
2: Prostřednictvím Czech Tourismu, no.
1: A tím jsme ve hře, nebo?
2: Tím jsme, to znamená, v praxi to znamená to, že dřív to bývalo, že michelinský průvodce Praha, nebo existovala vlastně jenom Praha a michelinský průvodce, my jsme byli součástí publikace, která se jmenuje Main Cities of Europe, hlavní evropské města a vlastně byla tam teda jenom Praha. Teď se to udělá tak, podle všeho, že každá zem, která projeví ten zájem a uhradí ten poplatek, tak bude mít svoji vlastní knížku nebo svoje vlastní hodnoce, svoji vlastní ten buklet, nebo takový, že jak to vypadá, on je taková malá červená knížečka, tak si myslím, že budeme mít svoji vlastní jako Česká republika. Hmm.
1: A věříte na to, že se to odrazí celkově na té gastronomii nějak?
2: Všude, kde je Michelin, tak si myslím, že ta gastronomie byla na vzestupu a věřím tomu, že tady se nestane vůbec nic jiného. Tím, že budou ty komisaři jezdit i do těch regionů, tak si myslím, že to pro celou tu branži by mělo znamenat zásadní přínos, protože najednou je tady nějaký, abych tak řekl, hmatatelná nějaká, nebo ne hmatatelná, ale najednou tady existuje světově uznávaná autorita, která bude hodnotit to, jaký ty restaurace jsou nebo nejsou.
1: Znamená to něco pro vás, když někam přijedete do světa, víte, že ve Francii, kdekoliv, je tam michelinská restaurace, jdu tam?
2: Tak já se orientuju často podle michelinského průvodce a myslím si, že to tak má strašná spousta lidí a je to zatím světově nejuznávanější věc s velkou tradicí a myslím si, že je hrozně dobře, že se povedlo tu věc jako zařídit, že ji tady budeme mít taky.
1: Michelinská hvězda nebo dvě, znamená to, že ta restaurace bude hodně drahá?
2: A myslím, že už to dávno není pravda jako drahá. To je jako, co je drahý, je relativní.

0: jich prošel?
1: Ježiš, to já bych
0: Desítky
1: si
0: třeba?
1: nepamatuju, ale tak určitě jich je víc než 10. Bylo jich několik nebo řekněme ve 20 jsem možná byl. No.
0: Stane se někdy, že vás některá z těch michelinských restaurací zklamala?
1: Může to tak být, samozřejmě, určitě, ale zase to, že je to v Michelinu, neznamená, že to je jako absolutní pravda. Každý máme od té restaurace jiné očekávání, každý jsme ochotný tam utratit jinou částku peněz. Pro každého z nás to má i jinou, abych tak řekl, nějakou emoční nebo hodnotu toho zážitku. Takže to je samozřejmě na každém, každý si musí vybrat. A stejně tak jako to světoví fotbalisti občas kopnou nad bránu, nebo tenisti to zahrajou do autu, tak i tyhle ty restaurace prostě se může stát, že nemají svůj den, nebo že udělají nějakou chybu, dělají to lidi jenom. A neznamená to, že to bude absolutní a furt platí to, že 1000 lidí, 1000 chutí a někomu chutná něco jiného.
0: Existuje český komisař Michelinu?
1: No teď se na tom pracuje, já úplně do toho nevidím, protože ten Michelin je obsedený přece jen s velkým, jako ten svět je dost takový záhadný a já si myslím, že by bylo jenom dobře, kdyby jako Česká republika měla svý komisaře, lidi, kteří by to mohli dělat, tady docela určitě jsou.
0: Kdo třeba?
1: Tak ta branže je plná kuchařů, který tam třeba prožili celý život, nebo restauratérů, nebo hoteliérů, nebo podobných lidí. Můžou to být i kuchaři bývalí, můžou to být bývalí restauratéři, můžou to být lidi, kteří prostě vystudují gastronomii, nějaký obor a dostanou od toho Michelinu prostě to školení, jak to má vypadat. Takže ty lidi můžou být různý a proč by ne? Já si myslím, že my nejsme nějak jako zas tak výjimečný, že bychom něco nemohli třeba.
0: Údajně k tomu neměl daleko zesnulý pan Poštulka.
1: Může být, Láďa si myslím dokonce, že měl nějaký lidi, s kterýma se tam znal a tohle, jako Láďa měl tu nevýhodu, že ho všichni znali, že jo, když to ty michelinský komisaři přece jenom pracují v dost velkým jako utajení a jako neměli by být poznání na první pohled. No.
0: A vy, když jste některé z vašich restaurací, Imperial nebo Next Door třeba, a přijde někdo nebo přišel někdo z Michelinu, poznáte ho?
1: Tak netroufnu si říct, že bych ho stoprocentně poznal. Já vím, že komisař od Michelinu se tady pohyboval někdy minulej nebo předminulý týden, to vím od kolegů, u kterých byli, ale poznat, nepoznat, to typicky...
0: Počkejte, pohyboval se tady minulý týden?
1: Jo, minulej nebo předminulej, nevím, kdy mi to říkal ten kamarád.
0: No a byli u vás?
1: Nevím.
0: Jak nevím?
1: Oni tam můžou prostě přijít a nemusí vám vůbec se představit, nemusí ani říct, my jsme tady od Michelinu, my jsme se chtěli podívat do zázemí nebo něco takového. Někdy to udělají, někdy to neudělají.
0: Já si to představuju, že si třeba vezme ty bílé rukavice, zkoumá sklenička vyleštěná nebo něco.
1: No, myslím, že takhle už to asi úplně není, ale samozřejmě kouzlo toho Michelinu je vlastně v té jeho záhadnosti a nerozpoznatelnosti a takovým tom mystériu, kterým je to jako opředený. Takže oni si na tom hodně zakládají a já osobně to považuji za zázrak, že jako se to ještě jako neprovalilo někde jako veřejně, protože v dnešní době, kdy se ví vždycky všechno, že jo, hned druhý den, tak pořád ještě oni si udrželi tu svoji jako nezávislost a záhadnost a určitou nedostupnost.
0: Když tady byli před 14 dny, kdyby teoreticky teď vám chtěli dát hvězdičku, tak to udělají za dlouho?
1: Ten průvodce bude vycházet jednou za rok. Typicky se hodnotila Praha, jestli si pamatuju, tak se dělala někdy únor, březen. Vždycky, když to vycházelo, ty main cities. Takže teoreticky bychom se to měli dozvědět na začátku, v prvním kvartálu příštího roku.
0: Takže to není tak, že by vám za týden zavolali, byl u vás komisař?
1: Ne. To oni vám nedají na základě, oni vám to nedají na základě jedné návštěvy. Většinou těch návštěv musí být nezávislých na sobě víc než jedna. Čím víc hvězd, tím víc těch návštěv musí být. A samozřejmě vždycky to řeší jiný lidi.
0: No, objevil jste v poslední době v Čechách mimořádně zajímavou restauraci.
1: Určitě.
0: Řekněte jednu.
1: já považuji za

0: obrovský talent kluka, který se jmenuje Jan Knedla. Vaří ve Vysokém Újezdě v restauraci, která se jmenuje Papílio. A jestli se bavíme o někom, kdo by docela určitě splňoval standardy, tak tyhle Honzik je v nejlepších letech, v nejlepší možný pozici, dělá v moc pěkném podniku, ale těch lidí je určitě víc, ať už je to, ať už tady na Salapce Peťa Kunc, nebo Tomáš Černý tady na Dejvický, a určitě možná i mimo Prahu by se našli kluci, který by to klidně jako mohli mít, a není jich málo, a já věřím tomu, že se to prostě stane, že z toho, co já, když mám to srovnání s toho, co jsem viděl ve hvězdičkové restauraci v cizině a co dělají kluci tady, tak si myslím, že to vlastně stejný.
1: A kde jsou vaše restaurace na nějakém tom pomyslném žebříčku? Já často slyším od lidí, jedeme do Prahy, půjdeme se podívat tam a k Polenejchovi na oběd.
0: Tak jako naše restaurace úplně nejsou ten typ takový tý michelinský restaurace. My, když vemu kafe Imperial, tak to je kafe velký, 140 židlí, to není typická jako hvězdičková restaurace.
1: No a Nextdoor?
0: Nextdoor je relativně taky velký a není to jako úplně zase fine dining. My v Divini, což je naše italská restaurace, tak máme Bib Gourmand, což je taková, v branži se tomu říká, že to je taková jako malá hvězda, že to jsou restaurace, které nejsou ještě jako na ty hvězdným jako standardu, ale je to jako dobrý jídlo za dobrou cenu. Takže tam jsme už v tom průvodci byli zalistovaní asi posledních 8 let, ale samozřejmě mít tak velkou restauraci, jako jsou ty dvě, o kterých tady byla řeč, a mít tam hvězdu, jako asi není úplně jednoduchý. Já si myslím, že třeba Nextdoor klidně může být jako Bibová restaurace. Docela klidně, to si myslím, že...
1: Jaká?
0: Jako Bib, jakože vlastně mám se tam objeví jenom ta hlava toho panáčka michelinskýho, který mu se říká Bibendum. A já si myslím, že třeba jako Next jako je úplně v pohodě jako Bibová restaurace pro mě.
1: Které z těch tří se vy ještě musíte nejvíc věnovat?
0: Tak já jsem tam takovej, jak bych to řekl, v tuhle chvíli já jsem v pozici nějakého samozřejmě spolumajitele a někoho, kdo určuje nějakým způsobem ty koncepty a je přítomný u nějakých jako důležitých rozhodnutí, ať už se to týká toho, co na tom menu bude a nebude, a spíš jsem takovej trenér, abych tak řekl, než že bych byl někdo, kdo tam prostě aktivně stojí a vaří. Jako.
1: No to jo, ale třeba takový pocit mám, že Imperial běží sám, že tam už není nic moc potřeba, kdykoliv jedu okolo.
0: Nic na světě neběží samo.
1: Ale.
0: Malí děti prej běhají sami.
1: No ne, slyšel, tak mám pocit, že tam je vždycky plno, že když jedu okolo, že vždycky je tam zájem a že tam je cvrkot. Takže mám pocit, že to je dobře promazaný stroj.
0: Promazaný stroj to určitě je, ale rozhodně to není tak, že by jsme si mohli říct, teď se to prostě udělá samo, přestaneme si toho všímat. Všechno, co tam vidíte, je výsledkem nějaký práce a nějakého prostě manažerského řízení toho celého podniku.
1: Dobře, takže to, že se nejvíc musíte starat o Divinis, z vás nedostanu.
0: Takhle to není.
1: Že tam to přijde takový nejsložitější všechno.
0: No, tak je to restaurace, která jako je o malinko jakoby někde jinde než ty předcházející dvě, ale není to tak. Prostě starají se o to naši šéfkuchaři, starají se o to manažeři těch restaurací a my se snažíme, aby oni byli lepší, aby ta hospoda byla lepší.
1: Je ta pěnová polívka tam.
0: A tak to je všude
1: něco. To záhada pro mě. No dobře, v této chvíli, pane Polrejchu, na podzim roku 23, podniká se v Čechách dobře, nebo je to čím dál složitější?
0: Já jsem řekl mockrát, jako já si myslím, že s tím jako je to čím dál tím jako složitější opravdu. Myslím si, že jako bohužel českou gastronomii ohrožuje jako personální otázka. Prostě věta, kterou jsem slyšel za socialismu, že nejsou lidi, tak si myslím, že je naprosto reálná hrozba toho, jak bude dál ta branže jako pokračovat. A
1: čím to je?
0: Je to moc práce.
1: Počkejte.
0: Je to moc práce, no. Tak jako my jsme, to je běžná odpověď, kterou máte od lidí, že u nás byli třeba kluci a byli tam třeba 2, 3, 4 dny a přišli a říkali, tohle je moc práce, my to jako dělat nechcem. Tak evidentně je ten pracovní trh nastavený tak, že lidi mají jako alternativy, kde si můžou vydělat na živobytí a tolik asi u toho nenadřou.
1: Tak já, když zazpomínám na svoje roky v gastronomii, my jsme měli rádi, když bylo hodně práce, protože to uteklo,
0: my to máme,
1: ta směna.
0: My to máme rádi taky, ale zjevně je to tak, že se ta představa těch lidí o tom, jak chtějí strávit svoje životy, se změnila. No, jako ta práce už není dávno na prvním místě. Dneska jsou spíš v módě takový ty témata, jak vybalancovat profesní a osobní život a tyhle ty věci. A pořád si myslím, že se tady pracuje na iluzi toho, že prostě ty koláče budou i bez té práce. No.
1: Na iluzi, to jste řekl asi správně.
0: No jako jasně.
1: Nicméně já jsem byl u vás shodou okolností před asi 14 dny v Nextdoor a tam teda bylo lidí spousta, myslím teď jako personálu, zaměstnanců.
0: Jo, tak jasně. No.
1: A i takových jako v pohybu neustále. Neměl jsem pocit, že by byla nějaká nouze.
0: No tak to vybírání je čím dál tím složitější. Samozřejmě ty lidi jsou, ale jako musíte se jim věnovat o hodně víc, než jsme se jim třeba věnovali před 15 rokama nebo 16, přesně řečeno, když jsme začínali.
1: No počkejte, pane Polorechu, jsou několik učilišť znám gastronomických, hotelové školy, dokonce už existuje vysoká hotelová škola. Tak kde jsou ti absolventi všichni?
0: No to je, si myslím, jedna z největších, to je jako jeden z největších problémů. Si myslím, že to školství nepracuje, nefunguje úplně jako v souladu s tím, co potřebuje ten pracovní trh. Jako jo. Je úplně běžný, že tu gastronomickou školu dodělá třeba 30 dětí a během 2 let to dělá třeba 1, 2 z nich.
1: No. A co vám říká roky pan Xaver? Založit?
0: To já už nestihnu.
1: Hotel Fachschule of Zdeněk Polorejch.
0: To už je. Pozdě, to už nejde.
1: Prosím.
0: Už je pozdě, už jsem starý na to.
1: Tě mám 66.
0: No.
1: A to je pozdě, jo?
0: To už je pozdě.
1: A kdy je tak čas, abych, teď jste mě vyděsil, jestli už taky nejsem?
0: No já si myslím, že takovouhle věc by třeba měli opravdu vážně dělat třeba lidi, kterým je třeba 45, který v té branži jako třeba něco si oddělali, mají něco za sebou a jako, protože se jedná speciálně, co se týká té kuchařiny, o relativně fyzicky náročnou a vůbec náročnou práci i časově a všelijak, tak si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby někoho trklo, že třeba tyhle lidi by mohli svoji následující gastronomickou kariéru třeba dělat ve školství s tím, že by ty děti naučili, aby to měli rádi, naučili by je to připravovat, naučili by je ty suroviny, což jsou vlastně 3 základní parametry, které pro takovouhle práci potřebujete mít. A bylo by to fajn, ale jako je škoda, že ty odborné školy, jak se jim říká, tak tráví strašně moc času tím, že ty děti vlastně připravují na všeobecně vzdělávací jako věci, typicky, já nevím, číšník maturita z němčiny nebo z angličtiny nebo z matematiky. To si myslím, že je trošku zbytečný. Já si myslím, že to školství by prostě potřebovalo udělat nějakým způsobem, který by víc odpovídal tomu, co potřebuje ten pracovní trh, ale hlavně by to v těch dětech mělo vzbudit prostě tu lásku k té práci nebo ten interes minimálně nějaký.
1: Věříte na roboty v gastronomii?
0: Ne.
1: Obsluze?
0: Nevěřím.
1: Viděl jste to někdy už na vlastní oči?
0: Viděl jsem to jenom někde na internetu, že to někdo zkoušel. Jako, určitě to má nějaké svoje opodstatnění, jo? Jako já na nějaké sklízení nádobí a takovéhle věci, ale já nejsem žádný fanda jako kybernetické gastronomie. Já si myslím, že gastronomie má být o lidech a o tom, jak se ty lidi chovají k těm zákazníkům. A jako robot moc velkou atmosféru nevytvoří, to vytvářejí lidi a já v tomhle jsem jako ultra konzervativní, nemyslím si, že to je nějaký velký přínos.
1: No ale když jednoho dne nebudou lidi?
0: Lidi budou vždycky, jo, akorát je zapotřebí ty lidi udržet u té práce.
1: A jak to teda děláte, jakou máte tu metodu?
0: tak my se snažíme, aby v té práci byli rádi, aby si tam vydělali slušné peníze a to je jako naše metoda, kterou my používáme, nás žádná jiná nenapadá. A
1: no ne, když vám někdo řekne, je to moc práce, tak už se s ním nebavíte, doufám.
0: No ten problém je v tom, že dneska se i s takovými lidmi prostě bavíme, protože ta situace je nazrála jako, nebo došla do stavu, kdy vlastně ty podnikatelé jako jsou vydaný těm zaměstnancům až téměř jako na pospas v některých případech.
1: Teď po té, co nás čeká ten balíček, kde budou daně a odvody vyšší a tak, může to zasáhnout vás, podnikatele, firmy?
0: Tak jsem jednoznačně. Já si myslím, že to zasáhne úplně každýho a jako co já vím, teda co se nás týče, tak určitě tam má dojít jako k nějakému zvýšení DPH u piva, jestli se nemýlím. Samozřejmě ona ta gastronomie se zdá, že jako je to vlastně úplně jednoduchý, ale ono je to hodně komplexní. Ono to nezahrnuje jenom ty lidi, kteří jsou v těch hospodách, ale zahrnuje to řidiče, dodavatele, lidi, kteří vozejí odpady, lidi jo, o energiích nemluvě, jako stát se, trefí to docela určitě každýho, to je jasný.
1: No, na závěr musíme probrat takovou citlivou věc, pane Polreichu, jednu vaši, řekněme, charakterovou vadu.
0: Charakterová vada, to je jak to školou, je pozdě, no.
1: Že ještě nemáte zlatou minci. Jak chcete dál žít, to mi řekněte.
0: Já si svůj život, teda já vím, že vy máte zlatou minci.
1: No právě.
0: Vím, že dokonce i kolega Holec má zlatou minci.
1: Ještě nemá, bude mít brzo.
0: A já si připadám úplně ztracený.
1: No já to chápu, já nevím, jak můžete žít.
0: Já jsem prostě v prdeli, já jako jsem si dneska uvědomil, že když nemám zlatou minci, že můj život vlastně nemá vůbec žádnou cenu.
1: Budu první, kdo si ji koupí a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Zdeněk Polreich.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformujou tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krás. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale...
2: A vy jste si bral taxíka na ulici nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u profesionál taxi. A
1: to bylo to profi taxi?
2: Profi taxi. No, ono to bylo oficiálně profesionál taxi, SRO, ale zkráceně profi taxi, obchodní značka. Takže profi taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš
1: takhle sportovně. Dobře, ale tady nesedí žádný zelinář, ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco zchnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 23 tisíc. Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlím?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jakdy, jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Mm-hmm. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je ty... nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu, jo, a tak dále. Mm-hmm. Tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Viz, máme tady spoustu řidičů z východu. Jo? Já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovají se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře.
2: Dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šeré Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současní řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou?
1: A jak si to mám představit? Jak mi to můžete vysvětlit?
2: No, tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete
2: Chcete,
1: píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového.
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádnej není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává výplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA, mhm. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiným to není.
1: Jako úplatek za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No to je, vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím jet po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 krát 720 korun, což je 5 720 korun. Jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těch lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte?
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu, že jo. Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: vám připomenu tady, jak vykřikoval, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka no, chodící.
1: Nevíte, maká na tom furt Jurečka? Nemaká
0: na ničem, jako každý šmelinář. Nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
1: A přesto, já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
0: Proč? Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
1: Já ho tady mám
0: připravené. Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě...
1: Řekněte dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Dvojí posudek?
0: Dvojí posudek.
1: Ale já vám říkám vážně, skončíte u šafra, Xavere.
0: Já?
1: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
0: Můžete si být jistý, že ne?
1: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
0: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov,

0: pivovaru a budu říkat, tak toto je, pane kolego, dvanáctka, Bůh ví, jak je pivo třeba
1: A budete, Krušovická. Prostě budete mít krásný příběhy, ne?
0: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu, takovou tu.
1: Jo.
0: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
1: Určitě. No.
0: A budu tam kamoš se štabgastama. A k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
1: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo? To máte vymyšlený perfektně.
0: Mám to vymyšlený.
1: Proč se ničíte u těch streamů?
0: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
1: Já tam budete taky.
0: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
1: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
0: No není to špatný, pane Holče,
1: zvažte to.
0: No, akorát problém je, že já si představuju Výčepního ještě, jak to je to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, ušmudlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
1: Jo, a Výčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
0: Taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
1: Ty se nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
0: No. Co říkáte na mladého pana Železného?
1: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
0: Takže vy máte taky nejskou povahu jako já?
1: Jako hodně. Docela dost. Ne, ale víte proč? On si o to řekl. Když se chováte jako kokot namyšlenej, tak prostě takhle skončíte.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Šarada se včera konala v poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardů.
2: 12 miliard. Nám nic. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejede na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že, a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco. Jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň. Ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
3: Pan Holče, je tady čtvrtek. Náš den.
4: No ale jaký čtvrtek, Severe?
3: Prvního.
4: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
3: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
4: Lásky?
3: No.
4: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
3: Jak to?
4: A zvlášť kolem vás. Když já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
3: Jak to myslíš?
4: Vy jste nepřítel demokracie teď.
3: Už zase.
4: Jo.
3: No a počkejte, 1. května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
4: Jo.
3: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
4: To je hezký od vás.
3: Já dokonce očekávám polibek před pod rozkvetlým...
4: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Rádio Xaver. Xaver Rádio.
5: He said I love you till I die. She told him you'll forget.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako prognózu.
1: Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal Státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor. Myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla. Nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Vitkov je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: A teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej se, já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oh.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Jo, když jsem tě viděl vohozenou, fajn, jak šla si pyšně jako krásná láně. Je to tak. A myslela si, že ti všechno patří a smála si se. Do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každej chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit,

Jo, když jsi chodila do školy, all right, miss lonely, a tak si mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. Najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, kdo nelézá.

Jezdila se ve skvělém bouráku, který řídil diplomat. To bylo něco jinýho, než hladu pod strom mama stál. Ale jak ti bylo toho rána, když přestala si se smát. Když nechal ti jen trochu peněz a lístek v cizí řeči na rozloučenou snad. Když neměla si co dát, tak se bral

Princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek, anebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

0: Martin Pecina je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Martin Pecina je například bývalý ministr vnitra v Rusnokově vládě, připomenu, dnes podnikatel, ale nově také expert SPD pro bezpečnost. A aby ne, když máte tu zkušenost z toho vnitra, ale na úvod řekněte, pane Pecino, vracíte se do politiky?
1: Ne, do politiky se nevracím. Pan Fiala z SPD mě požádal, jestli bych nebyl ochoten nějak artikulovat názory své v dresu SPD, čili jako expert SPD. A já jsem mu řekl, že ano, nebudu nikam kandidovat určitě, ale já jsem mu řekl, že ano, protože bych hrozně rád přispěl k tomu, aby to, co se dneska děje, skončilo.
0: Jako expert SPD na bezpečnost, pane Pecino, je naše země aktuálně bezpečná?
1: No, zatím to vypadá, že ještě ano. To, co se na nás chystá, to znamená ten pakt, který byl snad odsouhlašen ministrem vnitra, by pro Českou republiku byl katastrofou i z hlediska bezpečnostního. 20 000 migrantů ročně není žádná legrace.
0: No, ono už se o tom mluví nějakou dobu, o té migrační krizi, o tom, co by bylo, kdyby sem přišli migranti, ale jak to tak vypadá, oni sem nechtějí.
1: No, když tady nebudou, tak bude snad všechno v pořádku, ale ono i to Německo se jednou zasytí, ta Francie se jednou zasytí, no a ti lidé chodí přes Slovensko, přes nás. Dneska teda bývalá slovenská vláda jim vydávala ty papíry, které vlastně každého opravňují, aby je vyhostili zpátky na Slovensko, což byl zajímavý krok, takový Slovensko poškozující, ale za pana Fica to určitě skončí. To znamená, potom my budeme jedna z těch zemí, přes kterou oni půjdou a kde budou moci zůstat.
0: Co podle vás ve skutečnosti znamená takovéto, slyšíme to teď velmi často, větší kontrola hranic? Německo, ostatní země. No, znamená to, že už Evropa částečně pochopila, že migranti k nám mohou přijít, ale jenom za určitých okolností?
1: No, Evropa to jako evidentně nepochopila, protože kdyby to pochopila, no, tak těm migrantům zabrání, aby sem přišli. To jsou velmi jednoduchá opatření samozřejmě, ale to se zatím neděje. Takže děje se to, že se přijímají opatření na národních úrovních, a já předpokládám, že taková opatření by měla přimět ty země, které jsou vstupní, například Itálie, aby prostě přijali opatření, aby ti migranti nechodili. To je jednoduché.
0: No, vy říkáte, Evropa by měla přijmout jednoduchá opatření. Co to je jednoduché opatření? Tak.
1: Ale víte, pane redaktore, to je tak. My říkáme, že nemůžeme zabránit migrantům přechodu zelené hranice z jihu. Mm-hmm. Ale z východu to umíme úplně bezvadně. Jako tam přece Poláci jasně ukazují, že to není žádný problém. Čili když jde ten samý Iráčan z Běloruska do Polska, tak je to ten špatný migrant, tak my ho nepustíme. A když jde přes Turecko nebo přes Řecko ten samý člověk, tak je to ten fajn migrant a my ho jakoby pustíme jak na dálnici nebo jak na Matějské pouti. No, to je přece absurdní. Čili ty samé opatření, co jsou na polské hranici, musí být na všech zelených hranicích. A chránit na mořní hranici, to je úplně elementární, to ukázal Matteo Salvini. A protože se to nechce, no tak ho snaží se ještě stále, tuším, kriminalizovat, vyhodili ho z vlády, ale jako ministr vnitra prostě zabraníte těm lodím, aby tam ty migranty vyhazovali na pobřeží a ta turistika, to převážení, to taxikaření, které tam dělají nevládní organizace, prostě skončí a je po migrační krizi. Ta opatření nejsou složitá, ale nechce se je přijímat zatím.
0: A čím si to vysvětlujete?
1: No, nad tím je mnohdy zůstává rozum stát, ale vysvětluju si to tím, že ty nevládní organizace typu paní Raketeové a podobně mají v tom europarlamentu a v těch vládách příliš velkou moc. Prostě oni jsou ti, kteří, jako my máme takový newspeak, my říkáme neziskové organizace, oni jsou to pašeráci lidí, jo, oni přijedou k libýským břehům, tam už na ně čekají ti lidi na člunech,

0: k těm libijským břehům a proto ty migranty vozí. Jestli ho nechám vyplout jednou za měsíc, tak je po migrační krizi za týden. A ten Salvini to ukázal všem. A proto ho vyhodili, není ve vládě, je kriminalizovaný. Čili opatření jsou jednoduchá, migrační krizi na evropské úrovni by bylo jednoduché zabránit, ale nechce se to.
1: No tak to mě nedochází, pane Pecino. Nechce se to, co to je za pojem? Komu to slouží? Kdo by toto chtěl?
0: No ten, kdo platí ty nevládní organizace, tak to je třeba asi zjistit. Kdo platí paní Raketeovou a jako ty náklady na převážení těch migrantů musí být obrovské. No tak někdo to platí, tak sledujte, vy jste investigativní novinář, tak sledujte stopu peněz a zjistíte, v čí prospěch to je. No v prospěch původního obyvatelstva Evropy určitě ne.
1: Co může činit malá země Česká republika uprostřed Evropy, notabene jaksi zabetonovaná v té partě, které se říká Evropská unie?
0: No může činit to, že bude chránit svoje hranice. A jestli budeme chránit svoje hranice a ti migranti se přes nás dál nedostanou, to samé bude muset učinit Slovensko, Maďarsko, no až ti migranti zůstanou v té Itálii a bude jich tam tolik, že si to ta vláda také rozmyslí a pochopí, že prostě není možné tady těm pašerákům vycházet vstříc. To je jako podle mě jediná cesta, jak tomu zabránit jako z naší úrovně, prostě chránit si tu svoji zemi.
1: Ještě k té základní, k té elementární bezpečnosti. My slyšíme, pane Pecino, různě v médiích, že v některých evropských velkých městech existují takzvané no-go zóny. Donedávna se o tom téměř nesmělo mluvit, teď už to často prosákne i do českých médií a lidé, kteří mají osobní zkušenost, například můj známý řidič kamionu, říkal, že to je holá katastrofa. Hrozí něco takového i v České republice v okamžiku, kdy přijmeme pouhých 20 000 migrantů?
0: Jestli se to začne aplikovat a budeme přijímat ročně 20 000 migrantů a budou tady zůstávat ti lidé, no tak 20 000 lidí na jednom místě, kde se zhromáždí, tak je poměrně dost. Pokud to obyvatelům Prahy nebo Brna nebude vadit, no tak jako uvidíme, ale já si myslím, že třeba 20 000 těchto migrantů pro Prahu v jednom roce bude katastrofa a takovéto vyloučené lokality samozřejmě můžou vzniknout. Máme vyloučené lokality dneska s romským obyvatelstvem, tam jich taky nejsou jako statisíce. Že jo? Prostě v okamžiku, kdy takovéto věci začnou vznikat, tak to bude jako obrovský průšvih, tak jak je to ve Francii, nebo možná dneska už i v Německu a samozřejmě ve Švédsku. Tam je to katastrofa.
1: Věříte na takzvané řešení toho problému na místě? Například tam, kde v těch původních zemích, odkud k nám přicházejí ti migranti? Že by tam nějaká organizace to řešila, tam dělala tu osvětu, nejezděte tam, už sociální dávky nedostanete. To já často slyším.
0: A v okamžiku, když se přestanou převážet migranti přes moře, tak oni se to dozví i v těch původních zemích. To si nemyslete, že oni tam žijou na stromech, oni samozřejmě ví, jaká je situace. A na to pobřeží chodí proto, že ví, že se dostanou do té Evropy, že tam nějaká raketová převeze. Proto tam jsou. A jako jít do Nigérie a začít jim tam vykládat, že nemají chodit do Evropy, no to je podle mě bláznivá myšlenka. A myslím si, že těch lidí z té centrální Afriky jako sem chodí nejvíc.
1: Do jaké míry může z naší zatím bezpečnou zemí, jak jsme se shodli, zacvičit onen konflikt na Ukrajině a řekněme spousta lidí, kteří bez kontroly a bez jakéhokoliv omezení, řekněme třeba, nebo nějakého záznamu někde v nějakém registru, přichází z Ukrajiny?
0: No tak Ukrajinci mi asi vadí ze všeho nejmíň. To jsou lidi jako s podobnou kulturou, jako máme my. Pochopitelně, jako sem chodí ti bohatší, to si nenalhávejme.
1: Sem chodí ti bohatší?
0: No tak jasně, tak jako by ti mají ty. Ti tady jezdí v těch Mercedesech, ti se dostanou přes hranice, protože dostat se z Ukrajiny přes hranice do Polska nebo k nám asi není úplně levná záležitost. Jestli jste někdy jako cestoval z Ukrajiny, tak byste to věděl. Tam prostě...
1: To jsem necestoval, no, a teď vám nerozumím. No tak... Jako je to daleko, takže hodně.
0: Ne, ale jdete přes tu hranici, přes ty ukrajinské celníky. Takže jsem samozřejmě věru ti bohatí.

0: stačí, tak to zkuste, jo, uvidíte, jestli je to zdarma, ale každopádně sem přijdou ti bohatší, protože jenom ti se dokážou vyplatit z té svojí brané povinnosti, tak chlapi se sem nedostanou a já říkám otevřeně, já nemám vůbec nic proti tomu, když sem chodí staří lidi, ženy s dětma, mělo by se jim pomoct, oni se taky zařazujou a Ukrajinců tady pracují mraky a já s tím jako žádný problém nemám. Samozřejmě problém by byl, kdyby se tady začali vracet chlapi nebo přicházet chlapi z války, kteří mají nějakou válečnou zkušenost, anebo nějací mafiáni, oligarchové, ale to já nevidím jako nějaké velké nebezpečí. Do těch migrantů z těch jako afrických a asijských zemí se bojím daleko víc.
1: No, pane Pecino, vy, co by expert SPD na bezpečnost a bývalý ministr vnitra, ale také občan, který předpokládám platí daně, tak řekněte mi, jak pohlížíte z hlediska té bezpečnosti na osobu aktuálního ministra vnitra, pana Rakušana, který, jak to vypadá, je zmítán jakousi kauzou Dozimetr, má tam jakési blízké spolupracovníky, vyšlo najevo, že měl k dispozici též jakýsi mafiánský telefon, šifrovaný nebo Bůh ví, jaký. Je to bezpečnostní riziko do jisté míry?
0: Tak to asi musí vyhodnotit příslušné orgány. To, že měl ten telefon, je samozřejmě zvláštní. Nedokážu si představit, že by se někdy v minulosti provalilo to, že si nějaký ministr, nejenom vnitra, telefonoval v nějaké uzavřené skupině lidí s lidmi, jako je pan Redl nebo pan Hlubuček. A zůstal na té pozici, to si nedovedu představit a upozorňuji na to, že před půl rokem si to nedokázali představit ani tito pánové, takže když to samé se stalo panu Gazdíkovi, tak ho obětovali okamžitě a přišel všechny funkce, odešel z pozice ministra a teď, když se to ukázalo, že to samé dělal pan ministr vnitra, tak se všichni tváří, že to jakoby není žádný delikt, tak já mám prostou otázku, proč teda vyhazovali Gazdíka, tak ať ho vezmou zpátky, jestli to není žádný problém. A jestli se pan ministr hájí tím, že není problém i telefon, ale problém je v tom, komu volám, no tak upozorňuji na to, že tento telefon v této uzavřené skupině asi máte proto, aby se nikdo nedozvěděl, komu jste volal. Jo? To asi je ten důvod, proč ho měl. Takže já nedokážu si vysvětlit, proč potom média nejdou a nedokážu si vysvětlit, jak to může ustát pan ministr vnitra, když to neustál pan ministr školství v této samé vládě. To je podle mě jako úplně bizarní situace a myslím si, že dlouhodobě se to bude muset nějakým způsobem vyřešit. Jestli je to bezpečnostní riziko, nevím. Předpokládám, že s těma lidma už nekomunikuje. Ale každopádně, kam kdyby se toto stalo kdykoliv v minulosti, tak ten člověk musí odejít tak, jako musel odejít pan Gazdík.
1: Víte, my slyšíme různě v médiích, že ten pan Redl, což má být hlava té skupiny organizované, tak je člověk úzce napojený na pana Krejčíře, to je jakýsi člověk, který je uvězněn toho času v Jihoafrické republice za velmi závažné trestné činy a vznikaly o něm knihy a filmy. My tady přece máme v naší zemi nějakou bezpečnostní informační službu.
0: Jo, ještě pořád to funguje?
1: Já předpokládám, že ano. A
0: no, tak
1: jak je možné, že tyto věci, pane Pecino, ta Biska neví?
0: Já myslím, že to asi ví, no, asi jim to nevadí. Asi oni se teď zabývají tím, že chytají ty agenty GRU a píšou možná ten nový dějepis, jak jsem se kdysi dočetl, tak možná na to nemají čas, no, ale jako asi by to řešit měli. No. Uh-huh.
1: A jednotlivé kroky, které určitě pozorujete, které dělá ministr vnitra, protože vy jste to zažil, tu pozici, a jak byste ho hodnotil, co by ministra vnitra?
0: Ne, já to moc nepozoruju, jo. Těch viditelných kroků moc není. Tam je v zásadě se soustředí na to, že odráží nějaké útoky a já nevím, že by byla nějaká reforma policie nebo nějaký útvaru.
1: Tak vyvěsil ten billboard s Putinem.
0: Jo, no tak to nepovažuji úplně jakoby za krok, který bych měl hodnotit jako bývalý ministr vnitra. To si myslím, že že to, to ať si udělají obrázek lidi, to je samozřejmě...
1: Máte pro to pochopení?
0: Nemám pro to pochopení, to je dětinské, hloupé, nedůstojné je to nedůstojné.
1: Bylo to riziko taky?
0: A to si nemyslím, že to bylo riziko, spíš to bylo jako trapné, ale jako OK, ale co se děje u policie, nevím. To, co vím samozřejmě, že máme zase nedostatek policistů, že každý rok pan minister zvyšuje počet tabulkových míst, ale policisty se nedaří nabírat, takže nevím, kde je ten důvod, jestli máme tak nízkou nezaměstnanost, jestli lidi o to nemají zájem, protože si myslím, že platy v těch posledních letech policistům rostly poměrně slušně. Takže to je jediné to, co já ve skutečnosti jakoby můžu vidět jako občan, ale co se děje třeba na, při vyšetřování velkých kauz nebo to, tak do toho dneska nikdo nevidí a to je asi dobře. No.
1: Do toho by neměl vidět ani ten ministr, ne?
0: Do toho by neměl vidět ani ten ministr. Nejvýš postavený funkcionář, který se může dívat do živých případů, tak je náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování. Ani policejní prezident už by to neměl vědět. A ministr už vůbec ne, ale já nevím, jestli to ví nebo neví. To je jako těžko říct.
1: Vy jste řekl, že většina výmyslů z Bruselu jsou pro vás červeným hadrem, jako červený hadr pro býka. Co se ale týče té bezpečnosti, protože o té se dnes bavíme, tak to je pro nás výhoda, ne? Že jsme v součásti Evropské unie.
0: No tak já nevím, jestli je to výhoda, když nám tady budou nutit 20 000 migrantů ročně. A nebo že za ně budeme platit nějaké horentní sumy po půl milionu za člověka za rok. To nevím, jestli to je výhoda, jestli to cítíte jako výhodu, že nám tady budou posílat čerstvou krev z Afriky, já nevím. No, jako,
1: já se ptám spíš tady víte, důležité no, v tomto pořadu, jak to cítíte vy.
0: Já to cítím jako no. Špatně. To, co se děje dneska v Evropě, celkově cítím jako špatně. Výmysly, které tedy bohužel, protože já jsem jakoby mentálně levičák, tak jako výmysly, se kterými tam přicházejí strany, které se deklarují jako levicové, jsou pro mě šílené, od šílené genderové politiky přes vítání migrantů až po Green Deal, to jsou podle mě uchylnosti jedna vedle druhé, které tu Evropu postupně ničí.
1: Mm-hmm. No ale nemůže to být tak, že ty věci, které vy říkáte, vidíte jako uchylnosti, třeba ty genderové věci a tak. Není nám to předhazováno proto, abychom se právě o tom tady bavili a někdo v tichosti například té Evropské unie dělá daleko rozsáhlejší věci?
0: To asi ano, to asi ano, ale víte, dokud je nám to předhazováno a nic se neděje, kdyby nám někdo předhazoval, jako že se planeta otepluje, že se za chvilku uvaříme, jako to dělá Greta, a nic se nedělo, tak jako dobrý, kdyby nám tady někdo předhazoval, jako, že máme být hrozně fajn jakoby k tomu genderu, k těm nesmyslům, tak říkám taky dobrý. Ale v okamžiku, kdy zjistíte, že za posledních 10 let se 1500 lidí nechalo přeoperovat a mnozí jsou z toho samozřejmě nešťastní a mnozí spáchají se sebevraždu a je to prostě jako lidská katastrofa. A v okamžiku, kdy ten Green Deal začíná jako efektivně likvidovat ten evropský průmysl, no tak to už žádná legrace není. Čili kdyby nám to jenom předhazovali, ať se tady pereme jakoby o hračku a oni si dělali něco jiného, tak bych to chápal, ale toto nás ohrožuje a já se obávám, že nás to ohrožuje existenčně.
1: Mm-hmm. Vy říkáte, likvidovali průmysl, což už myslím, že má naprosto hmatatelné důkazy, víš, třeba prodej aut a já nevím, co všechno. Kam až to zajde podle vás?
0: No, já doufám, že ta situace se změní a že se změní skokem a že to bude jak v 89., že si naraz řekneme, ježišmarja, všecko, co jsme dělali, jako jsme nedělali dobře, nebo ne samozřejmě všechno, bo to se stalo po 89. a skvělé školství, které jsme měli, tak jsme si úplně zdevastovali, protože jsme řekli, musíme to dělat jinak než komunisti, ale že samozřejmě dobré prvky z toho systému zůstanou zachovány, ale že se to prostě převrátí, že zase budeme mít zpátky svobodu slova, že v médiích hlavního proudu zase budou slyšet všechny názory, tak jak to bylo v 90. letech, já jsem to zažil. A nevím, proč teď musím zažívat tady tu hrůzu, proč se cenzuře která je z ústavy zakázána, naraz začalo říkat boj s dezinformacemi a ten je povolen, ten je žádoucí. To jsou podle mě věci, které prostě do demokracie nepatří.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji, naschledanou.
1: Naším hostem byl Martin Pecina.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: zpátky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
3: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
2: No tak pozor, to na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
3: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak by jsme v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
2: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažili zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyváží tam hodně strojírenství, elektro, chemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi, pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu, no vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam k procentu, jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
3: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
2: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
3: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houšť, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, my jsme se jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
2: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás táhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
3: Tak ano, to sedí tyhle ty poměry. A teď proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce. Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
2: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
3: Zasněný budovatelský pohled.
2: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle to jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
3: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
2: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kasířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty 2/3 mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
3: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta 1/3 lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta 1/3. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše se jí to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
2: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
3: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží. Ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
2: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
3: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě? A vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě, a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
2: To nemožné v podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
3: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
2: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
3: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Že ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
2: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
3: Tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
2: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
3: To už by se dalo.
2: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
3: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
2: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
3: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Všude možná na sociálních sítích a v médiích ještě pořád rezonuje výrok předsedy Českého ústavního soudu pana Josefa Baxy, který naznačil, že pokud by volební kampaň, která nás teď čeká, eskalovala za hranice zhroublých mravů, ústavní soud by mohl zasáhnout. A musím říct, pane prezidente, vydržte, já se to upřímně bojím.
2: Vydržte? Ne, to nemůžu vydržet, to je prostě tento výrok je konec světa a k tomu se nedá vůbec nic prostě říci. Ústavní soud vůbec není od toho, aby tyto věci komentoval, aby se těmi věcmi zabýval.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: na rádiu Xaver.
1: Vám se dívám a ty zvíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

rádiu zpívají zlatý slavíci. Sokra vidím starce, kráčí ulicí, jak proti proudu řeky hučí vcí. A neslyší ty hity, v dostihu světa není favorit. Je černým koněm, ale co má být, i černým koněm mohou zvítězit. A to je důležitý. Když

0: Tisíc kafé. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grant-cafe.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové současné zadlužení České republiky, je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu. Takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Ministr financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby ji dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard.
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionů korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení, ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
2: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No,
2: protože
1: někdy
2: pokud vím, tak
1: hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily všechny, skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až, nebo si hlavně omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal, tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no, méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý, pro někoho možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude z 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje jim mimochodem německá vláda, vydali i další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun, třeba těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur. A od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat. Každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS 2 povolenky. A má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím směřme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně.
1: Ti se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu. a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím, s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda. Posloucháte Radio Xaver.

0: tentokrát. Dobrý den, pane Tlustý.
1: Dobrý den.
0: Na dálku, a kde pak vás mám?
1: Ve Slaném, jako vždy.
0: Ve Slaném, a všechno tam je v pořádku. Respektujete opatření vlády.
1: Zapamatujte si heslo Tlustý ze Slaného, trochu i ze Sladkého.
0: Dobře, tak o čem se psalo v médiích, no je to jasné, ale pojďme okomentovat některé vybrané články. Schillerová chce plošně zakázat splácení půjček a hypoték. Co vy na to jako bývalý ministr financí?
1: Že to je hračka ulevovat masám na úkor jiných, protože odložení splátek není nic jiného než odložení příjmů pro banky. A tam je kardinální otázka, na jak dlouho. Měsíc to ty banky určitě vydrží, 2 měsíce asi taky, 12 měsíců, tak jak navrhoval jeden šílenec v televizi, určitě ne. A že to lidé vítají, to chápu, akorát je potřeba jim dodat, že to budou splácet potom. To je totiž podstata odkladu.
0: No jo, a co se teda stane? Vlastně nic, ne?
1: Co?
0: Co se stane? Nic se nestane.
1: No, to je taková předčasná radost. Teď se budeme radovat, že nemusíme splácet, a pak to všechno doplatíme a to se radovat nebudeme.
0: A jak to bude, pane Tlustý, s úrokama? Skočit těm lidem úroky trošku víc třeba?
1: Zaznamenal jsem názory dvou táborů a tak to nebudu rozsuzovat.
0: Jo, jo.
1: Uvidím.
0: Dobře, jedeme. Ekonom. 20 tisíc mrtvých by byla pro ekonomiku menší ztráta než současná opatření, ale asi děláme správně, pravil pan Kovanda.
1: Tak ta první část, to je brutální a samozřejmě nepřijatelná. To asi nikdo s tím nebude souhlasit, s tím se souhlasit nedá. Já bych použil jinou formulaci. Já bych řekl, že vláda si z hluboké ekonomické krize zjevně zatím nic moc nedělá. A to si myslím, že to je chyba, protože při volbě opatření je potřeba brát ohled na obojí. To znamená jak na to, aby se zabránilo co největšímu počtu úmrtí, tak na to, aby hloubka krize nebyla tak hluboká a tak dlouhá. A ten druhý faktor je zatím opomíjen. Vláda se tak, jak pozoruju, chová k různým skupinám obyvatel různě a to, že se chová nejméně vstřícně k živnostníkům, malým a středním podnikům, které tvoří 58% naší ekonomiky, tak to nevěští nic dobrého, protože jednorázový příspěvek 25 tisíc v době, kdy nevíme, jak dlouho omezení provozu těch podniků a těch živnostníků bude trvat, to nevypadá na to, že by vládě záleželo na tom, aby to přežili.
0: Obecně má to být tak, že vláda nebo stát má být zodpovědný i za ty věci, které nemůže ovlivnit, tedy za případnou epidemii nebo pandemii?
1: Ono je těžké rozlišit, jaké škody způsobuje vlastní vir a jaké škody způsobují opatření, které mají bránit jeho šíření. To jsou dvě různé věci a já jsem tam použil formulaci mají, protože tam je ještě potřeba rozlišovat, že některá ta opatření opravdu zpomalují nástup epidemie, ale jiná jsou přehnaná, takže vyznat se v těchto třech druhách škod je velice obtížné a to, že vláda dopředu oznámila, že nikomu žádné škody nahražovat nebude, to já považuji za velmi nešťastné, nejenom protože to je napsáno v příslušném zákonu, ale zejména proto, že když je to nejasné a když to vláda takhle ještě zpochybnila, tak budou nás čekat veliká kvanta soudů, protože ti postižení se budou samozřejmě bránit a budou to muset být soudy, které to budou rozhodovat.
0: Pane Tlustý, která ta opatření, jak jste říkal, jsou nadbytečná nebo přehnaná, myslím, jste řekl?
1: No tak teď třeba je diskuze na téma, jak dlouho má trvat nouzový stav, jak dlouho mají být zavřené obchody. A teď se přesně objevují termíny typu ještě jeden měsíc nebo jenom 3 týdny. A to je přesně to, co je potřeba velice pečlivě dávkovat. Tady vůbec neplatí, že čím déle, tím lépe, jak si asi někdo myslí. Takže například to, co se ptáte, je přehnaně dlouhá doba omezení, je nadbytečná. A když budu citovat pana Primulu, ten řekl, že pokud do konce března nepřekročí

0: Ročí počet nakažených, myslím, že 8 tisíc, takže začne postupné uvolňování. Tak máme dneska teprve 3. dubna, tak mu to zatím věřím, ale je o tom potřeba opravdu přemýšlet, jak rychle s těmi opatřeními končit.
1: A teď důležitá věc, pane Tlustý. Představte si, Praha 6 odstranila sochu maršála Koněva. To jsou věci, co?
0: Vůbec nechápu souvislost. Jestli jsou ještě zaseklí v tom boji, který zahájili před několika měsíci, nebo se jim jeví jako infekční, ne, nemám na to žádnou.
1: No ne, je to taková věc symbolická, že je to gesto. Tak já se vás ptám, jestli to je taková věc, kterou máme udělat v naší zemi, anebo je to zase přehnané, stejně jak jste říkal o těch opatřeních. No a jestli vůbec se těmato věcma zabývat ve chvíli, kdy je nouzový stav?
0: No samozřejmě, že ne. Proto jsem říkal, že jsou asi zaseklí. Do boje s koronavirem to určitě nepatří, že by tím odpoutali někam pozornost, to také ne. Je to úplný nesmysl v tuto chvíli zejména.
1: No a čemu to prospěje, čemu to uškodí odstranění takové sochy maršála Koněva na Praze 6? Nebo je to, pane Tlustý, úplně jedno a nikoho to nezajímá?
0: Tak to je bitva o symboly. A koho to zajímá? No dneska myslím, že skoro nikoho, jak jste to řekl. Téměř nikoho, to bude 99,99% lidí by řeklo, že v tuto chvíli je to nezajímá. Před vypuknutím koronaviru to procento bylo asi pro ty, co to zajímá, příznivější, ale určitě to není dominantní téma.
1: Může to narušit podle vás nějaké mezinárodní vztahy?
0: Tak oni to ty země, jejichž pomníky jsou odstraňovány, vnímají jako urážku. To znamená, nevylepšuje to v každém případě a že se cítí dotčeně, tak to se dá pochopit.
1: A nebo je jim to taky trošku jedno, to tak ne, není.
0: Ne, to v bitvě o symboly, a politika je hodně bitvou o symboly, tak se to používá, takovéhle nástroje. Je to vlastně rozpoutávání vášní.
1: Přiznám se, že kdybych zaznamenal, že někde ve světě odstraňovali lavičku Václava Havla, takže mě to bude trošku jedno, promiňte.
0: No, ale budou lidé, kterým to nebude jedno a budou to vidět jako zneuctění celého českého národa.
1: Jo, takhle to chodí. Jo.
0: No, určité procento, to se samozřejmě liší. Tak já si pamatuju, že když jsem se dozvěděl, že byl odstraněn památník Antonína Dvořáka v New Yorku, tak jsem to nevníval pozitivně. Říkal jsem si, dost tam pro ně v hudbě udělal, tak proč ho tam nenechali.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík, moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano.
1: A mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mě a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá. Akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív za ně musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá tup, tup, tup, tup.
1: Jo, takhle, jako od zvuku. Ten
2: blav, blav.
1: Jo.
2: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit. Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
2: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně pěkný.
1: Vy jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak, jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan
1: na
2: prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
2: co, no, já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to ne, jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Ty jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho.
2: Tak já doufám, že na elektrický motocykl nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil. Mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a byl uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách jako před covidových jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kaminám. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, který se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. Já bych mu jako nedat křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel.
1: Šel?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten proud je teda takhle. Nebo jestli
1: na tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já ale... totiž mířím tam, ano. Že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jako nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo, že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra. Jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, pane Kondíku, nezlobte se, ale šílený.
2: No šílený, no tak já vybíhám v 4:30, jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý, to samozřejmě zlehčuju, v 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický, myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
2: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistruje, to je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne, je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit, no a tam si řekněte, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
2: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
2: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
2: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
2: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
2: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
2: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho. Ale taky užiješ ten správný zvuk, najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
2: No.
1: To je kovotěs, ne?
2: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se tím
2: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral,
2: no,
1: blbě.
2: Co to je?
1: Je molitán.
2: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no. Držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
2: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
0: Posloucháte Radio Xaver.

again in my life. Oh, I wish I never met you, babe.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Po čase vás rádi vidíme v XTV. Pár dnů poté, co proběhly celonárodní, řekl bych, oslavy 28. října. Jak to celé s odstupem těch 3 dní, nebo vlastně 4, už hodnotíte vy to, co proběhlo?
1: Víte, já bych byl rád, aby při těch oslavách se vzpomínalo Československo, protože ten státní svátek se samozřejmě vztahuje k založení československého státu. A i když je mě trochu líto, že se ten stát rozpadl nad to bez referenda, tak bychom alespoň v těchto dnech na ten stát měli, jak se říká, s láskou a úctou vzpomínat přes všechny problémy, které s tím byly spojené.
0: Konala se řada akcí. Váš předchůdce, prezident Klaus, promlouval před obecním domem. V Praze, na Pražském hradě večer se předávala státní vyznamenání. Vy jste se nezúčastnil. Co jste dělal vy během toho dne?
1: Tak já jsem byl na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu na jedné jejich akci. No a pak na pozvání, omylem jsem říkal, Česko-izraelská obchodní komora, ale to bylo proto, že tam byl na té pozvánce podepsán Pavel Smutný, to je prezident této komory, ale také prezident Pražského klubu. No, tak jsem tam seděl také v obecním domě s Andrejem Babišem a dalšími. A Pražský klub je něco jako spolek přátel Prahy, dá-li se to tak nazvat.
0: No a slyšel jste třeba ze záznamu na internetu projev Václava Klause před obecním domem? Jak ho hodnotíte?
1: Neslyšel jsem. Televize podle jejího zvyku pouze ukazovala nějakého blázna s megafonem, jak ten projev kritizuje, ale televize projev nevysílala.
0: No, nepochybně jste viděl ale to večerní předávání státních vyznamenání, tak tady byste to zhodnotil jak? Jednak ten samotný projev, jednak ty jednotlivé oceněné.
1: No, Ksavere, vy mě pořád nutíte, abych opakoval svoji univerzální větu, že o Petru Pavlovi dobře mluvit nemohu a špatně o něm mluvit nechci. Takže bych jenom smířlivě dodal, že každý prezident si samozřejmě vybírá, koho vyznamená, a samozřejmě, že ho to také charakterizuje.
0: Dobře, ale určitě, protože, pane prezidente, vy jste také občanem naší země a očekáváte jakési poselství, jakousi promluvu od hlavy státu. A tak aspoň nám řekněte, do jaké míry se to potkalo s tou vaší představou, jestli to, co nám v tom projevu prezident republiky řekl, jestli vás to zahřálo na duši, nebo jste si z toho nic nevzal, anebo jste si třeba říkal na chvilku, o tomto jsem možná také mohl promluvit v minulých letech.
1: No, já budu jenom říkat, o co jsem dělal při podobných příležitostech já sám, aniž bych kritizoval kohokoliv jiného. Já jsem svůj projev na 28. říjen koncipoval jako příběhy vyznamenaných, protože si myslím, že na nich se lépe vidí osud dějin. No a když pronášíte jenom takové trochu obecné fráze, tak někoho vlastně neoslovujete. Nikdo s vámi nebude polemizovat, ani vás kritizovat, to je jistě bezpečné, ale ty životní příběhy, to je prostě živá historie, Ksavere. A podle mého názoru je to důležitější než ty fráze.
0: Ty samotné projevy, ať je projev jak při jakékoliv příležitosti, dalo by se možná mluvit o žánrech. Že jinak je novoroční, jinak je vánoční, koncipován. Svého druhu tenhle ten rozhovor na 28. října večer na Pražském hradě, Tak vy jste už teď řekl, jak jste si ho koncipoval vy, ale existuje nějaký úzus nebo nějaké pravidlo, co by v tom rozhovoru mělo být?
1: V tom rozhovoru?
0: No, promiňte, v tom projevu?
1: V tom projevu. No víte, já jsem obdivovatel první republiky. A možná právě proto jsem se vrátil k tradici vánočních poselství. To byl Masaryk počátkem 30. let, pak pokračoval Beneš, dokonce i Hácha. A vy jistě víte, kdo zavedl tradici novoročních projevů, byl to Klement Gottwald a po něm další. Takže ten návrat k vánočnímu poselství byl motivován tímto způsobem.
0: No a teď teda ty žánry. Víte, to mě zajímá, jestli v okamžiku, kdy prezident nastoupí do úřadu a ví, že ho čeká tolik a tolik projevů, tak se ptám na to 28. jestli je něco, co vám poradci nebo snad i protokol řekne, co by v tom mělo zaznít. Může se v tom projevu třeba zažertovat nebo...
1: Já myslím, že žerty se příliš nehodí, i když konec konců proč ne. Samozřejmě já jsem si vážil svých poradců, ale pokud si dobře vzpomínám, tak zrovna při příležitosti 28. října jsem žádné rady nepotřeboval. Vybíral jsem si vyznamenané sám, měl jsem obrovskou složku, kde byly nejenom návrhy parlamentu nebo případně vlády, ale také návrhy veřejnosti. A to bylo opravdu několik set jmén, to se studovalo skoro týden. No, z toho jsem si tedy vybíral. No a potom jsem považoval za nutné zdůvodnit v tom projevu, proč ty lidi jsou vyznamenáni. A někdy jsem se snažil i zaplňovat mezery. Například jsem vyznamenal 9 studentů, kteří byli popraveni v listopadu 39 a kterých se téměř nikdo nevšiml natož, aby jim dal vyznamenání. A někdy jsem ve svém projevu i provokoval, to nebyl žert, provokace je jiný žánr, když jsem třeba řekl důvody, proč nevyznamenám bratry Mašíny. Mm-hmm.
0: Pane prezidente, když jsem poslouchal ten projev pana prezidenta Pavla, tak jsem měl pocit, že tančí trošku mezi vejci, jak se říká, tak, aby ani nezavadil o nějakou, řekněme, národoveckou notičku. Není toto právě ta věc, kterou my občané očekáváme, že nám má někdo toho 28. října říct, je tady Česká republika svrchovaná země, ale tam se pořád mluvilo o Evropské unii, o NATO. Já jsem si skoro myslel, že by to byl rozhovor, projev vhodný pro vystoupení třeba v Evropské unii. Nechybělo vám tam trošku toho, promiňte, to zjednodušení toho češtví?
1: Víte, já jsem ve svém jiném projevu, také 28. října letošního roku, citoval esej Milana Kundery z roku 1967 o nesamozřejmosti národa. A to je nesmírně krásný esej, nebo krásná esej, smí se používat obojí, protože my si neuvědomujeme, že když mluvíme o státě, tak to je něco druhotného. Prvotní je právě národ. My si neuvědomujeme pojem národních zájmů, dokonce se za tento pojem tak trochu stydíme. Ale každá rozumná země hájí své národní zájmy. No a je pravda, že jsem se, i když to možná někteří kritici označí za národovědectví, a proč ne, tak jsem se snažil právě tím tématem národa zabývat. Mm-hmm.
0: No, ještě poslední věc k tomu večeru na Pražském hradě. Já sleduji a sledoval jsem v těch uplynulých dnech, jak se vedou diskuse, i diskuze, lze použít obojí, jak říkáte vy.
1: Ano, ano.
0: Tak, mezi občany právě nad těmi vyznamenanými a mnozí mají pocit, že je jakýmsi velkým paradoxem, že komunistický funkcionář, tedy Petr Pavel, předává státní vyznamenání panu Mišíkovi nebo paní Kubišové, kteří byli perzekováni za minulého režimu, respektive paní Kubišová určitě. Tento paradox si vy vysvětlujete jak?
1: Já si to vysvětluji slovy Miroslava Koreckého, které jsem možná ve vašem pořadu už jednou citoval. To je redaktor Mladé fronty Dnes.
0: Ano. A komentátor XTV.
1: Výborně. A ještě v předvolební, tedy prezidentské kampani, říkal, po mužích listopadu přicházejí mužové před listopadem. No a já to tedy beru, aniž by

0: No možná tak. I únava. Víte, někteří antikomunisté byli tak hysteričtí, že byli svoji hysterií až odporní. Takže možná, že i z tohoto důvodu došlo k tomu zapomínání. No a beru to jako svobodnou vůli svobodných občanů, kteří se tak v prezidentské volbě rozhodli.
1: Vy jste několikrát prezentoval, pane prezidente, že jste velký co fanoušek, přítel Izraele a izraelského lidu. Nepochybně se znepokojením sledujete, co se teď děje, ale jeden detail, který mě na tom celém je podivný. Říká se, že izraelská tajná služba je nejdokonalejší na světě. Nebo ještě před pár lety se to říkalo. Jak je možné, že Izraelcům uniklo, že se na jejich zemi někdo chystá těm tajným službám?
0: Ano, no tak já jsem také říkal, že je to selhání Mossadu nebo Shin Betu, nebo podle toho, která služba tohle má na starosti, ale to není podstatné. No, tak myslím si, že stále jsou dobří a že každý někdy udělá chybu. Vzpomeňte si, jak CIA naletěla, pokud jde o zbraně hromadného ničení v Iráku. Žádné se nenašly a patrně tam ani žádné nebyly. Takže ano, je to samozřejmě chyba. Já bych z toho ani tak nevinil izraelskou armádu, jako právě ty tajné služby.
1: O čem to svědčí? Lze to odbít větou, byla to chyba?
0: No tak samozřejmě, že by měly padat hlavy, totální reorganizace. Vyhnu se slovu pogrom, protože to by se do tohoto kontextu nehodilo, ale něco jako pogrom by to mělo být.
1: Nepřipouštíte variantu, že to bylo tak trošku s posvěcením tajných služeb?
0: No, to je už konspirativní teorie, já vám rozumím, že prostě vyvoláme útok Hamasu, uděláme razantní odvetu a konec konců Hamas zanikne. Myslím si, že ne, protože přece jenom představte si, kdyby se tato konspirační teorie prokázala, tak by znamenalo, že tajné služby vědomně obětovaly, řekněme, 1400 Izraelců, včetně žen a dětí, kteří zahynuli při tom prvotním útoku Hamásu. To už by bylo horší než pogrom a padání hlav. To už by snad znamenalo vyhlazení Mossadu z povrchu zemského.
1: V této chvíli, v té fázi, v jaké ten konflikt je, co myslíte, blíží se to ke konci?
0: Myslím si, že ne. Podívejte se, zaprvé sami Izraelci přiznávají, že konflikt v Gaze může trvat několik měsíců, ale co je důležitější, bohužel iránský teokratický režim bude existovat dál. Pro palestinské nálady, které jsou, jak víte, někdy i u nás v České republice, budou pokračovat a budou dokonce i podníceny tím konfliktem v Gaze, protože, to jsem také říkal v jednom rozhovoru, ufňukanost některých západních politiků je taková, že nebudou litovat izraelské oběti, ale budou litovat palestinské oběti, přičemž ty palestinské oběti jsou vlastně jenom živé štíty, které padly, protože je jako živé štíty používal Hamas.
1: No a teď my vidíme v různých podobách, že tenhle ten konflikt se tak trošku přesouvá satelitním způsobem do některých velkých evropských měst, neboli existují shromáždění a to. Není toto rozbuška pro Evropu?
0: Rozbušná?
1: Rozbuška. V tom případě, ve chvíli, kdy vidím nějaké protestní shromáždění, teď jsem viděl někde na okraji Paříže, a tam už to jednu chvíli vypadalo opět na zapalování aut a víte, ona ta občanská válka, to jsem také někde četl, nikdy není daleko.
0: No, já jsem dokonce v televizi viděl 100 000 demonstraci v Londýně a vy mluvíte o Paříži. Tak si uvědomte, že v obou těchto zemích

0: velmi silná komunita muslimských imigrantů. V Londýně to budou převážně Pakistánci, no a v té Paříži to budou zřejmě lidé z Maghrebu, ze severní Afriky. Tato komunita právě proto, že je muslimská, je ostře protipalestinská. Já bych byl znepokojen teprve tehdy, kdyby demonstrovali i, řekněme, řadoví občané Francie nebo Británie v nějakém větším rozsahu. Mhm. Ale to tento případ není.
1: Ještě promiňte, jak jste to říkal, vzhledem k tomu, že ta komunita je muslimská, tak je...
0: No tak je protipalestinská.
1: Protipalestinská. Pane prezidente, říká se, že v takovéto muslimské komunitě stačí 2-3, kteří se radikalizují. Není to toto nebezpečí, které by mohlo sahnout i na naší zemi, protože co si budeme říkat, Paříž, Londýn, Berlín, to nejsou nějak vzdálená místa.
0: No.
1: A také jsme zaznamenali už demonstrace
0: v Praze. Vy si vzpomenete, že v roce 2015 a 16 celá západní Evropa byla objektem teroristických útoků. Já jsem tehdy, což mě bylo někdy vyčítáno, nechal uzavřít Pražský hrad. Kontroly, zábrany, etc. Dovedete si představit, co by se stalo, kdyby nějaký muslimský terorista pronikl na území Pražského hradu a odpalil tam vybušninu? No tak prezident by samozřejmě byl první na ráně a byl by právem obviňován, že to připustil. Dnes je situace do jisté míry obdobná. Vy sám upozorňujete na to, že i v Praze byla obdobná propalestinská demonstrace a pro tuto teroristickou akci opravdu stačí 2-3 lidé, to nemusí být žádná masa lidí, aby byla provedena.
1: Takže jakési nebezpečí cítíme, to je potřeba říct. Pane prezidente, řekněte mi, za pár měsíců tady budou evropské volby. Čím dál častěji slyším debaty o tom, jestli se proti té koalici Spolu postaví nějaká jiná koalice. Například z těch menších stran, například také v čele s hnutím ANO, těch variant je na stole několik. Co myslíte, je možné, aby se našla protiváha proti těm třem semknutým stranám?
0: No tak koalice Pirstan se už de facto rozpadla. Zdá se, že obě strany půjdou do evropských voleb samostatně. Nejsem si jist, jestli ta koalice Spolu je rozumný nápad. Ano, může zachránit ty malé strany, jako je Topka nebo Lidovce, ale může také vést k tomu, že voliči ODS právě kvůli této koalici nebudou volit a nepůjdou k volbám. Ne, že by volili ANO, ale nepůjdou k volbám. Ale to je jenom moje spekulace. Vím, že o takové spojení levicových stran se někteří lidé pokoušejí. Nejsem si jist, zda to má naději na úspěch a zejména si nejsem jist, zda to má naději na úspěch v tomto časovém horizontu. Proto jako občan a jako volič se zřejmě v evropských volbách rozhodnu volit hnutí ANO. Třeba, že mám k němu jako každý některé výhrady, ale ty výhrady nejsou tak silné, abych je nevolil.
1: Pane prezidente, děkuji za to, že jste přišel do XTV. Doufám, že se za pár týdnů zase potkáme a budu se těšit.
0: A já také.
1: Nashledanou.
0: Hezký den.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. Mochyle jsem táhnul chlupatýho kocoura. Má drsnej jazyk,

0: Ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal.
1: Jo.
0: Člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já, kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vozonku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky, a on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je to v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chci sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, Jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář,
1: zde přítomný,
2: těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jak ve školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tady tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč ho Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával. Toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák. Oni to nezmanežovali. Je to správná otázka. Člověk by se řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistoporovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle. A tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci. Petr Pavel.
2: Máš společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím být levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatý Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáh investorů čínských. Ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra. Říkal, že jsme v Číně vyřízený. Že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
2: Ten to ví, bohužel, velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii. Brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Dekroá, ta teda místo, aby šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu, ale znovu se musíme vrátit tomu. Viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali. A premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě Nejříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců.
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Protože to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím, že Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz, divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program, detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, že už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně, inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se sušetřilo o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediný, co mají.
1: To si pustím.
2: To si pustím.
1: Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To jenom, to není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky, takže
2: To je jedna věc, to, jasně, a druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci, vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No ale jedno euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo, už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran. Jako,
2: to je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý, on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, který se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede businessman velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc při jištění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak F-35.
1: Uděláme Ameriku great again?
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to? To je ta otázka.
2: My na to za první nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, čiže to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to. Ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce. Už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne. Ani já jsem to nevěděl. To jsem neměl ani říkat. Ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl vědět?
2: No, že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu. Hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na tom summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem si ji ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Mm-hmm. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: Trumpovi, a jasně, Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě.
2: No, komentuješ. Eva Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhletom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád a mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal si to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Což jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne proto, že bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolíři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všiml jsi z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím,
1: To
2: ale
1: působilo děsivě.
2: bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začaly ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: Nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zase musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým ano. Nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel, je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme. Samozřejmě ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které neokupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až? Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a pitek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do žínky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte do žínky.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Velkým tématem v posledních dnech, pane předsedo, jsou důchody, valorizace důchodů a všechno kolem toho. Sociální demokracie už z podstaty by měla být tou stranou, tou sílou, která ve chvíli, kdy se jedná o těchto sociálních věcech, má stát na barikádách. Neprokaučovali jste to?
1: No, neprokaučovali. My jsme měli nevýhodu samozřejmě tak, jak jsme se bavili, že ten hlavní souboj se odehrával v poslanecké sněmovně. A já si myslím, to byl právě ten důvod, proč lidé najednou viděli, jak moc tam sociální demokracie chybí. Protože 15 poslanců sociální demokracie, když bylo ve sněmovně, tak dokázali prosadit právě tu spravedlivou valorizaci, dokázali prosadit to, že důchody se zvyšovaly o inflaci a že se lidé nemuseli zdražování bát. Dneska 70 poslanců ANO nedokázalo ve sněmovně vůbec nic. 25 nebo kolik poslanců SPD nedokázalo vůbec nic. Dokázali tam hodiny a hodiny žvanit, aniž by cokoliv prosadili. 15 poslanců sociální demokracie v minulosti dokázala mnohem víc. Navzdory ODSC, navzdory ANO, navzdory těmto všem, dokázali svoji prosadit tím, že místo žvanění a místo dlouhých řečí vždy přišli s konkrétním racionálním návrhem a ten potom postupně prosazovali. Mně se hrozně líbilo to, že ještě teď vlastně v prosinci minulého roku teprve začal platit další návrh sociální demokracie a to byla ta pětistovka výchovného, jestli si to pamatujete, tak to je jeden z posledních úspěchů sociálně demokratických poslanců. Jana Maláčová to tam tehdy poslala přes sociálně demokratické poslance. A těm se to podařilo dlouhým a poctivým vyjednáváním nakonec prosadit a teď díky tomu maminky dostali právě tu pětistovku za každé dítě k důchodu.
0: My spolu hovoříme 21. března 23, říkám to schválně proto, jaký je teď aktuální jasný postoj sociální demokracie k těm důchodům a tím vlastně k lidem, kteří už pobírají starobní důchod.
1: My jsme přesvědčeni o tom, že zrušení té valorizace, která chystá tato vláda a velmi pravděpodobně se jeho podaří prosadit, pokud to nezhodí ústavní soud, což doufáme, protože ten její postup považujeme za neústavní a hloupý, tak pokud to ale ústavní soud nezhodí, tak bude lidem ta valorizace omezená. Parlamentní opozice neudělala vůbec nic proti tomu, aby se to nestalo, kromě dlouhého žvanění. A podle našeho názoru je to něco, co se nikdy, ale nikdy nemělo stát. Protože víte co, ta valorizace je tam právě kvůli tomu, aby lidi ochránila ve chvílích, kdy najednou prudce vzroste inflace. Právě kvůli tomu tam je, aby v takové chvíli se lidé nedostali do těžkých sociálních problémů.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
2: To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou. A tak to je partikulární, ale v diplomaci i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten

0: věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám ale pocit, ale nerada bych
1: to,
0: no, a tak to je zase nepochopení celé té situace, že...

0: Mohl bych zkusit zahrát.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Primátor Prahy Bohuslav Svoboda. Praze žádný blackout nehrozí, titulek nějakého článku, který vyšel potom, co byl blackout ve Španělsku. Což jako dobře, to se může stát, že to řekne a asi to politik jako může říct. No ale oni prostě ten jeho tweet s tímhletím článkem prostě si dohledali v minulosti a vymazali ho. Jo. Tak to je prostě, to si myslí, že v dnešní době to jako někdo nemá vyfocený, že se to nikde neobjeví, tak oni to jdou prostě smazat, aby to nebylo vidět, že to řekl, když se to děje. Ale teď jsem četl poslední vyjádření pana primátora Svobody, který se asi jako někde probral, kouknul na to a už zase vlastně vysvětluje, že v Praze žádný blackout nebyl.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A žena teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: No, moc,
2: co, holci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta. A teď co to je?
2: To je, no, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zedno plesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí. Musím to říct, protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu, ještě další dovolená?
2: No, dobře, mě tady platíte, to víte, to se to realizuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se... Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to... překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste.
2: No, nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavej sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já mám prosklený ten sprchovej kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny. Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až v odpoledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čůrat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky!
1: Tojtojky.
2: Yeah.
1: Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak
2: no.
1: Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se pronájem, ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu, že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk. Muž, žena, nebinární, muž, nebinární, a jiní. A je tam jeden, nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se posléze zamiluje. A ona to různě komentovala. Byly tam hrozný zjevy. Jako, to je, jako bych tam šel já se svým jako pytlem cementu na břiše. Jo. Hrozný. Potetování různě prostě. A učitelka říkala, ten má, oni všichni to chválí. Má skvělej zadek, ty tam vidíte tu pomerančovou kůru. A ona říkala, no tenhle má výborně situovaná varlata. No já jsem zrovna se na to díval, byl jsem nějak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
2: Já myslím ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
1: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo, tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
2: Tak to musela být pěkná paní.
1: Jako no, šikovná
2: dcerka.
1: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje, ale byla vyřazená.
2: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
1: No a škoda, ale... že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
2: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět noučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
1: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
2: Jo.
1: No. Protože tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no, pán, říká mě, jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
2: Tak
1: no jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v toj tojkách.
2: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
1: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
2: Nebo ani jeden. Jo.
1: A nebo bychom se spolu narvali do jedné toj tojky.
2: Ty bláho.
1: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
2: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
1: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
2: No ne, to já, mě to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou to, možná si to vzpomenete, takovou
1: Karol,
2: tu placatou.
1: Já tuším, kam já jsem taky jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
2: No, protože jak jdete a svítíte si.
1: A baterka tam svítila několik.
2: Dokud nezapadala.
1: Tak.
2: No.
1: Tak.
2: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako budou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
1: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina.
2: No.
1: Když byla, vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
2: Ano.
1: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionierském se z toho dělali různý srandy.
2: No.
1: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
2: No ale víte co, to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
1: Vykopat,
2: tam no. Vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají, oni nejenom, že nesou ložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
1: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
2: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
1: Bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
2: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus, byl třeba 14 dnů na táboře, tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
2: No vidíte to, tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo, jo, jo, jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
2: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
2: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. No. No, máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
2: jsme tak zhruba
1: trampové,
2: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
2: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
2: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
2: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
2: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
2: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
2: to vysílá? No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
2: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
2: No. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té starý generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to pravdu.
2: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladej, pak se postupně vypracoval až na majera.
1: Jako Honza Zeman.
2: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
2: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, vyznavači ohně, loupež sladkého i rubínové, kříže, hon na lišku, bestie, mědírtina, strach, loď do Hamburku, vrah se skrývá v poli, křížová cesta, kleště, romance o nenápadné paní, konec velké šance, kvadratura ženy, dáma s erbem, prohleté dědictví, bílé linky, třetí housle, modrá světla, pán ze Salzburku, tatanské pastorále, šťastný a veselý, klauni, štvanice, studna, rukojmí v Belavista, poselství ze známé země, mimikry a růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
2: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
2: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
2: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takovýto husarský kousek?
2: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne, ne.
2: Ne, tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
2: Fakt jo, tak to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechno to, všechny ty rodiny.
2: Flíger Konečná.
1: Opatrná.
2: Jo, opatrná, ano, opatrná Flíger, ano, ano.
1: No, Nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběly tak dva.
2: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
2: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota. Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
2: No, nedáme, no.
1: A ze Kašovi. Flígr opatrná.
2: Paní Jechová, na to nemůžeme Nobíž, zapomenout, paní... na kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
2: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
2: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
2: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té u té ulice, nebo? Nám to je jedno, ne? Když se nedíváme.
2: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
2: Určitě je poučný, na to asi nekoukat.
1: Řekněte teď všechny názvy dílů ulice.
2: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: No, to je to poslední, ne?
2: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového, já bych to hrozně chtěl slyšet.
2: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky, umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana, umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
2: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznám.
2: Ne.
1: A od Cimrmanů umíte naspamět co?
2: Od Cimrmanů moc ne, tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
2: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
2: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
2: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
2: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Bela Vista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený, že trachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
2: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupič dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
2: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
2: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Nosili volební program koalice Spolu třeba.
2: No, teď já jsem projedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
2: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
2: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
2: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takovej ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
2: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
2: Ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Ale jak, já si myslím, že se je sněmovny podá.
2: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
2: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
2: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
2: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
2: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
2: Vidíte to? My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, jako co? No.
2: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Hmm. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem.
2: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
2: Jste pokřtěnej, Xavere,
1: to je v klidu, já jsem paní Karol, já nemám
2: vůbec žádný. Nebudete mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
2: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
2: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No a ona v době, kdy vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty, no nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
2: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
2: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám tu chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
2: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
2: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
2: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
2: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
2: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
2: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
2: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
2: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
2: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
2: to
1: Spolu.
2: To je koalice Spolu,
1: dobře,
2: tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
2: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrůvky, to jsou takzvané ztracený hlasy.
2: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty... co se jakoby oddělujou.
2: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtarová a Reichl.
2: To jsou přeběhlíci.
1: No.
2: No pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
2: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
2: No, to určitě. To, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Hmm. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
2: Ne?
1: To už je moc.
2: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
2: Se řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
2: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
2: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
2: jo. Jo.
1: Možná... Na dobře situovaný. Děkuji, paní Karol, za stranu a za lidi. Já se těším na příště.
2: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
2: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
0: Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

0: veď.
1: Radio Xaver.
2: Slepuje očko do očka, řetězy z papíru, není to jen tak z plezíru, a v domě voní Vánočka, co kdyby třeba zrovna teď, pohyby prstů stále stejný, už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočká.

všechno jasné. Tak zavře dveře, světlo zhasne, ke stolu nese bílý list, růžkama broužek po broužku, odstřihuje z něj mechanicky a na řetězech je

0: Iveta Strmeňová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Iveta Strmeňová je advokátkou, specialistkou na rodinné právo, mimo jiné. Ale dnes bych chtěl to naše povídání věnovat tomu, čemu se odborně říká střídavá péče, protože mám pocit, když to sleduji v médiích, paní magistro, že se v tomto doba trošku změnila. A tak jako dřív to bylo spíš výjimečné, takzvaná střídavá péče o děti v okamžiku, kdy se v dobrém či zlém lidé rozvádí od stolu a lože, tak už to vypadá, že se velmi často používá ten institut střídavé péče. Máme tomu rozumět tak, že v dnešním systému justičním už je k tomu přihlíženo a tu střídavou péči dostane každý pár, který si o ně řekne?
1: Tak nedá se asi úplně říct, že to dostane každý, kdo si o ní řekne, ale i z mé praxe vidím, že je to častější, že ty tátové skutečně mají zájem o střídavou péči častěji, což já teda vítám a je mi to sympatické. A i ten sociální vývoj je takový, že skutečně ty soudy, respektive ten ústavní soud, už preferuje tu střídavou péči, že to má být primární forma péče o děti. A jenom ve výjimočných případech by ta péče neměla být střídavá, může zvolit potom ten soud jinou formu péče, ale měl by to řádně odůvodnit a skutečně by musely být nějaké objektivní důležité důvody, proč ta střídavá péče není vhodnou péči pro to nezletilé dítě. Takže ta tendence je taková, že skutečně je veliká možnost, pokud ten táta si požádá o tu střídavou nebo ta mama o střídavou péči, že ji skutečně dostane.
0: Co může být přijatelným důvodem k tomu, aby nebyla přiznána ta střídavá péče?
1: Aby nebyla přiznána, tak ono se to taky postupně vyvíjelo. Ještě dejme tomu v roce 2020-2021, tak bylo vícero těch důvodů ještě tolerovaných, aby nebyla ta střídavá péče. Třeba nízký věk dítěte se uváděl, nebo pracovní vytíženost toho rodiče, což už dneska není tím důvodem. A v podstatě ten ústavní soud to omezil jenom na nějaké 3-4 důvody nejdůležitější, kdy ta střídavá péče není vhodná. A to je například, když to dítě je nemocné, že skutečně by to pro něho byla velká zátěž, nebo rodič je nějak nemocný, buď psychicky, nebo nějak jinak, že by taky to nezvládal tu péči, anebo takový důvod může být nástup dítěte do prvního ročníku, což je taková etapa, kdy to pro to dítě je dost náročné, je to nový nějaký prostě pro něho milník v tom životě a pokud by ta střídavá péče měla znamenat, že to dítě bude mít dvě školy, tak se to nedoporučuje, takže tam vlastně chtějí, aby to dítě zůstalo v tom prvním ročníku v jednom místě, v jedné škole, takže tam jako dostane přednost ta škola před tou péči. Neznamená to, že se to nemůže změnit potom třeba po roce nebo další rok, když už si zvykne na tu školu, naučí se tam fungovat nějak, jako už na ten režim naběhne, tak může se to potom změnit.
0: Předpokládám, že vy jako specialistka na rodinné právo jste takových rodinných uvozovkách příběhů zažila řadu, desítky, možná stovky. Jak se to vyvíjí v čase? Jde to nějak odhadnout třeba procentuálně? Před pár lety, kolik, jak často byla střídavá péče? Nebo jak je to teď?
1: Tak kdybych já měla z mé praxe, tak skutečně se to mění v čase. Jako předtím ty tátové neměli ten zájem o tu střídavou péči. Bylo to spíš tak, že fakt měli ten zájem jednou za dva týdny se stýkat s tím dítětem. A i ještě v tom roce, myslím, 2021, ta statistika byla taková, že těch 66% už třeba se dává do té střídavé péče tím rodičům, a teda tím tátům, a stále se to zvyšuje.
0: Dá se říct obecně, že ta věc, kterou my známe pod pojmem střídavá péče, že to funguje?
1: No, funguje, pokud chtějí rodiče, aby to fungovali. Pokud chtějí, tak určitě to funguje, ale i když to jako nefunguje, protože v podstatě ta střídavá péče, tam není potřeba souhlasa rodiče toho druhého. Když nesouhlasí, tak to není důvod, aby ta střídavá péče nebyla. Takže i v těch sporech potom se potkáváme s tím, že ten druhý rodič dělá všechno pro to, aby ta střídavá péče nebyla. Takže hledá ty důvody, proč nemá být ta střídavá péče, zkouší všechny ty argumenty, se kterými se potom postupně už ten ústavní soud vypořádal. No ale když už ta střídavá péče je, tak si myslím, že musí se už ten s rodič tím smířit a potom už ta střídavá péče musí fungovat. Takže oni v těch kolejích už musí potom umět chodit a už když je konec toho soudu, tak ty rodiče si na to musí zvyknout a musí fungovat ty střídavé péči.
0: Když se takové partnerství rozchází takzvaně ve zlém nebo na nože, jak se říká, tak předpokládám, že to je komplikace pro to ustanovení té střídavé péče. Jaké zaznívají nejčastěji argumenty?
1: Tak pokud teda budeme brát to z pohledu, že ta matka je ta, která nesouhlasí, což je nejčastější.
0: To tak většinou
1: nejčastější,
0: bývá, no.
1: Většinou to tak bývá, tak a nejsou to ty nejzávažnější, nebo když bychom vzali ty nejzávažnější, to je extrém, je to nějaké domácí násilí, anebo potom nějaké trestné činy voči tomu dítěti, což teda jsou ty nejzávažnější, ale pokud je to běžná rodina, kde je to jenom konflikt mezi rodičemi, tak je to ta špatná komunikace, že vlastně neumí se na ničem domluvit, neumí se domluvit na školách, neumí se domluvit na kroužcích a takový ten běžný, což si myslím, že ta komunikace je takový nástroj, kterým ta matka může manipulovat, protože když nechce komunikovat, nebude komunikovat. Jo? Když prostě si zablokuje toho otce, nebude komunikovat, tak vlastně uměle udržuje ten konflikt v té komunikaci, což je takové běžné, nebo ten nízký věk dítěte, nebo že dítě musí mít jedno stabilní prostředí, jo? A nebo tam jsou takové, že otec není schopen se o dítě starat, že se o něho nikdy nestaral, že to byla ta matka, která se starala, nebo ten argument, že matka je důležitější než otec, což ty soudy nemají rádi a dneska už ten trend takový není. Je to ta důležitost, ta rovnoprávnost, ty péči těch rodičů má být stejná.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, teď jste použila sousloví, že soudy to nemají rádi. Co mají rádi teda soudcové, když před nimi stojí totálně rozhádaný bývalý pár, tak co oni uznají jako v uvozovkách polehčující okolnost?
1: No polehčující okolnost, když se ty rodiče snaží v průběhu toho řízení najít nějaké kompromisní řešení a domluvit se. To je účelem i toho soudu, aby ty rodiče poučil a primárně je směroval k tomu, že jde o zájem toho dítěte a nejlepším zájmu toho dítěte je, že ty rodiče se domluví. Takže tam je i může tlačit, může potom nařídit nějakou mediaci, poslat ty rodiče na nějakou přednášku a jsou ty soudy, které skutečně trvají na tom, aby ty rodiče se dohodli a k tomu je budou vést. Pokud ty rodiče se nedomluví, tak potom je to na tom soudci vyhodnotí, který z těch rodičů je ten, který vyvolává ten konflikt a může to jít k jeho tíži.
0: Co

0: Často se teda stává, že ten rodič jde na tu mediaci jenom proto, že ví, že to pomůže pro to rozhodnutí, ale jako náhle ten soud skončí a třeba se jim ta mediace i doporučí, aby nadále ještě chodili na tu mediaci, vyřešili si nějaké konflikty, tak už o to vůbec nemá zájem. Takže je tam vidět, že vlastně to bylo jenom pro účely toho soudu, aby na tu mediaci chodil.
1: Jak to vypadá ta mediace?
0: No, mediace vypadá tak, že je tam nějaký odborník, který se jim věnuje, rodiče se tam dostaví, řeknou, každý svou si je tam posadí a každý si řekne tu svou verzi, každý tam sdělí ty nejproblematické věci a potom s nima každou jednu tu věc mediátor rozebírá a zkusí se odstranit ten konflikt a nastavit nějaké pravidla, jak by to mohlo fungovat.
1: To je věc, u které právní zástupce bývá přítomen?
0: Může být, ale nedoporučuje se.
1: Byla jste u toho někdy?
0: Nebyla jsem, ne.
1: A mediaci jako takovou může soud nařídit nějakým výnosem, stejně jako řekněme ambulantní léčení třeba, nebo něco takového, nebo to můžeme doporučit?
0: Tak když ten, ano, jako nařídí, ale jako když ten rodič tam nechce jít, tak samozřejmě nikdo jako nemůže donutit, aby tam šel. Jo.
1: Počkejte, když soud něco nařídí, tak rodič tam nemusí jít. Není to potom maření?
0: No, není to maření, ale bude to přičteno k jeho tíži, že vlastně tam nešel a bude se na něho hledit, jako že nemá zájem tu situaci vyřešit a nemá teda zájem ani na tom, aby ten vztah s druhým rodičem a vztah mezi dítětem fungoval.
1: Jaký nejhorší příběh z té vaší praxe vám zůstal v hlavě?
0: Nejhorší příběh? Asi takové to poslední, to jsem měla klienta, kterého jsem zastupovala, podnikatel, který byl časově hodně vytížený, rozhodl se teda, že bude mít děti ve střídavé péči, teda, že by chtěl mít děti ve střídavé péči, kde teda matka byla zásadně proti. Použila všechny ty argumenty, jak jsme se tady bavili, ale to řízení se nakonec vyhrotilo tak, že trvalo to asi 3 roky, než jsme se dopracovali k nějakému teda konečnému rozsudku. A z běžného soudu o děti se nám stalo to, že jsme řešili nejenom teda řízení o děti, ale měli jsme tam snad 4 nebo 5 trestních oznámení, řešili jsme insolvenční řízení, dále různé žaloby ohledně majetku, spoustu žalob, takže se z toho stal fakt skutečně velmi nepříjemný proces, fyzicky, psychicky i finančně náročný pro oba ty rodiče.
1: Jak to dopadlo?
0: Dopadlo to tak, že soud s ohledem na tu judikaturu a vývoj ty sociální situace, tak jak rozhoduje ústavní soud, tak neměl jinou možnost, protože ten otec skutečně byl, měl zájem o tu péči, staral se velmi kvalitně o ty děti. Děti se vyjadřovaly v podstatě konstantně, že mají rádi oba rodiče, že chtějí být ve střídavé péči, takže nakonec odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, že dítě jsou ve střídavé péči a střídají se po týdnu.
1: Ono se snad může stát, že nějaké dítě řekne, já tatínka mám raději, nebo nemám rád tatínka, nebo...
0: No stát se to samozřejmě...
1: Skoro bych řekl, že každé dítě má rádo oba rodiče, ne?
0: Jako když ty vztahy jsou takové, jakože fungují relativně, tak určitě to dítě, jako je dítě, ono má rádo tátu i mámu. Ale může se to samozřejmě stát, ale potom je potřeba zkoumat, proč to říká. Jestli to není jenom něco, co slyší doma, třeba od ty maminky, a záleží i kolik tomu dítěti je let. Jo. Jestli to nějaké malé dítě někde to slyšelo, anebo skutečně už je to třeba 6leté dítě, které už umí projevit ten názor, tak je potřeba pátrat po tom, proč takový názor má a kde se stala chyba.
1: Vy jste před chvílí zmínila konkrétní případ podnikatele a možná se nabízí ta otázka, která musí každého napadnout, většinou ti podnikatelé pracují od nevidím do nevidím, většinou zodpovídají za nějakou velkou celou firmu nebo její část a velmi často slyšíme, že podnikatelé obětují i část toho rodinného štěstí té práci. Je to argument, který soud třeba přijímá? On si podniká, buduje firmu, tak já mu děti nedám?
0: Jako argument, to byl častý argument těch maminek, že vlastně jako argumentovali tím, že oni od malinka jsou s tím dítětem, ten táta není doma a neumí se postarat. Ale v podstatě to byla taková dohoda vlastně těch rodičů, že tak je to i běžný, že ta máma je s tím dítětem doma do těch 3 let a táta pracuje, zase on tu péči zajišťuje jinak. On zajišťuje to zázemí finanční, stará se o to, aby to dítě mělo co jíst, aby mělo kde bydlet, takže vlastně byla to dohoda těch rodičů. V okamžiku, kdy se to partnerství rozpadne, tak ta dohoda padá a musí si nastavit ty rodiče novou dohodu. Takže samozřejmě tento argument nemůže jít k tíži toho tátu, protože vlastně taková byla dohoda, že se ty rodiče dohodli. vedli a

0: Když se to rozpadne, tak ta dohoda už padá, musí si nastavit nové pravidla. Když má o tu péči zájem, tak si přizpůsobí i ten čas. Třeba tady v tom konkrétním případě ten můj klient si nastavil, že vlastně ten týden, když se střídali děti, tak ten týden pracoval víc a ten týden, když měl děti, tak pracoval zase míň. Mm-hmm. Že si to jako nastavil. Nemůže tam být ta diskriminace toho rodiče jenom z důvodu zaměstnání.
1: Vy jste už zmínila roli těch dětí. Ptá se soud při rozvodu a řekněme při krvavém rozvodu na názor těch dětí? Je to vůbec důležité?
0: Je to velmi důležité. To jako, kdyby se o vás rozhodovalo, s kým chcete žít nebo nechcete, tak i u těch dětí je asi důležité, jako aby ten
1: tak
0: soud...
1: Tak mě 54 let, ale je to dítě třeba, že?
0: Tak je to osobnost, je to taky... nemá to být jenom objekt toho sporu, je to prostě subjekt, je to účastník, rozhoduje se o tom dítěti, takže pokud to dítě je schopno nějak formulovat ten svůj názor, tak vždy by ho ten soud měl vyslechnout. Potom se už jenom zvolí ta forma, která je nejvhodnější, jestli to bude ten kolizní opatrovník, ten OSPOD, anebo to bude přímo soudkyně. Nám se teda stalo, že ta soudkyně šla třeba skutečně do školy, že rodiče nevěděli, kdy zašla do školy a přímo ve škole se toho dítěte ptala na to, jak by si to představila. Nemůže se teda ten soud zeptat přímo, že jestli chce být s tatínkem víc nebo s maminkou, to je pro to dítě velmi náročné, ale může se ptát třeba, co dělá u tatínka, jaké mají tam koníčky s tatínkem, jestli se tam těší to samé u maminky, a pokud to dítě je nadšené a to se stalo i v našem případě, řekli, že prostě u tatínka mají spoustu koníčků, že jsou tam rádi, tak ty děti, tak není důvod, proč by neměl soud tomu názoru.
1: Dobře, ale malé dítě může kdykoliv cokoliv plácnout, může. Takzvaně. A ve chvíli, kdyby se tedy přiblížilo k tomu jeho názoru, tak třeba už za 5 minut si to dítě myslí něco jiného, tak si říkám, jakou to má váhu toho soudce, že ona teda váží cestu do školy, mm-hmm. tam předpokládám, že to asi není během výuky, takže i to dítě je asi v nekomfortní situaci, přinejmenším situaci, kterou nezná, tak jak se toto řeší?
0: No, i ta forma, že to bylo ve škole, kdy to dítě jako, může to být pro něho nepříjemný, že v podstatě má to takové bezpečné prostředí, které mu je narušeno, tak asi to nebyla úplně vhodná forma. Ale v tomto konkrétním případě ty děti byly vyslychané 3x a 3x řekli stejný názor. Takže tam už je jasné, že to dítě asi, sice byly tam i nějaké jako názory, které bylo vidno, že jsou buď teda to mají od maminky nebo od tatínka, ale to podstatné, že vždy řekli, máme rádi mámu i tátu, chceme, aby to bylo spravedlivý a chceme být u každého rodiče stejně, tak potom už není asi dál co řešit.
1: Takže toto je věc, kterou se následně potom ti rodiče dočtou třeba
0: tak,
1: i v tom rozsudku.
0: Tak. A podle toho se musou zařadit jak dál. Mhm.
1: V okamžiku, kdy ta situace je ale komplikovanější, že některé ty děti bývají takzvaně naočkované, tu od matky, tu od otce, a tak to jednoznačně, jak to popisujete, vy to třeba zdaleka nemusí být. Jsou také děti, kteří říkají, já možná za tatínkem nechci z toho důvodu, a třeba ta máma, nebo to naopak, mu podstrkuje tomu dítěti něco, co třeba není úplná pravda. Tak a to dítě je schopno to říct. Tak jak se toto řeší?
0: No to určitě bylo i tady v tom případě, tam se spoustu řešilo takových, že přišli od maminky, měli nějaký názor, od tatínka měli nějaký názor, spoustu věcí nebyla pravda, ale ty děti jako jsou celkem chytré, pokud se ten rodič s nima baví, ten rodič jako by měl tím dětem vysvětlit, jaká je situace, co se děje, tak oni už někdy, přesně tady se stalo, že ty děti řekly, chceme, aby to bylo spravedlivé, což ty rodiče sami nebyli schopni říct, jo, že prostě, že ty děti si to nějak vyhodnotí. A myslím si, že s hodně zvolenými těmi dotazy toho soudu, což oni ví, jak se těch dětí ptá, tak z toho dítěte dostanou skutečně ten názor, jak by to dítě chtělo, nebo spíš potom můžou vychytat nějaké ty věci, které tam nejsou v pořádku, a potom na tom zapracovat s těma rodičema.
1: Vy jste hovořila o situaci, kdy ten konkrétní případ trval 3 roky a dá se nějak odhadnout, jak je to v průměru taková věc, více či méně problémová, časově náročná a třeba i finančně? Kolik stojí takový průměrný rozvod a tahanice o děti?
0: No to záleží právě, jak dlouho ten soud bude trvat. Ono obecné doporučení je, aby ty řízení o děti byly co nejrychlejší z důvodu toho, aby ty děti netrpěly nebo nebyl ten tlak na ty děti tak velký. Doporučuje se, aby do 6 měsíců padl první rozsudek. což teda se nám například v tomto případě nepovedlo, protože když se to vyhrotí tak, že se to rodiče neumějí dohodnout na škole a musí se podávat předběžné opatření, nedomluví se na prázdninách, zase se podává předběžné opatření a různé tady ty spory, tak se může stát, že máme rok a půl a nemáme ještě rozsudek prvního stupně. Tím pádem i ty náklady na to řízení budou vyšší, pokud se ještě řeší další spory, třeba ty trestní oznámení a další majetkové věci. Tak i finančně to může být pro toho rodiče velmi náročné. Tady v těch sporech soud nepřiznává náhradu nákladu řízení, protože nelze určit, kdo je ten vítěz v tom sporu, takže si ty náklady nese každý z těch rodičů sám, takže si musí toho advokáta platit sám. Potom už záleží, jakého advokáta si zvolí, jaká tam je domluva ohledně ty odměny, ale třeba tady v tom konkrétním případě tam ty náklady, když vezmeme i ty předběžné opatření a že se to táhlo 3 roky, tak to může jít 10 tisíc, 100 tisíce.
1: Takže takového podnikatele, který si najme advokáta nebo advokátku na spor o děti, tak si musí připravit třeba stovky tisíc.
0: Záleží přesně, kam se to vyhrotí a kam se to bude tlačit a pokud to fakt bude tak, že ještě v tom budou i další spory, tak pokud by to byl jenom spor o ty děti, tak ta částka nebude tak vysoká, ale pokud by se nám to dalo do takového extrému, že toho klienta budete zastupovat v trestních řízeních, insolvenčních řízeních, dalších žalobách o majetek, tak rozhodně určitě.
1: Má nějakou výhodu, když ty rodiče ještě předtím, než jdou před soud, se třeba na střídavé péči dohodnou a před tím soudem to deklarují, jsme dohodnutí tak a tak a my prosíme, abyste nám to jenom posvětili. Je to výhoda?
0: Je to obrovská výhoda, jednak už z toho finančního hlediska, jednak z toho psychologického hlediska, že i pro ty rodiče ten soud je velmi náročný, co se týká psychiky. A ohledně časového, když jsou rodiče domluveni na střídavé péči, přijdou už s konkrétní dohodou, tak v podstatě soud do toho vůbec nějakým způsobem extrémně nezasahuje, podívá se, jestli ta dohoda je v nejlepším zájmu nezletilého a pak jim tu dohodu schválí a tím pádem je ten soud v podstatě hned vyřešen.
1: Právnička, advokátka, která se zabývá rodinným právem, teď pozorujete tady ty různé životní příběhy, do jisté míry je i žijete, protože musíte znát veškeré podrobnosti. Jak to zasahuje do vašeho soukromí?
0: No, zasahuje to hodně, protože hlavně tady ty rodiny sporu jsou takové, že vy jste spíše už taková součást ty rodiny, se kterou to řešíte. Potkáváte se i s dětma a ten klient, když něco potřebuje, pokud je ta situace fakt skutečně tak vyhrocená, tak se stane, že je potřeba něco řešit okamžitě nebo i o víkendu. Jo, stane se, že ten klient mi píše i o půlnoci, musíme hned teď vyřešit, protože jsem zjistil, že tam je nějaké předběžné opatření, na to máte prostě, nebo chcete podat předběžné opatření, všechno se to musí řešit ze dne na den, takže je to i pro mě hodně, hodně náročný takovýto spor.
1: Říká se, že Ševcova kobyla a Kovářova žena chodí bosy. Je to případ i váš? Nebo si víte za každých okolností v osobních věcech rady?
0: No, tak určitě tak. Já mám takový pocit, že spíš dokážu řešit ty cizí problémy, než ty svoje problémy. Že bych potřeba taky někoho, aby to za mě vyřešil.
1: Tak si připravte 100 tisíce. Jsem rád, že jste přišla, na shledanou.
0: Děkuji vám, na shledanou.
1: Naším hostem byla Iveta Strmeňová.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádný hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou u země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksevere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak já
1: tak... Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane Holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Childy. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik.
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitler úplně nenávidím.
2: Tak.
1: Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazemník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho
1: kádrově? Lepší lidi, ne?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativům nějaký?
1: On podléhá narativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jede do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A on, a nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho, na sociální síti, jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka, a teď je v rozpadcích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí, počkejte. Tu se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám, venku je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti kličko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová, Češka. Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to. To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval, jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem dočetl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, kdo má služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to neumím. Ta Lily Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a Tipperary.
2: Mm-hmm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way mm-hmm. Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak, a oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: A je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: úplně? A tak my chtějí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Aj.
1: A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty... plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost?
2: No povídejte.
1: No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. To je... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já. Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí.
2: Hmm?
1: Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém a Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc
2: zvednul. Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Jestli jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili je. Se popravil sám.
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měla si talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. Děkuji, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kubánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No, tak neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak vám probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám.
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel České.
1: Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Jako, protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: No, mě ne, Sabre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. A hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal k Severe.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No. Toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to neví.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv české.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost. Jasně.
1: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčí hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. Co?
2: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: vidí. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: Dovíte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo, no. Ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novinář.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No? Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, co víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno, vždycky, a mohl byste pronést poselství pro Leo Express, a další vlaky městu a světu byste
2: požehnal. No, požehnal. Vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak to říkám, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Zavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane, příští týden přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne? Mhm. A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
2: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: Jo.
2: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
2: jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, na takové, normálně regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla?
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová. To je hezký příjmení.
2: Ale tak pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
2: to ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
1: Co by říkala ta chodí kanálma?
2: Ta? Ksavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkej
2: jo? To. Je to tak, Ksavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka
2: no,
1: a když no. prodávala, promiňte, když no, tak... vedla školu takhle důstojnou.
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
1: Ještě tohle. No je. No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, to není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu. Mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl to toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Ale jasně.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel nikde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic...
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že...
2: Má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď

0: Že mám hlad. Já mám hlad a mám, bohužel, pane.
1: Tak tam bude občerstveníčko.
0: To nebude chlebíčko váš.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: To, tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále? Vaši?
0: I na tom finále.
1: Tam se přinesl něco on ze zahradky, nějaký co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat, ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jako že vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíř, řekl jsme příbor, on jí chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky, a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malé řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem ho vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazat, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: To už je pro ČT3, ne?
0: Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám
2: All My Music
1: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo
2: to ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objevovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka
1: ano,
2: tramvaj.
1: To je moje iniciativa,
2: to sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale asi o to usilujete.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před námi?
2: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
2: já mám teď,
1: zkušenosti.
2: No tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam neměli
1: vyrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz, jo, to je podle zákona, ale situace nastat může, ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je,
2: no,
1: jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
2: ne,
1: vládnout.
2: Ne, jak se říká, klasik politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jak si vám to asi moc nedaří?
2: Moment. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A troufnu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolený, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo jako
1: pár měsíc,
2: to,
1: že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan rady, Stanjura tady, není tady, zatím tady, trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka,
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: dneska,
1: zvát. Dneska,
2: no, ale aha, to, dneska to asi tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani STANu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo, proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: pod radním zestanem. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako občan, tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neodpáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
2: nějaké...
1: Ale to je
2: nějaké... známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
2: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
2: tak
1: teď
2: já
1: ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi. Podle vás?
2: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů, ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílené, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme, ale
2: my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán
1: na pana Lacinu půjdou mrákoty.
2: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď
1: už tady vládnul, nic takového se tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
2: zítra,
1: Bartoš. Víte kam
2: mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam bude.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci
2: 600 000
1: stavebního řízení.
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola, který si
2: žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, jak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
2: i Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu v MR?
2: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
2: No ale že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
2: pokutou...
1: A ten zásadní
2: jako,
1: problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
2: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
2: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
2: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
2: Já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
2: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
2: To jsou byty městských částí,
1: ano.
2: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
2: A to není jenom
1: necháme
2: pro Prahu.
1: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste...
2: Zajímavý. Ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
2: to je pravda, běžný mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
2: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib. Hraje vám Rádio Xaver.

0: vyplácí pomoc Ukrajině?
1: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
0: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda. Ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní, neopracují.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
2: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: jsme.
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Na pokroucenej generační strom se slétaj z dálky hej na divnej ptáku. Už greenhorni se stavěj do haptáku a ze sprákání temně duní hrom. Zní chytali a horce tepečes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu mědi,

a prachem bílej cest. Se vracej ptáci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčejlý zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená cíla, a kde jsou generace modrá zříla.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, a já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... jsem derzolát,
1: ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska v opozici učívám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne, a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano, ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano, ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost a varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška. Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho to nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte, to je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení, to by nepřineslo...
1: Vaše řešení jaké?
2: To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.

si za to staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot. Holky smějou se z pláží,

0: pravda sluší. A podej mi ruku teď hned,
1: můžeš zachránit svět.
0: Můžem zachránit svět.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si. A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
1: Indisponovaný.
0: Co pak? Co se vám přihodilo?
1: Severé, tam mi sedlo zlo. Okay. A smutek. Já jsem si přečet, že vítr Rakušan chce být premiér. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o vás.
0: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si víte, co představil úplně, jak tam rozjede znovu ten kryt poživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
1: To není pravda.
0: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
1: Tam je sedlý hodnoty, Xavr.
0: No, to je skoro...
1: se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
1: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale...
1: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
1: Fialu.
0: No.
1: Pane... Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
1: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
1: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
1: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
1: Vážně? S Vítkem?
0: Ne. Sám se sebou.
1: Tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
1: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
1: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
1: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácké Nitra.
0: Tak já vám řeknu,
1: je,
0: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
1: Střelec?
0: Střelec.
1: Čeho? Ko?
0: No ne, že se nebojí.
1: Jako do zimetru myslíte tak?
0: Ale jo, dobře.
1: Dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
1: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
1: Jo?
0: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
1: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
0: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
1: Já si říkám. Xavere, já...
0: No mám pocit, že se trošku tak jako...
1: Já to vidím. Trošku do vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
0: kolik,
1: co?
0: Kolik vás tady je?
1: No a to já to vidím. Xavere Rakušan. Ale vy si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
0: Kdo?
1: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
0: To jo.
1: To není normálně možný přeci už, co?
0: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketingu odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
1: No samozřejmě, že jo, Xavere, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
0: Já to taky myslím. Ne?
1: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
0: Ale každý...
1: To je hodnoťák.
0: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
1: Ksavé, večer u televize, doma, v soukromí.
0: No.
1: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, květákovka. A ta neříká,
0: moje Věra.
1: Máma říká, táto,
0: neříkejte si, naše Věra.
1: Ty bych byla premiérkou.
0: No.
1: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma
0: zbáváme.
1: Slyšel se někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
0: Ne, veřejně ne, ale...
1: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
0: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
1: Co?
0: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do Horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím a říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový výtek druhý.
0: Chcete vědět, o čem já sním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď
1: to
0: je,
1: se ptá?
0: Seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
1: No.
0: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?
0: Tak už jsem starý.
1: Ne. A já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
0: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
1: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
0: Mildu!
1: Já ne...
0: Neříkejte to, pane Holče. Nebu,
1: no, já prosím, já vám přesně... Zůstanu hodnotovej.
0: Je to sympatický, milej...
1: Já jsem se lék.
0: No, tak oni
1: to
0: mají
1: to stalo, ne,
0: v té redakci starý foťáky, takže
1: jo.
0: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
1: Tak to jo, to jsem
0: přesně. Jo, to jsou ty starý, tam je málo
1: pixelů,
0: málo.
1: Detekoval nějaký tak jako horší signály z toho.
0: Někteří lidé by si mohli myslet.
1: Tak, no, to mě napadlo.
0: Že to je, že jako, ne.
1: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
0: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
1: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
0: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
1: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
0: No, takže to je... Myslíte, že levák?
1: Rakušan?
0: No.
1: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
0: Taková dobro.
1: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační.
0: Mimochodem, víte, že dnes je to myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
1: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
0: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
1: Jen 5 nebo 6.
0: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
1: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
0: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
1: Nebyl.
0: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
1: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
0: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
1: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
0: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
1: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
0: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
1: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7?
0: Jo, tak, ale oni se bojí.
1: No.
0: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
1: Nemáte to ze dvou?
0: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
1: Uh-huh.
0: Říkám to dobře, Michalík?
1: Uh-huh.
0: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
1: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
0: Já jsem to slyšel v metru.
1: Jo. Já v tramvaji.
0: Tam v tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
1: Ne, 18.
0: Osmnáctkou. To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
1: Jo.
0: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
1: Právě, proto já tomu nevěřím.
0: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
1: Jo.
0: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
1: No to doufám už nebude.
0: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
1: Jo, ale já...
0: On jako, je dobrý.
1: Jo, jasně.
0: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, mě ho rád poslouchá.
1: No jasně.
0: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
1: Z filmu?
0: Hmm.
1: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
0: Tak mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
1: Jakože lehce vás straší?
0: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
1: Vy ho chcete tady poškodit já?
0: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
1: Jo.
0: A že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty ho nemůžu ani cítit, to měl.
1: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel vo Vivaxavere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
1: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny. do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: Ajaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom nepochybu. A
0: kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
1: jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místopředseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místopředseda?
1: Já jsem místopředseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
1: Místopředseda musí být.
0: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se ne...

0: si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak,
1: Jsem.
0: tak počkejte, tak
1: Ale já jsem
0: musíte
1: dobrá
0: si,
1: svině.
0: musíte
1: Já
0: si
1: jsem
0: vybrat,
1: dobrá,
0: pane Holče.
1: já jsem dobrá svině, jak se vede.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
0: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák,
0: to?
1: Levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím, Xavere, posedlej. Teď víme, co na tom Nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na Vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je v obyčejný šmírák,
0: já
1: no.
0: Já vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu sedu, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Že už ne. Že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi. Něco uteče k motoristu, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
1: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
0: A jo, no.
1: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim zkazuju, když...
1: Stane největší zlo.
0: Když tak motoristu.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xaver.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože?
1: Vole, chci být premiérem.
0: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: Z taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. A kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, a k to uhaste, děcka.
1: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale co? já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedem do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to ještě existuje?
1: Určitě.
0: Za Ježišmarja, šmírování... Pane Holče.
1: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: Si není možný.
0: A všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Vy mohl být vicepremiérem, ne?

0: Kdo? Piky?
1: Hmm?
0: To je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Ksavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlezonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na vlzouku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Savere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: No,
1: tak jsem to
0: asi. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střevání vnitřek? Čičina nemá střevání vnitřek?
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
0: Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam být generální.
0: Generální, prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letej natočil odpoledne v garáži.
1: No
0: doma,
1: ale líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo.
1: To je hlava.
0: A on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak Savere, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
0: Jsou splanírovaný kafky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam pořád. No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě Milan...
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, zeptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti Čiči tornádo. A řekl, zase slovo říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k sebe dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Fridricha
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuz.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Fridricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Mildu Fridricha?
0: Na židli Milana Fridricha, která to by byla židle na doživotní,
1: doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom fór.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Fridrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: až mu řekneme, a... ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Ne, dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji. Ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale... Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
0: No, no. A myslím si, že...
1: Děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Taky kořen je.
1: Tak díky, že to není. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom jí zavolali, aby nám něco taky šupla. A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Nebo, ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mě zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nijak ani představitele, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo.
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvili.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě.
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před
1: to už začalo.
2: Dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Ne, nebudou, jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. I rozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně, lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama a teď tady mluví o 500 miliardách dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, to je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: No, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přece. No. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
2: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
2: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mě nikdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno v městě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mimo škubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a tak, dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát. Protože pak to připíše veřejnost jemu a ona tam skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme. My tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to...
1: I panu Ficovi.
2: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho. Na Českou republiku kašle, tak ta, to všude to vidíte, přeci ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také
1: se těším. Dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Posloucháte Radio Xaver.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Doktor Jindřich Reichl, předseda PRO, strany, o které se říká, že bude kandidovat do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD. Už je to rozhodnuto?
2: Definitivně ještě ne. Jednáme a za mě je to věc, o kterou já se snažím už dlouhou dobu, protože vidím, že tady je poptávka od voličů, aby došlo ke spojení na té takzvané pronárodní scéně suverenistické, která víc dbá na zájmy České republiky než na zájmy Bruselu. A myslím si, že bychom takovou sílu měli voličům nabídnout. Takže jednáme o tom intenzivně a pevně doufám, že to dopadne, protože to je něco, o co já usiluji už delší dobu.
1: Jakou roli v té spolupráci, která je tedy na spadnutí podle vašich slov, pane Reichle, hraje ta skutečnost, že trestní stíhání pana Okamury a trestní stíhání celé strany, nemůže to být výrazná komplikace?
2: Pro mě osobně a pro naši stranu v žádném případě ne. My zcela jednoznačně stojíme za Tomiem Okamurou. I za hnutím SPD to stíhání považujeme za čistě účelové. Já jako člověk, který se zabývá trestním právem 25 let, tak se tomu musí jenom smát. To je opravdu ta čistá účelovka. Myslím, že každý v téhle zemi, kdo jenom trošku sleduje to veřejné dění, tak to chápe, že v žádném případě nešlo o žádný rasismus. Já vždycky s oblibou říkám, že kdyby sem ta migrace šla z Grónska, tak na tom plakátě bude prostě Eskimák. To není o tom, že by kdokoliv chtěl jakýmkoliv způsobem degradovat nějakou rasu. To je prostě o tom, že chce na rovinu a otevřeně hovořit o zásadním problému, který se týká i České republiky, a s rasismem to nemá absolutně nic společného.
1: Jinými slovy, to, co bylo na tom vizuálku, nebo to, co bylo na té reklamě, to podepisujete?
2: Já jsem zcela jednoznačně v souznění s tím, co tam bylo, protože jsem přesvědčen, že problém migrace je obrovským problémem, a to nejenom z Afriky, z celého muslimského světa. Čeká nás možná druhá migrační vlna z Ukrajiny a já pevně věřím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že ta migrace je ze všech stran negativní

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: To je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám nalevo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: jde
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačil za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No. No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam?
2: Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: To je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ladina chytli.
2: No,
1: pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo? A taky možná koupil jsem si novou tašku, když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už možná nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Tak. Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek. 1000 korun.
2: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jako, že bych měla.
1: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne. Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy. Prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:30, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Já vím, ale
1: tak než, musíte to někde
2: než by se, než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v devadesátkách nosilo?
2: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle, takhle se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč by to?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši voňavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to se nedělá takhle. Takhle.
2: Takhle. No tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. Soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl, pan
2: tak
1: Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To zmatel. Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatní všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, Honzo, ne, leže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská. To je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal.
2: No a jak se
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
2: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
2: třeba,
1: někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to je nic.
2: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježi, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová,
2: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
2: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema v Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědy hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom. Je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A Tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, ty jak jde ta vlna, takhle?
2: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
2: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
2: jo,
1: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
2: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No. No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy.
2: Mm-hmm.
1: No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
2: Do té slané vody?
1: No, na tu pláž.
2: A našli?
1: No, nenašli právě. Mm-hmm. Nenašli.
2: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
2: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
2: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo?
2: Mm.
1: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber, nebo...
2: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
2: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
2: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
2: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
2: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
1: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
2: No,
1: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
2: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne. Jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
2: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
2: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
2: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
2: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
2: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo?
2: Mm-hmm.
1: To vůbec nevím, že chlastal.
2: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: No, říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
2: Mě hrozně.
1: Fakt?
2: No jo.
1: Vy jste faninka?
2: No, víte, klasika.
1: Jo.
2: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte,
2: no
1: paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
2: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
2: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
2: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
2: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ty, co rozdávají prachy?
2: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
2: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
2: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do Fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
2: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
2: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
2: Navíc vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
2: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
2: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
2: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
2: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
2: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
2: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
2: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
2: Kam?
1: No nevím.
2: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
2: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
2: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
2: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
2: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
2: Vy jste občanem.
1: Tak já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací, často to byly a tak dále. A

přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále, tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam po tajmu přesunou, fakt nevím.

0: Jmenuji se Jindřich Kobosil a jsem již dosti star, abych vypravoval svoje paměti. Můj život byl natolik úspěšný, aby moje činy byly zaznamenány pro poučení naší milé mládeže. Pohlížím-li nazpět na vykonané dílo, tehdy se marně bráním pocitu uspokojení, které dme moji hruď. Jest ovšem pravdou, že jsem mnoho chyboval. Leč kdo z nás byl by bez chyb? Já však popírám pravdivost písně, která praví, že život toť hazardní hra je, komu jde karta, ten vyhraje. Naopak, můj život je toho dokladem, že hráti se má nikoli hazardně, nýbrž obezřetně. Uvážiti všecky okolnosti, počítati vzatky, točiti se na místě, nikoli však překotně. Hráč musí mít chladné nervy a nesmí podlehnouti netrpělivosti. Špatnou kartu dlužno nést s tím, že odevzdáním jako přírodní pohromy, kterých nemůžeme odvrátiti. Nesmíme se nikdy vzdávati víry, že po zasmušilých dnech přicházejí chvíle plné záře a jasu. Jak říkával můj zvěčnělý tatíček a vzácný učitel, po půlnoci se karta obrátí, nebo ještě jsme nepřestali. Ano, člověk má doufati, dokud žije, že se list zlepší. Moje rodiště je menší okresní město. Tam na břehu mělké říčky, jež švitořivě zpívala do mých dětských snů, stojí můj rodný dům, jenž od nepaměti nese název Na staré poště. Je to šedivý jednopatrový barák, stáří jej nachýlilo k levé straně. Za příchod k němu slouží kluzké kamenné schody, šindelová střecha je pokryta mechem. Planá hruška zastiňuje okna a plní světnice zelenavým šerem. Dům stojí na mírném svahu, jenž byl jevištěm mých dětských her. Musím však podotknouti, že jsem odmítal hráti se svými vrstevníky káču nebo načetníky a zloděje a jiné nevýnosné hry. Tím horlivěji oddával jsem se hře na čáru, v kuličky a v boby. A musím říci, že jsem zastínil záhy v těchto hrách své odpůrce. Stávalo se, že jsem naplnil za jediné léto velikou kartonovou krabici vyhranými kuličkami. Jednoho dne prohlížel tatíček moje bohatství a já slyšel, kterak pravil s uspokojením k matince. Ten kluk se má k světu, bude-li mi podoben, pak jsem spokojen se svým údělem. Musím říci několik slov o svém otci. Jeho světlá památka si toho zaslouží. Byl to pán menší postavy zarudlých lící, ve kterých hrála dvě veselá očka. Ve městě jej nazývali panem inspektorem. Nevím však dodnes, jaké bylo jeho občanské zaměstnání. Ve dne postával na náměstí na rohu Židovské a Krocínovy ulice a rozmlouval s obecním strážníkem panem Šulcem, anebo se bavil s prodavačkou cukrátek a ovoce, která měla svůj pouliční stánek poblíže obchodu se suknem pana Šulhofa. Jmenovala se paní Kuncová, ale ve městě byla známá pod jménem Kozí Kunska. Dokud slunko nezapadlo, byl den pro mého tatíčka marný. Teprve k večeru ožil a na večeřev se odebral se za svým zaměstnáním. Svoji činnost rozvíjel v pondělí v hostinci na Blátě, v úterý v hotelu u nádraží, ve středu na Hradě, ve čtvrtek u Zlatého Havrana, v pátek na Růžku, v sobotu u Hanišů a v neděli pak bylo jej možno zřítit v hotelu u Svatého Havla. Mimo to, a to zejména o velkých svátcích zasvěcených i státních, byl zván do předních měšťanských rodin, ba i na faru. Den císařských narozenin trávil v lůně rodiny okresního hejtmana, kdež byl přítomen také pan lékárník a pan obvodní lékař. Můj otec se těšil v městě neskonalé vážnosti a není divu, že mu byl jednou nabídnut úřad starostenský. Avšak odmítl, neboť nebyl ctibažný. Mimo to byl si dobře vědom, že úřad by jej tížil a rozptyloval, takže by se nemohl oddávat i plně svému povolání. Pramen této úcty dlužno hledati v nesmírných schopnostech hráčských, kterými se vyznamenával můj otec. Nebylo hry v karty, které by tatíček neovládal, a proto byl oblíben a vítán v každé společnosti. Tatíček překlenul svou hrou třídní i stavovské rozdíly. S úředníky hrával filky, se živnostníky dardu, s pány učiteli mariáš, obyčejný i licitovaný, s Izraelity francefus, s rolníky, nájemci dvora, koňskými handlíři, panem zvěrolékařem a civilním geometrem Ferbla. Očku se odával ve společnosti důstojnictva a s dámami si pohrál kaufcvika nebo komando. S duchovenstvem pak zápolil ve špádách a nebo v bulce. Tak možná říci, že byl zasvěcen do všech her, které jsou známy a oblíbeny v naší milé vlasti, které se hrají od Šumavy až k Tatrám. Jen cizokrajné hry mu byly neznámy. Slýchával mnohdy cosi o bridži, dosti jej mrzelo, že ve městě nebylo nikoho, kdo by mu vysvětlil podstatu této hry. Byl můj otec vědychtiv a vždy ochoten dáti se poučiti. Sám však se neholedbal svými vědomostmi, nestavěl na odiv své znalosti a čínak byl vždy každému radou i skutkem nápomocen. Mnohdy se stávalo, že tatíček byl při hře vyrušen rychlým poslem, který hlásil: pane inspektore, páni na růžku vás dávají uctivě prosit, abyste tam došel na poradu, nedovedou spočítat dvakrát otočené dvě sedmi a tichou stovku. V takových případech můj tatíček bez reptání vstával, aby přání vyhověl. Rozřešil sporný případ a zahnal hrozící svár. Neviděl rád nesvárů při kartách, říkával: národ náš je i tak rozryt půdkami náboženskými, sociálními i stavovskými na svoji škodu a prolibost odvěkých našich nepřátel. I bylo by zajisté smutno, kdyby i karbaníci se neměli mezi sebou porovnávati. Mezi karbaníky má panovati bratrská snášenlivost a svornost. Zlatá slova. Tatíček byl často vyzýván svými ctiteli, aby sepsal svoje paměti a zkušenosti pro užitek veškerenstva. Ale on vždy odmítal, jednak pro nedostatek času a pak, že nebyl člověkem péra. Byl toho názoru, že takové příručky by neměly valné ceny. Z knih, že se karty hráti nikdo nenaučí, komu se k tomu nadání nedostává. Hráti dobře karty, pravil, to je dar od Boha. Na to nestačí univerzita. Znám doktory, kteří ani karet v ruce držeti nedovedou. A jsou lidé neučení, na něž je pohleděti radostno, jak bystře si při karbanu počínají. Přece však dal se přiměti k tomu, aby vydal knížku pod názvem Praktický sazebník hry obyčejného a licitovaného mariáše, příručka pro karbaníky československé. Tato příručka obsahovala, jak již název ukazuje, sazby her obyčejných i točených při obojích druzích mariáše. Blahodárný vliv této publikace byl nemalý. Zkušenost ukázala, že od té doby přestaly spory při placení. Knížka měla při nedorozuměních rozhodné slovo a nebylo karbaníka, který by ji občas nevzal v potaz. Tato práce byla s prospěchem i pro mého otce. Od té doby nikdy nebyl vyrušován a mohl každou hru dohráti v klidu. Bylo by ode mě nevděčné, kdybych se nezmínil také o matince. Tato dáma si zaslouží zajisté svrchovaný hold od všech,
1: kdož ji znali. Ač žena velmi obtížená starostmi o rodinu, neboť nebýval v naší rodině vždy dostatek, přece byla ducha jarého a dovedla hráti v karty tak, že zahanbila i mnohého zkušeného válečníka a postavila do stínu. Byl jsem ještě nerozumné děcko, ale tato příhoda vryla se mi nesmazatelně v paměť. Jeden čas byl tatíček upoután krutou chorobou na lůžko, takže nemohl jít za svým povoláním. I pravil ke své manželce. Bětuško milá, hle, já tu ležím na lůžku jako Lazar a zatím na mě čekají přátelé na hradě, prožívají se kruté chvíle, neb nemají třetího. Bože milostivý, proč si se mě tak dotkl svým prstem? Snad jsem velký hříšník, proč však mají za mě pikati nevinní? A matka odvětila, mlč, Václave, utiš se, já připravím večeři a pak zaskočím za tebe. Doufám, že mnou vezmou za vděk. Bětuško, probůh, zavolal otec úzkostlivě, rozmysli si, co pravíš. Obávám se, abych nepřišel skrze tebe ke škodě a hanbě. Nestrachuj se, upokojila jej matinka, jen klidně lež a neznepokojuj se. Vždyť mě znáš, nejsem v karbanu žádný nováček, já to s nimi zaválím, že budou koukat. Myslíš-li, Bětuško, vzdychl otec, pak dobrá. Já důvěřuji, že mě nesklameš, jen prosím tě, drž karty k sobě a ne od těla, samo sebou. Pak licituj opatrně a nepouštěj se do všeho. Nejsem tak zbrklá. Ovšem, nesmíš zase urazit kartu. Kdybych měl o tobě slyšet, že jsi hrála uzdi, pak mi nechoď na oči. Každý list má své právo. Nestarej se. Nedbej ničeho na vzdychání, grimasy a posunky. Jsou takoví, kteří tímto způsobem chtí vylákat flek. Jest to ovšem jednání nereální, ale děje se tak. Nerozumný sedne na tuto průhlednou vějíčku a je pak zničen. Kolik takových případů jsem zažil, zejména při betlu buď obezřetná, neboť je to hra velmi nákladná.
2: Má se dítě po tvém přání. Matinka se ustrojila a chystala se k odchodu. Ve dveřích ji otec zadržel.
1: Ještě něco, pravil. Kdybys měla mít smůlu a neměla dostat pořádný kart, pak se zdrž všeho licitování. V tomto případě nech je hrát sami a ty hleď žít z mrtvol. Karta se otočí k lepšímu, když sama chce. Nepokoušej se jí zlepšit tím, že vstaneš a otočíš židli. Mám zkušenost, že to nic nepomáhá. Je to jen plytká pověra, nedůstojná našeho osvíceného věku. Nežijeme ve středověku, kdy se ještě věřilo na čáry.
2: Na to já nedržím, pravila matka a vyšla ze dveří.
1: Počkej, halo, halo. S kibici se nebav, s kibici se nemluví. Kdyby ti takový člověk měl říci to nebo ono, že si měla tak nesti a ne onak, pak vůbec odpověď nedávej. Slyšíš? Odešla. Zašeptal a zvrátil se bezmocně do podušek.
2: Asi o půlnoci se matinka vrátila. Tváře jí hořely a oči plály. Zvítězila jsem, vydechla radostně. Tatíček se vstyčil na lůžku.
1: O kolik? Tázal se dychtivě.
2: O 42 zlaté 60 krejcarů.
1: Nevěřím svému sluchu, zde jsou peníze. Bětuško, Bětuško, na má prsa.
2: Manželé se objali. Když se matinka vyvinula z obětí, pravila. Ale to si měl vidět. Oni spatří všemně, domnívali se, že ulovili lehkou kořist, ale já jim dala. Rouhali se a brali jméno Boží nadarmo. Nicméně však ke konci hry se upokojili, blahopřáli mi k výkonu a vzkazují ti pěkný pozdrav. Máš se brzy uzdravit, abys mohl zavítat opět mezi ně.
1: Dejš to Bůh, zvolal tatíček vroucně. Již nyní cítím příval svěžích sil. Přinesla si mi radostné poselství. Děkuji ti, drahá.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je Miroslav Jansta. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Předseda České unie sportu a šéf České basketbalové federace. Pane předsedo, včera Český olympijský výbor představil kolekci oblečení na nadcházející olympijské hry v Paříži. Líbí se vám?
2: Tak jako, myslím, že všechny kolekce historicky, co jsem pohybuje ve sportu, byly hezký. Tady mě jenom mrzí, že na ty kolekci je nějaký CZE, že tam není jasný název českou, čeky a buď anglicky nebo český, protože olympijský výbor se zavázal, že 2015 jeho předseda podepsal, že bude propagovat název česko, čeky a dá tam nějaký CZE a ohromnými písmeny. A já myslím si, že když všechny ostatní svazy používají čeky a nebo česko, že to mělo být. Takže to je jediná vara na kráse, ale jinak samozřejmě to hezký. Přeju to těm sportovcům, ale hlavně, aby jim to dalo dobrou psychiku a získali nějaká dobrá umístění.
1: Tak uvidíme. A přejete i ruským a běloruským sportovcům, aby se mohli zúčastnit olympijských her?
2: Nepřeju, protože naše federace, já jsem předseda Moskevské federace, již 25. rozhodla, že země, která se dopustí agrese, ještě v době olympijského míru, tak nemá právo se účastnit olympiády. A doufám jsem, že Mezinárodní olympijský výbor tomu zaujme ne vzhledem k Rusku, ale obecně, protože takový agresí bylo, je a bude zřejmě, bohužel, aby jasně řekl, jak se to bude řešit, že třeba ze svých prostředků vyčlení peníze pro svůj příslušný národní olympijský výbor, že by se mohli třeba ty Rusové, Bělorusové připravovat za peníze Mezinárodního olympijského výboru, mohli by jít do kvalifikací, ale nebyli by reprezentanti toho státu, byli by pod ochranou, pod vlajkou olympijského výboru, to říkám jako příklad. A to se nic nestalo, protože nejdřív Mezinárodní olympijský výbor řekl, vylučte je, vyházejte je, a pak, když ta válka byla ještě horší, najednou řekl, zařaďte je tam.
1: Ano, Mezinárodní olympijský výbor připustil jejich účast na olympijských hrách, ale jako neutrálním sportovcům. To znamená, že by nebyli reprezentanti Ruska a Běloruska.
2: Ale připravovali se v těch zemích, připravovali se za peníze těch států. Často jsou to příslušníci různých organizací ozbrojených, to znamená armáda, policie, případně nějaké další ozbrojené složky. A to je špatně, samozřejmě.
1: Takže jde o peníze, za které se připravují
2: oni
1: na danou.
2: Oni reprezentují tý stát. A to je to, že ten Mezinárodní olympijský výbor měl sehrát něco, nad něco opravdu, co ty kruhy symbolizují. A on to nesehrál. Ten Bach jednoznačně zklamal.
1: Dobře, a zklamala tedy i organizace OSN, která dala vlastně Mezinárodnímu výboru olympijskému zapravdu, OSN která mluví o porušení lidských práv v případě, že nebudou moci ruští a běloruští sportovci.
2: A jaký porušení lidských práv?
1: Tady je protože diskvalifikou na základě jejich národnosti.
2: Ale jaká diskvalifikace? Jejich národnost vraždí jinou národnost? To přece nejde oddělovat, jako Rusové vraždějí Ukrajince. No tak dobře, tak jako oni se budou, jako oni nejsou Rusové. Tak jsou to Rusové, ale tak, ať reprezentují tu neutralitu, to znamená, ať jsou pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru za peníze Mezinárodního olympijského výboru.
1: Protože
2: já ty sportovce chápu. Ale chápe někdo naše sportovce v roce, když měli do LA, v roce 84, když byli, nebo když další sportovci nemohli jít do Moskvy, když to pořád, to se pořád opakuje. Ten Mezinárodní olympijský výbor nic neudělal pro to, aby se stal opravdu univerzální hodnotou. A ta OSN odsoudila tu agresi jednoznačně. A to je přece právo na život, je základní lidský právo. A to je porušováno, protože tam zomírají civilisti, neberou ty vojáky. Jako, to je válka horší než v Afghánistánu. Tam jsou, můžeme říkat, o 100 000 mrtvých a postižených.
1: Tomu naprosto rozumím, ale ti sportovci se provinili vlastně pouze tím, že se narodili v určité zemi. A tou zemí je Rusko, které útočí na Ukrajinu.
2: Tak mají prostě smůlu, tak se narodili. Přece my tady nejsme od toho, aby jsme obhajovali a spasovali svět. S náma se někoho s Čechama nikdo nebude mazat. Pojďte se, co udělali v Mnichově. Všichni nás zradili, včetně Francouzů, kteří byli připraveni s Němcema, kdyby jsme se náhodou bránili proti nám. A co naši lidi? Jako, vemte si, sport není nic víc než jsou ty ostatní. Sportovci reprezentují ten národ, jsou součástí toho národa, když jsme všichni hrdí na naše sportovce a stát jim našim sportovcům pomáhá minimálně a dosahují skvělých výsledků. Tak já nevím, proč pořád se tady moralizuje. To moralizování vede opravdu k zániku naší kultury, multikulturalismu a další tyhle ty věci. My jsme křesťanská země s křesťanskou kulturou, tak si máme chránit, jsme na to zvyklí, chceme nějak žít v nějakých pravidlech, to jsou pravidla a ty pravidla byly narušeny. A ty sportovci nejsou víc, než jsou ty ostatní občani.
1: Čili taková mantra, která se stále opakuje dokola, že politika do sportu nepatří,
2: to je pohádka,
1: je utopie.
2: To je pohádka. Vždycky
1: čili politika patří do sportu.
2: Vždycky byla. Je to sportovní politika a souvisí s mocenskou politikou. Teď jde o to, jak se dokáže od toho oddělit. Já říkám, že Mezinárodní olympijský výbor měl v současnosti velkou šanci se oddělit od té politiky a neudělal nic. Nejdřív odsoudil tu invazi a pak najednou začal z ničeho nic otáčet. To je všechno úloha pana Bacha.
1: Dobře, ale třeba Dominik Hašek, který je znám svou, řekněme, velmi tvrdou kritikou Ruska, byť tam sám kdysi působil, tak sám vystoupil v Evropském parlamentu a řekl, že by bylo možné navrátit Bělorusy a Rusy do olympijských her, a to tak, že by podepsali nějakou veřejnou deklaraci, veřejně by odsoudili invazi Ruska proti jakémukoliv členu OSN a vlastně každý členský stát Evropské unie by měl být připraven na to jim poskytnout azyl těm sportovcům a jejich rodinám. Jak se díváte na toto řešení?
2: Já si myslím, že to je lámání lidí proti svému národu. Jako asi, jako fajn, je to hledání nějaké možnosti, ale ta možnost zase, že se mám zříct svého národa, kterýmu mám vztah. Proč by se měl říkat svého národa?
1: Jako... Třeba proto, že žije ve státě, který vede válku na Ukrajině.
2: Ale to je současná politická reprezentace, která vede tu válku. A má ta válka samozřejmě taky nějakým způsobem vznikla. Ono to, teď tady nejsme o to, aby jsme řešili politiku, ale prostě tady Mezinárodní olympijský výbor měl něco udělat, aby mohli tam být. A on proto udělal minimum. Neměl teda v podstatě nic a jenom alibisticky teď hledá nějaké řešení, protože asi někteří uvažují třeba, jak se vy se ptáte, ale já prostě, my nemůžeme dělat kompromisy, jestli chceme k něčemu dospět. A ty kompromisy dělá Mezinárodní olympijský výbor, dělá špatně ty kompromisy, protože nechce řešit podstatu věci. A my se tomu musíme stavět jasně, ale takhle se musíme stavět i k jiným zemím, i k Američům, kdyby se takhle chovali. A prostě to musí, prostě ten svět musí být principiální, nemůže být postaven na penězích, marketingu a na dalších.
1: Dobře, vy jste ale připustil, že pokud by se připravovali ti sportovci za peníze Mezinárodního olympijského výboru, tak by to bylo myslitelné.
2: Jednoznačně, že to
1: ale
2: budou
1: jak by to vypadalo, oni by se připravovali v Rusku? A potom byl Jadvars na Olympijské
2: hry. To je můj nápad, který, když jsem nad tím přemýšlel.
1: To jestli by byl proveditelný, se ptám.
2: No jasně, že by byl proveditelný, protože se můžou připravovat kdekoliv, za ty peníze kdekoliv. Když má Mezinárodní olympijský výbor, má dosah ohromný, protože Mezinárodní olympijský výbor, Český olympijský výbor je pobočka vlastně Mezinárodního olympijského výboru. Tak proč by se nemohli popravit tady někdo v Polsku, někdo ve Francii? Hlavně, kdo to zaplatí a hlavně musí to mít dohodnutý i s tím ruským Mezinárodním olympijským výborem, aby prostě ty Rusové, kdyby takhle se připravovali, aby to prostě bylo v nějaký schodě minimálně.
1: A pak se dostává k tomu, co říkal Dominik Hašek, že by tady museli dostat azyl v nějaké té zemi, ve které by se případně připravoval.
2: Protože samozřejmě by se řekli, tak já už nejsem schopen jako si představit jako Rus, který se řekne své národnosti a bude vystupovat proti současné vládě, se bude moct svobodně vrátit do své zemi, anebo jeho rodina nebude proskribovaná, protože tam vládne autoritářský režim a prostě nějakým způsobem se chová. Takže samozřejmě ty obavy, které vyslovil Dominik Hašek, jsou na místě. Ale samozřejmě, víte co, to je stávající situace, protože vždycky a vždycky budu ctít Rusko a ruskou kulturu a musíme na ně koukat na Rusy s určitou úctou, protože oni něco dosáhli v tom světě. Ale tohle to je prostě krvavá politika, kterou my nemůžeme schvalovat.
1: Když zmiňujete ruskou kulturu, jak jste hodnotil potom to, že tady v Praze v obecním domě nemohla vystoupit operní pěvkyně Netrbko?
2: Připadá mi to směšný.
1: Čili tam byste problém neviděl?
2: Neviděl.
1: V případě operní pěvkyně.
2: Tak kdyby tady nedělala nějakou propagaci režimu, který vládne v současně v Rusku, tak proč by nemohla tady vystupovat?
1: Ano, ona do Ruska nemůže a odsoudila ruskou invazi.
2: No dokonce jestli odsoudila. Takže já jsem, když jsem si to celý přečetl, tak jsem říkal, zbytečně se to přehání.
1: Jsme papežtější než papež, jak se říká.
2: No, to jsem připadal, že jsme papežtější než papež.
1: A jak jste potom ještě chápal ty dvě stejné situace, ale dvě různá řešení? Narážím na to, že ruská tenistka tady nemohla odehrát turnaj, byla poslána zpátky a čtyři ruští a běloruští fotbalisté ten turnaj tady za kazašský tým mohli odehrát.
2: No, jestli to odpověděla, mě reprezentovali kazašský tým.
1: Dobře, ale ta tenistka nereprezentovala Rusko.
2: Co teď nevím, ten detail, jak tam on koho reprezentoval?
1: Ona nereprezentovala Rusko, ona tam byla jakoby sama za sebe, nebyla ruskou reprezentantkou.
2: Já si myslím, že v té době ještě vláda nepřijala to opatření, aby když to není reprezentace státu, že to je možné. Takže já si myslím, že možná to přispělo k tomu, že pak mohli tady hrát Rusové reprezentující kazašský tým. Ale teď já bych nešel do tady.
1: Dobře, a je proto to jakoby ale to všechno sjednocená nějaká.
2: Není, ale to je to právě to, co vzniklo v loni, kdy Mezinárodní olympijský výbor řekl, všude vyhoďte Rusy a Bělorusy ze všech soutěží. A najednou se to otočilo, ani by bylo řečeno, co je novýho, jestli to je náhodou, že ta válka už není tak nebezpečná. Prostě všechno, vždycky hledáme, kde se začne. A začal to Mezinárodní olympijský výbor. Kdyby Mezinárodní olympijský výbor byl principiální a postupoval tak, jak postupoval, tak byli všichni vyhazováni. Pak on to začal měnit, no tak se to začalo měnit. Ale já vám teď říkám svůj názor, že já bych neměnil, prostě bych postupoval tak, jak to bylo v tom únoru loňského roku stanoveno. A teď samozřejmě se hledají různé cesty, jak umožnit některým, kteří nejsou spojeni přímo s tím režimem, nejsou spojeni s tou vládou a hrajou třeba za ten kazajský tým, aby mohli hrát.
1: A tam to nevadí, tam nemůže Ruska nějak využít ke své propagandě, že to jsou jejich. No, já se ptám, protože vy říkáte, že je to v pořádku, protože hrají za jiný tým, ale jsou to pořád Rusové.
2: Ale my se bavíme o účasti na olympijských hrách. Ale tam přece jdou za ten stát, tam je pořadí národů.
1: Takže
2: tam
1: jde o to, že nesmí reprezentovat svoji zemi.
2: Přesně tak.
1: Mezinárodní olympijský výbor s okamžitou platností suspendoval Rusko kvůli začlenění sportovních svazů z anektovaných ukrajinských zemí. Co to znamená směrem k těm olympijským hrám?
2: No, že se našli důvod, jak je vyloučit. Protože to bylo přece jasný, že už byli anektovaný, už se o tom mluvilo dávno, tak jako to prostě teď najednou zjistili, že mají důvod najít nějaký, že je vylučují, že vlastně začlenili sportovce z Ukrajiny vlastně, který si rozhodli, že začlenějí území Ukrajiny do území Ruska a teď je kvůli tomu vyloučili. Takže to jsou takový, já spíš beru, že to je folklor mezinárodního olympijského výboru.
1: Dobře, ještě by mě zajímalo, jak byste okomentoval vy přístup teď současný Českého olympijského výboru právě k ruským a běloruským reprezentantům?
2: Musíte se zrozumět, že Český olympijský výbor je reprezentovaný byl reprezentovaný do nedávna jednou statutární osobou a to byl předseda Kejval. Ten si vlastně mohl dělat, co chtěl. To je unikátní, protože to je v rozporu i s dokumenty Mezinárodního olympijského výboru. Ty stanovy Českého olympijského výboru samozřejmě porušovali nejen české zákony, ale porušovali i předpisy Mezinárodního olympijského výboru. No a Jiří Kejval, jsme podepsali prohlášení, že podporujeme jednoznačné vyloučení Rusů a Bělorusů, to bylo loni. A najednou začal mluvit o tom, že můžou vystupovat pod tou neutrální válkou, pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru. Aniž by s kýmkoliv to projednal, aniž by jsme cokoliv rozhodli. Pak plénum Českého olympijského výboru řeklo, že je proti jakékoliv účasti ruských sportovců na olympiádě, jakékoliv účasti. A najednou začal si vytvořit svoji osobní komisi z různých politiků a právníků a přišli s tím, že by vlastně mohli pod neutrální vlajkou. Ale to není rozhodnutí Českého olympijského výboru, to je hra předsedy olympijského výboru. Takže tady musíme rozlišovat, co je Český olympijský výbor a co je předseda Českého olympijského výboru. A ten se hrál zase takovou směšnou hru, že nejdřív jsme proti, no ale pak je tam pustme, aniž by to s kýmkoliv projednal, aniž by jsme si cokoliv, o co hlasili. Takže on si postuje sám o sobě, on je sám pro sebe, a takže to je potřeba se ptát, proč ho tyhle myšlenky vedou. Já vím, k čemu vedou, že loajální předsedovi Bachovi, Mezinárodního olympijského výboru, protože doufá, že dostane nějakou další funkci asi Mezinárodního olympijského výboru a je spojencem Bacha a Bach teď končí, nebo snaží se prodloužit své volební období, takže to jsou hry zase funkcionářský Mezinárodního olympijského výboru, ale bohužel ten postup Českého olympijského výboru byl směšný.
1: To zatím vidíte, nevidíte zatím třeba možnost hledání nějakého kompromisu, stejně ne. Jako se o to snaží třeba Dominik Hašek právě tím, že by sportovci z Ukrajiny z Běloruska a Ruska prostě měli nějakou neutralitu, nereprezentovali by pod svojí vlajkou a tak dále.
2: Ale Dominik Hašek rozvinul myšlenky, které začaly padat. A vemte si, Český olympijský výbor začal mluvit o tom vlastně někdy letos v lednu, v únoru, o tom, že nebudeme bojkotovat olympijské hry, když tam budou Rusové. Místo, aby se snažil, aby tam ty Rusové nebyly. Proč bychom někoho bojkotovali? Proč bychom my? Proč se vůbec mluví o bojkotu? Jako přece je podstatné, aby tam ty sportovci nebyli za to Rusko.
1: Dobře, a pokud se to nepodaří a budou tam?
2: Tak žádný bojkot nebudeme dělat. To je přece nesmysl. Proč budeme trestat naše sportovce, naši zemi za to, že tam Mezinárodní olympijský výbor dopustil, že tam jsou a když říkají, je člen Mezinárodního olympijského výboru, tak on je tam pustí a pak ještě tady bude bojovat proti bojkotu nebo za bojkot, to je přece nesmyslný, prostě bojkot nic neřeší.
1: Opustme toto téma, pojďme na další. Včera jsme mohli sledovat stávku ve školách a také protesty odborářů. Měl jste pochopení? Pro stávku ve školách, tak, protože se týkala nepedagogických pracovníků.
2: Já si myslím, že naše školství je poznamenáno zbytečnými zaváděními a nesmyslů z Evropské unie. Různě ty asistenti, kteří tam byli přijatý, mám pocit, že jich je kolem 30 tisíc asistentů ohledně těch žáků, kteří nestačí. Prostě já si myslím, že naše školství potřebuje zásadní reformu. A ten stát ji neudělal a teď jim bere peníze, aniž by udělal tu reformu. Takže já spíš chápu ty pocity, ta rozervanost v těch školách, která je. Protože oni by čekali určitě něco, že se stane jako hlubšího. A my potřebujeme hlubší reformy, že ten náš stát přešlapuje. Náš stát přešlapuje, zaostává, ty čísla jsou jasný. Ten balíček to jenom řeší nějakou aktuální situaci, že potřebujeme snížit rozpočtové jako prohlubování se rozpočtové nestability, vlastně, že se zadlužujeme šíleným způsobem a my potřebujeme brutální reformy a ty tady bohužel se za této vlády nedějí, jak jsem doufal, takže já chápu.
1: Vy jste taky rozčarován z premiéra Fialy, nebo no, jak to cítíte?
2: Spíš mi to je líto, protože jsem s ním několikrát jednal, vím, že to je vzdělaný chytrý člověk a nechápu jeho kroky, neumím si je vysvětlit.
1: Co potřebuje nebo co chybí českému sportu?
2: Aby ho stát vzal konečně, aby ho vzal vážně, protože co do něj stát vkládá, nebo co pro něj za 30 udělal, vlastně v podstatě nic. A český sport je jediný důstojný reprezentant českého státu v zahraničí. On jediný dává
1: komemorátor. Opravdu jediný?
2: A kdo reprezentuje český stát? Řekněte mi, kdo
1: je. Třeba umělci na parametry, kapitán Kapický.
2: No v pořádku, ale...
1: Možná i někteří politici, ale negativně.
2: No. A politika je složitá, protože třeba politik, který vnímá negativně, tak za 10 let se ukáže, že měl třeba pravdu. To záleží, co ty novináři vytvoří okolo toho, protože ta pravda se postupně ujeví v číslech, v postavení. Ale já si myslím, že ten sport bohužel, ten stát ho dal na vedlejší kolej. A když to srovnám s jinými bývalými postkomunistickými zeměmi, tak jsme na tom opravdu úplně nejhůř. Možná ještě Bulharsko.
1: Kde je to nejvíce vidět?
2: Je to vidět ve školách, je to vidět, že se nesportuje, že ten tělocvik neodpovídá té kvalitě, že děti necvičí. Je to vidět v klubech, který zanikají, lidi, kteří to dělali dobrovolně, už jako ta generace končí.
1: A čím je to způsobeno? Je to způsobeno penězi? Chybějícím penězi nebo ještě něco dalšího? Postavením,
2: že ten sport není brán vážně. Když ve škole není brán vážně a stát se k němu nechová, jako neřekne, že sport je důležitý a ukáže nějaké věci, proto tak jako... Tak to je vnímaný.
1: Měla v tomto pomoct Národní sportovní agentura?
2: Národní sportovní agentura je mezi krok mezi ministerstvem a bývalým ministerstvem, protože ministerstvo školství jako správce z českého sportu selhalo, zklamalo ve školách, zklamalo v jednotách, zklamalo v reprezentaci.
1: Ministerstvo mládeže, školství, ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
2: Ano, no, takže My jako Česká unie sportu říkáme, že stát, jestli chce něco udělat, aby měl opravdu zřídit ministra, který by celý národ viděl, co to ministr dělá a co dělá pro ten sport. A jestli to politici, to není přání nás, to je přání toho, že byste selhali politici, tak ukažte, co pro to uděláte. Oni říkají, my chceme ministerstvo. Ne, my říkáme, ano, ministerstvo by bylo dobře, protože by konečně by se ukázalo, co se s tím sportem ten stát dělá, protože to je někde v nějaký šedý zóně. Tam to bylo někde až 5., 6., mezi byly vysoké školy, střední školy, základní školy, mateřské školy, pak byl sport na ministerstvu, takže ten časový rámec a ty peníze se ani nedostávaly. Národní sportovní agentura je mezi článek, ale potřebuje svého ministra, protože teď je pod premiérem, premiér na to nemá čas. Premiér Babiš se sportu věnoval hodně, premiér Fiala nemá negativní vztah ke sportu, ale nemá na to čas evidentně. A my potřebujeme prostě, třeba jako Švýcarsko. Švýcarsko tam je sport pod obranou. Kolem 30 miliard švýcarských franků ročně do sportu. A hlavně podpora ve školách, systém sportu, systém národní obrany, všechno spolu souvisí. A to je zdravý životní styl, sport, to je, není potřeba opakovat, to je zdravý životní styl.
1: A bylo by to řešení dát ministerstvo sportu nebo dát ho pod ministerstvo obrany?
2: Je to jedna z variant, klidně. Pod ministerstvo financí může být. Ale nebo my od roku 14 je usnesení České unie sportu, žádáme, aby český stát, český politici, české politické strany zřídili ministerstvo sportu a cestovního ruchu, protože to je dost spojený, protože ty mezinárodní akce sportovní sem přijíždějí desítky tisíc návštěvníků země. No a to mají Poláci, to mají další ostatní země. Pojďte se, co udělalo Polsko za posledních 20 let, jak skočilo v investicích, ve sportu, ve školství, ve všem, protože tam udělali reformy. A nebojí se jít za nějakým národním zájmem. Jaký my máme národní zájem teď? Dokážete ho vy, jako, když se mě budete definovat? Já ho nejsem schopen teď definovat.
1: No já pořád přemýšlím, čemu byla ta Národní sportovní agentura.
2: Byla to, že vlastně sport má už aspoň svého úředníka státního, na kterého je vidět a který má nějaký slušný postavení, ale pořád to není člen vlády. Předtím to byl nějaký náměstek, který vlastně ani o něm nikdo nevěděl.
1: A neměl by někdo v čele té sportovní agentury stát někdo, kdo si prostě k tomu premiérovi tu cestu najde a prosadí to, co ten český sport potřebuje? Že nemusí být zrovna ministr?
2: No jeho jmenuje ten premiér. A vláda. Na premiéra schvaluje vláda, že? Takže to vždycky je zase na tom premiérovi.
1: Tomu rozumím, ale jestli by on neměl právě tlačit na toho premiéra, pane premiére, tady český sport nás potřebuje, nebo vás potřebuje a donutit
2: ho. Ale to není otázka na mě.
1: Není to otázka na vás, to je pravda, ale ptám se, jestli je ve sportovní agentuře její šéf, jestli je to osoba na svém místě. Tak, jestli vy to tak vidíte.
2: Já teď vidím jako předsedu Ondru Šepka jako velkýho diplomata, člověka, který sport má rád, má k němu vztah. Ale ten tlak, jestli je to důsledný, tak tvrdý, to je složitý.
1: Děkuji, že jste přišel.
2: Taky děkuji, na shledanou.
1: Naším hostem byl Miroslav Jansta.

Zadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a prémě.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem.

0: toho ven, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
0: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
0: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
0: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Posloucháte Radio Xaver, Xaver Radio. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.
4: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
5: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně, což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet, samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouknutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
4: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem, tak jak to potom půjde to tady to s tím přáním Petra Pavla dohromady?
5: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moc chtivej. Ten to udělá, úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak

0: Ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích milion chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
0: No to ne, tak
1: Ne,
0: to se
1: to
0: nic neděje, to nevadí.

0: Na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdna. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně, důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. V
1: Vidíš to?
0: A Michal na mě. To dělá kvůli tobě.
1: Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to.
0: Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře
1: a to jsem čekal, nikdo tady. Přepadl mě opět smutek.
0: Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu, minule si koktal a to se hůř překládá.
1: Minule
0: jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktala začínal si Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy.
1: Je, hele, je jich opravdu dle mého 40.
0: Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal.
1: Já taky nečekal, že si to nečekal.
0: A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
2: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neblbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jakoby tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, jejich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
2: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu. Překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou.
1: To jim neříkej.
0: Tak poslouchej. Jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl.
1: Ne, boháč.
0: Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To si řekl velice správně.
1: Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil.
0: Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli.
1: Ty vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci.
0: No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je upíre naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat. Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.
3: Vedle data zrození a jeho hodiny, vedle každodenních starostí o zdraví rodiny a také vedle vody ve sklepě, když plavou brambory, vedle gotického chrámu svaté Barbory, vedle Prometea k Pamíru spoutaného řetězy, vedle orientace na víru, vedle matky Terezy, vedle 6000 roků starých čínských váz, vedle času, který nedožene ani jeden z nás, vedle krále Líra, psaného ve verších, a vedle všeho, co tu vystupuje v rolích vedlejších, od severního Poríní až po jižní Karpaty, hlavní roli hrají dukáty. Též pro dukáce sehnu, mám ten pohyb rád, dobře se tím uvolňuje stuhlost v kříži zad, rád slyším jeho cinkot, obdivuji jeho svět, co neumím si ale absolutně představit, že by mámu nebo dítě někdo do útulku dal, snad kdyby dukát si to žádal, no to bych potom bral. Vidím se s ním denně, mluví ke mně z rozhlasu, potkávám ho na ulici, klaním se mu do pasu. Jak se vede, pane dukát, přeji hezký den, jak se daří vaší paní, jak jste se mnou spokojen, v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl. Volám z plných plic, nemám rád krvavé pálky, kde se lidé chodí prát, kde po sobě střílej z dálky, leda že by pro dukát, nikdy neskřivil bych na hlavě kus vlasu příteli. Pro dukáty ovšem zabil bych i v neděli, Dukát si mě bere stranou, říká už to jednou zkus, než si řeknem nashledanou, vydrž pravdy aspoň kus. Ušetřte mě, pane Dukát, tuhle pravdu nesnesu. Zazvonil a zatřpitil se, pokračoval v přednesu. Od té doby, co se podle mýho začal točit svět, učím vraždit, loupit, krást a pokud možno závidět. Ty se dobře, bratříš, falší, nejsi vůbec špatný žák, ale přijde druhý další, který umí taky tak, taky tak.
4: Posloucháte rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Aleš Doucek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Inženýr Aleš Doucek je vedoucím oddělení vodíkových technologií a inovací UJV Řeš. Říkám to dobře, ale co ještě navíc, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy.
2: Tak to už je snad všechno.
1: To je všechno, je toho dost, pane Doucku, a vy jste hlavně člověk, který toho hodně ví o vodíku a o věcech, co nás čeká v budoucnosti s vodíkem, protože já to často slyším, ty diskuze, nebo čtu v médiích, co všechno bude. A vy nám možná během dnešního pořadu řeknete, co můžeme očekávat, kam to všechno směřuje, ale měli bychom začít od toho samotného vodíku. Protože každý z nás, aniž mnozí to nevěděli vůbec do nedávna, se s vodíkem denodenně potkáváme a on to není špatný, ten vodík, ne?
2: No, určitě vodík je nejrozšířenější prvek ve vesmíru. Na Zemi ho máme taky spoustu, ale ne v té čisté formě, ale vlastně obsažený ve vodě, protože voda je složena, každá voda obsahuje jednu molekulu vodíku, každá molekula vody. Takže opravdu, když se podíváme tady do té sklenice s vodou, tak tam těch vodíků, kdybychom se dívali dost blízka, tak bychom jich tam viděli opravdu hodně.
1: Ale fakt, že jo? No my to nevidíme. A to tam je vždycky. Ať je voda jakákoliv. Ať je slaná, v moři třeba.
2: Přesně tak. Liší se ty příměsi, ale ten vodík v té vodě je tam vždycky.
1: My a naše tělo si s vodíkem rozumí?
2: Moc si nerozumíme s tím čistým vodíkem, nicméně bez té vody bychom žít nemohli a ten vodík je potom spíš než pro to naše tělo důležitý pro to, jak žijeme, to znamená pro energetiku, pro čistou mobilitu, aby jsme mohli pohánět naše auta a podobně.
1: Mm-hmm. Vy jste teda před chvílí řekl, což mě zarazilo, že ve vesmíru je vodíku spoustu. A zatím to vypadá, že si ve vesmíru můžeme my, tady občané planety Země, brát, co chceme a dělat si tam, co chceme. Ten, co je ve vesmíru, tak ten je k dispozici. Umíme si ho vzít?
2: Spíše ne, ale umíme si tu energii, která se z toho vodíku vytváří například ve slunci, tak si tu energii můžeme vzít třeba právě pomocí fotovoltaických panelů nebo zprostředkovaně třeba i ve větrných elektrárnách, protože vlastně všechna ta energie, která ze slunce míří na Zemi, tak původně vzniká slučováním vodíkových jader.
1: V tom sluníčku.
2: V tom slunci.
1: Takže on je... Ten vodík i ve slunci.
2: Ano.
1: Kde se tam bere, když tam není voda? To je záludná otázka, co?
2: Tak možná už jsme tady trošku mimo moji odbornost, nicméně
1: tam je.
2: Ve chvíli, kdy vznikal vesmír, tak vlastně vznikl veškerá hmota vznikla v podobě vodíku a ten vodík se potom postupem času transformoval na různé jiné prvky, až jsme se dostali do toho stavu, který známe dneska na Zemi, kde už ho za stolik není a je jenom vázaný v té vodě.
1: Jestli mi budete říkat,
2: Doucku, ve vodě.
1: Že v době, kdy vznikal vesmír, tak to já nebudu 3 dny spát, protože já myslím, že vesmír nikdy nevznikal, ne? Ten tady je.
2: Tak podle teorie velkého třesku vznikl asi před 15 miliardami let, tak takhle to vidím já.
1: Dobře, já vám věřím. No řekněte, vy jako vedoucí tedy oddělení vodíkových technologií a inovací, především asi jdete po tom, abyste zjistili, co ten vodík všechno umí, jak může nám prospět a co všechno do budoucna lze o ten vodík v uvozovkách opřít. Tak co je tím hlavním tématem toho vašeho výzkumu?
2: My v UJV Řeš se na ten vodík díváme z různých stran. Jedna z těch stránek, na kterou se díváme, je, řekněme, strana systémová, kdy se snažíme dívat na to, pokud bychom například chtěli paliva pro auta nahradit vodíkem, kolik by toho vodíku bylo potřeba, kolik by to znamenalo elektrické energie, protože ten vodík, ten bezemisní vodík, o kterém my často hovoříme, tak se vyrábí z vody pomocí elektrické energie, takže my vždycky potřebujeme nějakou vodu, potřebujeme elektrickou energii. Díváme se tedy na to, kolik je potřeba elektřiny, kde tu elektřinu vzít, jestli je výhodnější ten vodík vyrobit tady u nás v České republice, nebo jestli bude výhodnější ho třeba dovážet ze zemí, kde víc fouká vítr, kde víc svítí sluníčko a podobně. To je teda ta hlavní část toho systémového pilíře. No a potom se věnujeme i výzkumu a vývoji v různých oblastech, například právě v oblasti té elektrolýzy, kde se koukáme na to, jak třeba s menším množstvím energie ten vodík vyrábět, jaké použít inovativní materiály, které by nám mohly pomoci ten vodík vyrábět levněji a podobně. A další oblast, které se věnujeme a která teďka v poslední době nabrala docela hodně času a která je ale zároveň viditelná a zábavná, tak byla spolupráce s automobilkou Tatra na vývoji vlastně vodíkového prototypu nákladního vozidla, tak tomu což jsme dostanu. Realizovali ještě s dalšími partnery, teda abych zmínil.
1: Možná mi řekněte hned na úvod, zatím se bez elektriky nehneme v té výrobě vodíku.
2: Vodík se dá vyrábět i jinými způsoby, ale vlastně ten způsob přes tu elektřinu je, řekněme, takový nejvíce použitelný. Protože, co si budeme povídat, ten dnešní svět hodně na elektřině stojí. Používáme ji ke svícení, používáme ji pro počítače a všechnu související elektroniku, mobilní telefony. Takže my vlastně s elektřinou chceme pracovat a předpokládám, že budeme pracovat. Tudíž dostat vlastně do toho systému vodík, který nám ji umožní ukládat, který nám ji umožní efektivně transportovat třeba ze vzdálených regionů, tak je velká přidaná hodnota. Kdybychom ten vodík vyráběli třeba ze zemního plynu, což tak jde, tak samozřejmě, a dělá se to dneska, tak samozřejmě je to cesta, ale není to cesta, která nám vlastně nějakým způsobem pomáhá třeba zbavit energetiku oxidu uhličitého. Mm-hmm. Takže proto ta elektrolýza, proto ta návaznost na elektřinu.
1: Sklenice vody, kolik to může mít? 2 deci?
2: 2 deci, 3 deci, no.
1: Kolik z toho vyrobím vodíku, když budu mít ten přístroj na to?
2: Teda to je záludná otázka.
1: Já si to totiž představuju jako dva drátky.
2: Pokud bych to vzal na hmotnost, tak a měl bych tady třeba 300 miligramů vody, tak přibližně nějakou desetinu, to znamená nějakých 30 miligramů vodíku bychom z toho mohli vyrobit. Zbytek je kyslík.
1: Jo, a vy jste říkala, že v té vodě je jedna molekula vodíku.
2: A půl molekuly kyslíku.
1: No, ale když vy ji odděláte, tak tu vodu znehodnotíte, nebo už to nebude voda?
2: Ta voda se rozloží, už to nebude voda. A vlastně ve chvíli, kdy já zase ten vodík buď spálím, anebo využiju v palivovém článku, což je v podstatě taky spálení, ale trošku jiného typu, tak tu vodu zpátky vyrobím.
1: Aha. Takže, promiňte, já to chci vědět laicky, mě to samotného zajímá. Když vy z tohoto uděláte vodík, z této sklenice, tak na dně bude co, prášek nebo nic?
2: Takhle, pokud by ta voda byla velice čistá, což je v té technické praxi voda, se kterou pracujeme, tak opravdu já do toho vložím 2 elektrody, na jedné elektrodě mě začne vznikat bublinky vodíku, na druhé bublinky kyslíku a poběží to tak dlouho, až mi na dně nezbyde vlastně vůbec nic.
1: Takže si to mám představit tak, že se to vlastně vypaří tím?
2: Zjednodušeně řečeno. Pokud bych použil tuhle vodu, kde jsou rozpuštěné nějaké soli, tak když bych to všechno takhle rozložil, tak by mi na dně zbyl nějaký povlak, řekněme, vodního kamene. Vypadalo by to podobně jako vodní kámen.
1: Věříte, pane inženýre, na to, že budeme jednou houfně jezdit vodíkovými auty?
2: Já v to určitě věřím. Úplně si dneska netroufám předpovědět, jestli to houfně bude za 10 let, no, za 20 let nebo za 30 let. Dneska tady máme něco kolem 20 vodíkových vozidel v České republice, takže jsme opravdu jako z hlediska toho reálného nasazení úplně na začátku. Ale jak já vnímám tu snahu, abychom omezili vlastně dovozy ropných paliv, ono to má víc důvodů, ochrana klimatu, snížení závislosti právě na dovozu z nestabilních regionů. Takže jak já vnímám ty snahy, tak zvlášť u větších aut, jako jsou nákladní auta nebo autobusy, tak ten vodík bude jedna z mála cest, jak se někam posunout. Bateriová elektromobilita pro ta velká vozidla není příliš vhodná. A u těch osobních aut asi uvidíme nějaký mix bateriových, vodíkových a možná nějakých dalších vozidel.
1: On už se zkoušel nějaký autobus. Mm-hmm. Jak to dopadlo?
2: No, těch autobusů už bylo více. My, když budu mluvit jenom o České republice, tak my jsme v roce 2009 vlastně přišli s prototypem vodíkového autobusu Trihibus, který jezdil v Neratovicích. Ten hlavní náš cíl byl ukázat, že vodík to není jako nějaká, nebo využití vodíku v dopravě, že to není nějaký výstřelek šílených vědců, ale že to prostě může být normálně v autobuse, může to jezdit, může to vozit lidi, je to bezpečné. To se, myslím, povedlo a teďka po těch skoro 15 letech jsme ve fázi, kdy už různá města, kraje v České republice, třeba Moravskoslezský kraj nebo město Ústí nad Labem, tak reálně chce koupit vodíkové autobusy. Jsou výrobci vodíkových autobusů, kteří ten produkt jsou schopni dodat. A myslím, že za rok, za dva tady opravdu už ve větší míře ty vodíkové autobusy, které mají tu obrovskou výhodu, že z výfuku jim jde zase jenom voda, vodní pára, ty autobusy nesmrdí, tak si myslím, že je tady opravdu už uvidíme. Mm-hmm.
1: Nepochybně se zajímáte, tak, nebo zaobíráte také tím, jak to ekonomicky bude fungovat, nebo někdo z vašeho týmu, nebude to stokrát dražší než všechno ostatní?
2: Určitě se tím zabýváme. Zcela upřímná odpověď je, že v tom začátku je to drahé. Všichni očekávají, že... Nebo to očekávání, které teďka obecně je, že ta nová technologie bude levnější. Ona možná levnější bude, ale ve chvíli, kdy bude, řekněme, plně rozvinutá. A ten začátek bohužel je velmi drahý. Nemáme tady dneska vybudovanou infrastrukturu pro tankování vodíku, nemáme vybudované ty elektrolyzéry pro výrobu vodíku. To znamená, ten vodík dneska drahý je. Vyžaduje si to proto aby jsme tu vodíkovou mobilitu rozjeli, tak buď nějaké jako osvícené investory, no ale ono těch osvícených investorů bohužel není dost, takže vyžaduje to i nějaké podpory třeba od státu, tak aby se to postupně celé nastartovalo a abychom potom se dostali do té fáze, že to bude ekonomicky vycházet a že to bude za podobnou cenu, jako jsme zvyklí dneska.
1: Pane inženýre, my víme, že auta nám dneska jezdí na naftu, jezdí nám na plyn, na benzín, na elektriku, což je teď ta móda. Do budoucna vy věříte na to, že budou jezdit i na vodík. Jak to je s bezpečností? Věříte tomu vodíku více než třeba benzínu a elektromotoru nebo naopak méně?
2: Pokud bych měl srovnávat vodík s benzínem a se zemním plynem, tak bych řekl, že mu věřím úplně stejně. To znamená, v porovnání s tím stlačeným zemním plynem, oba dva jsou to plyny, oba dva nebo s oběmi pracujeme za poměrně vysokých tlaků, takže je potřeba vlastně přistupovat k tomu velice zodpovědně. Veškeré ty nádrže, potrubí a podobně dimenzovat tak samozřejmě, aby ten tlak vydrželi, aby i v případě nehody byly bezpečné. No a to se dneska děje. Samozřejmě jak benzín, tak zemní plyn, tak vodík za určitých okolností mohou hořet, mohou vybuchovat a musíme k tomu přistupovat tak, aby se to dělo v co nejmenší míře.
1: Skoro bych řekl, že ta bezpečnost bude otázka číslo jedna. Otázka číslo dva bude cena, to už jsme tak trošku nakousli, ale stoprocentně to bude tak, že trojka bude, jak daleko to dojede. Protože to slyším vždycky, když se hovoří o těch elektroautech, tak někdo řekne, no jo, ale ono to má takový makový dojezd. Nedej bože, když je sníh, nedej bože, když je zapnutá klimatizace nebo něco. Už existuje nějaká znalost nebo nějaký směr, jak to u těch vodíkových osobních aut bude, ale třeba i u těch autobusů?
2: Tohle je určitě opravdu důležitá otázka. Oproti bateriím ten vodík obecně vzato na tu jednu nádrž má delší dojezd. Třeba u těch osobních aut se bavíme o nějakých 650 kilometrech na jedno natankování. Takže za mě relativně dostatečný dojezd.
1: To už jde?
2: Ale ještě co bych zdůraznil zase jako v kontrastu s tou bateriovou elektromobilitou, to nabíjení baterie vždycky trvá poměrně dlouho. I když budu na nějaké velice výkonné nabíječce, tak to budou desítky minut. U toho vodíku my jsme schopni natankovat to jedno vozidlo během nějakých 3-5 minut, takže se to spíš podobá tankování ať už benzínu nebo zemního plynu. Takže dneska samozřejmě obrovská nevýhoda, že v České republice máme jenom několik málo tankovacích stanic.
1: Pokud vím, tak tři. V Litvinově, na Barrandově a v Ostravě.
2: Máme, ano, tři až čtyři, podle toho, které se započtou, ale ty veřejné, ty opravdu veřejné jsou vlastně jenom dvě, na Barrandově a v Litvinově. Takže tím jsme dneska limitováni. Pokud si někdo koupí vodíkové auto, tak už s dojezdem do Brna to bude mít tak trošku na hraně. Dojede, nicméně pokud tam bude chtít někde popojíždět
1: okolo. Vy jste říkal 600 km.
2: 600 km.
1: No tak to je Brno i s popojišťkama natankuju na Barrandově?
2: Tak, to vyjde, to je pravda. Nicméně ta síť se bude zahušťovat a právě i s tím výhledem, že do budoucna by na vodík měli jezdit především kamiony, tak především na těch páteřních tazích by mělo dojít k budování relativně husté sítě a taky relativně výkonné sítě pro to plnění vodíku.
1: Jak mám rozumět, pane inženýre, tomu, že vodík může být dobrý i k takzvanému ukládání energie? To už teda vůbec nechápu.
2: No, když jsme mluvili vlastně před chvílí o tom, že my ten vodík můžeme vyrobit pomocí elektrické energie z vody, tak vlastně ve chvíli, kdy já tu elektřinu používám pro výrobu vodíku, tak ji vlastně de facto do toho vodíku ukládám. Pokud ten vodík
1: do toho plynu,
2: do energie, která je obsažena v tom plynu.
1: Ale ten musím někde uložit.
2: Ať už je to nějaká ocelová nádoba, kompozitní nádoba z nějakých třeba uhlíkových vláken, nebo třeba podobně jako se skladuje zemní plyn v podzemních zásobnících, kdy se natlačí do nějakých buď kaveren, podzemí a podobně. Takže takhle můžu uskladnit ten plyn. No a ten plyn potom můžu zase zpátky přeměnit na elektřinu právě tím, že sloučím ten vodík s kyslíkem ze vzduchu. A to můžu udělat třeba v palivovém článku, který mi dá rovnou elektřinu. Můžu to udělat ve spalovacím motoru, který mě bude pohánět automobil. Můžu to udělat třeba i v turbíně spalovací, tak jako dneska používáme zemní plyn.
1: Už se uvažuje o nějaké konkrétní technologii, která bude na tohleto, na to uložení do vodíku? Něco, nějaká nádrž na zahradu nebo někam?
2: Ty nádrže, jako ono samozřejmě v průmyslu se ocelové nádrže na vodík používají 100 let a možná víc. Není to tak, že by dneska byl připravený nějaký produkt, nebo takhle, ty produkty jsou. Není nějaký specializovaný produkt, který byste si dneska koupil v Bauhausu a dal si ho na zahradu. Takhle daleko ještě nejsme. Nicméně ta technologie je připravená a postupně, jak se po té ekonomické stránce začne přibližovat té, řekněme, ekonomické uplatnitelnosti tak se začne ten vodík objevovat v čím dál tím větším množství sektorů.
1: Řekněte mi, jak jste v UJV na tom s porovnání se světem, s podobnými pracovišti, když se budu ptát kdekoliv po světě, budu říkat, znáte UJV, řeš, já se tam znám s panem Doudskem, tak budou vědět, kdo jste?
2: Tak
1: máme dobré jméno zkrátka v těchto věcech, ten výzkum.
2: Takhle, UJV Řeš určitě má výborné jméno, především v jádru, ale i v tom vodíku se snažíme. Možná to naše specifikum je v tom, že my se hodně snažíme o to, jak ty technologie dostat smysluplně do České republiky. My nejsme úplně nějakým lídrem třeba v oblasti palivových článků, a podobně, jsou prostě ve světě výzkumné ústavy, kterým my nemůžeme v žádném případě konkurovat, kde jsou stovky lidí, kteří se zabývají jenom vývojem nějaké konkrétní technologie týkající se vodíku. Ale ta naše silná stránka je to, co my primárně se snažíme dělat, tak je vědět o všem, co se ve světě děje, a to nejlepší vlastně dostávat do České republiky. No a na některých dílčích tématech, kde vidíme, že třeba ten svět z našeho pohledu třeba se jim nevěnuje dostatečně nebo nejde správným směrem, no tak se to snažíme ještě těmi zlatými českými ručičkami trošku vylepšit.
1: Koupil byste si auto na vodík do rodiny?
2: Bohužel bych na něj dneska ještě neměl, ale jinak bych se ho koupil.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
2: Děkuji moc krát.
1: Naším hostem byl Aleš Doudsek.

0: obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: Přijdete k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. Vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou, paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
0: Tak samozřejmě my na klinice dohoub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Radio Xaver.

0: Rádio Xaver. Hraje vám Rádio Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku bývalé Jugoslávie, tak aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně,
1: tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: Milý Jirko Krampole, když jsme tady nakousli tvoje rodiče, maminku, tatínka, zažili oni tu tvoji posléze hvězdnou filmovou kariéru? Maminka, když zemřela v takovém vysokém věku, asi ano?
1: No tak, já nevím, čemu říkáš kariéru. Hlavně, já jsem měl hroznou radost z toho, že nikdo na Žižkově, včetně mě, bych na sebe nevsadil proti 1 010 000, že já se dostanu na vysokou školu a že ji dokonce budu absolvovat. A ve druhém ročníku jsem dokonce dostal dostal to prospěchový stipendium. Jako vzorný žák. To jsem dělal kvůli mamince a opravdu do dneška vidím, když nám předávali ty diplomy, že jsme magistři, tak vidím tu maminku, jak plakala a chudinka měla radost, že jsem to teda udělal.
0: Promiň, já jsem měl na začátku říct, že hostem Galerie Slávy je magistr Jiří Krampol. To se teda omlouvám. Tak já to budu říkat od teď až. No, jsi asi magistr. To jsem nevěděl nikdy.
1: Magistr A se píše, víš?
0: Jo, takhle. Dobře, no a tatínek tedy zažil to, že už si měl filmové...
1: Byl v nemocnici. Tatínek zemřel, když jsem byl ve 3. ročníku.
0: Jo. A pojďme se vrátit tedy. Skončil základní školu. Co bylo dál? Ještě k tomu herectví to bylo daleko ještě, ne?
1: No jistě, no to bylo... Oni mě na nic nechtěli vzít. Jako jo. Já jsem chtěl být námořník.
0: A už je to tady.
1: Tak jsem byl prostě za každou cenu, že teda, že půjdu do školy, co byla v té době, co Labsko-Oderská, plavba Labsko-Oderská, a oni mě nevzali. Protože jsem měl blbý, strašně blbý vysvědčení. No a tak jsem se musel vyučit soustružník kovů v Aerovysočany a musím říct, že vzpomínám na ty lidi s láskou a s ohromnou pokorou, protože to byli strašně bezvadní lidi. Všichni věděli, že jsem absolutně neschopnej zatlouct hřebík, že jsem nešikovnej. A když jsem se tím soustružníkem, jako už jsem měl, byla ta doba, tak tam byl nějaký mistr Čadek, se jmenoval, strašně bezvadný, strašně výborný řemeslník. A já jsem říkal, pane mistr, tak co se mnou uděláte? On mě řekl, povídá Jirko, podívej se, jo, on věděl, proč tam jsem, že jo. Já jsem potřeboval získat, že jsem dělnického původu. To byl ten hlavní důvod.
0: Klasika.
1: Jako bratranec třeba byl označený, že syn buržoázního původu, že strejda měl nakladně kožešnictví. To bylo kožešnictví asi jako půl týhle místnosti. A teta se strejdou šili pracovní rukavice a jsem tam opravili nějakou opelichanou lišku, jo. Tak jsem říkal tomu panu Čadkovi, povídám, co jsem mnou říkal, hele Jirko, já ti ten výuční list dám, ale dej mi čestný slovo, že to nikdy v životě nebudeš dělat. Tak jsem mu dal čestný slovo a taky jsem to splnil. Jo. No, takže to bylo, no a pak jsem dělal různý brigády a pak jsem zkusil, vlastně to přivedla mě k tomu Milena Dvorska, protože jsem šel, asi jsem byl moc krát, jsem chodil na film, byl jednou jeden král, mně se strašně líbila Milena Dvorska.
0: A jak tě k tomu přivedla? Jak tě přivedla?
1: Jako, že jsem se na ní koukal, jako jsem se platonicky zamiloval.
0: Ty se zamiloval do...
1: To byla princezna opravdu se vším všudy, ty modrý,
0: no jo, tam je
1: moravský
0: krás.
1: Oči nádherný, že jo. Tak jsem furt na ní čuměl a říkal jsem si, já ji musím někde najít. Tak jsem zkoumal, kde bych ji našel. Oni říkali, že chodí na divadelní fakultu, tak jsem se tam vydal. A když už jsem tam byl, tak jsem si tam vzal papíry, že bych zkusil ty zkoušky. No, znal jsem se s panem Karpíškem a on říkal, no ale musíš se hochu trochu připravit. Tak mě sehnal, chodil jsem na hodiny k paní Suchánková Mlinářová. To byla vynikající stařička herečka, emeritní členka Národního divadla. A potom, když už jsem byl já na AMU, tak jsem tam poslal Luďka Sobotu a ona ho taky připravovala. A oni říkali, že ona, když řekne někomu, že ho vemou, takže většinou se to podaří. Mě řekla, že mě vemou a Luďkovi taky. Já jsem tomu nevěřil, protože nás dělalo zkoušky asi 360. Z 360 nás vzali 32 do uších zkoušek, z 32 16, z toho pak 5 lidí vyhodili. Jo. Pak nás bylo teda, pak jsme byli jako dost silný ročník. Mám říct ročník, s kým jsem chodil do ročníku?
0: To řekni, ale já pořád hořím nedočkavostí, jestli se spotkal s tou paní Dvorskou. Když jsi tam kudu ní chodil.
1: To ti řeknu samozřejmě.
0: No tak, já už se nemůžu dočkat.
1: No, když jsem si tam šel pro ty papíry, tak ne. Ale udělal jsem zkoušky na AMU za rok. A 7. září, do dneška si to pamatuju, jsem šel v prvním patře a proti mě šla živá princezna Maruška.
0: Yeah.
1: Já pojídám chvějícím se hlasem, dobrý den. Prosím vás, nevíte, kde je tady učebna číslo 7? Zase tak na ně koukla, pádi do hajzlu, já mám jiný starosti a šla dál. To bylo moje setkání s princeznou Maruškou.
0: S platonickou láskou.
1: A pak jsme se o tom jako vždycky bavili a chechtali jsme se tomu. To byla opravdu princezna se vším všudy. Takhle má vypadat princezna.
0: A teď ten tvůj ročník tedy.
1: No tak já se mnou do ročníku chodil, na to vemu abecedně, Josef Abraham, Jiří Bednář, Petr Čepek, Láďa Mrkvička, Honza Odl, já a Jirka Bednář. To už jsem říkal vlastně.
0: No.
1: To jsem říkal. Děvčata byly Drbohlavová, Málková, Kasanová, Rátová, Šrejerová, Tvrzníková.
0: Takhle si to pamatuješ. No. A tebe prý učil, to jsem někdy četl, že tebe učil takový ten stařičký herec holohlavý, teď mi vypadlo to jméno.
1: Pan profesor Nedbal.
0: Pan profesor Nedbal. To byl opravdu tvůj učitel.
1: To byl můj učitel. Nás učil vynikající, ale opravdu vynikající herec a výtečný člověk František Vnouček.
0: Jasně.
1: Který bohužel za rok a půl zemřel, takže nás převzal potom Miloš Nedbal.
0: A takže je to pravda, že tě učil Nedbal?
1: Ano, ano, ano.
0: Jaký byl? Tak on byl velmi konfliktní člověk.
1: No, on měl svý miláčky, on někoho měl, jako třeba Sloup to byl ampán, který byl ten, mohl dělat cokoliv. Já mě se bál, Mrkvičky se bál, že my jsme ho poslali někam. No a nenáviděl Kasanovou Janu, což byla nejhezčí holka ze třídy, a miloval Helgu Čočkovou.
0: Aha, jestli.
1: Což Helga Čočková zaprvé byla velice krásná holka a bezvadná chytrá holka a skvělá jako spolužačka. Já jsem měl teda jako štěstí, nemůžu říct o jednom jediném spolužákovi, že by to byl nějaký vůl nebo netalent.
0: Hele, a s panem profesorem byla legrace, nebo to byl takový ten odměřený stařičký?
1: Ne, on s tím byla strašná sranda.
0: Jo?
1: S tím byla strašná sranda. My jsme třeba měli družbu, to bylo v Lipsku, byla stejná škola, Hoch Theater Schule se to jmenovalo, a my jsme tam měli na výměný zájezd. No a tam bylo, jsme se byli podívat na tom jejich představení v takovém tom jejich disku. A pak byl večírek. No a tatíček nedbal, jak jsem říkal, buď tatíčku nebo pane učiteli. Tam byl prostě s náma, povídá, dneska mě neberte jako pedagoga. Tak my jsme říkali, dobře, tak jsme ho chytli, spoutali jsme mu ruce, namazali jsme mu tu pleš hořčicí, jo, a teď jsme ho škrtili různě a dávali buráky prostě, ponižovali jsme ho. A myslím, já o nás, to nemůžu říkat, jak nás tituloval. No a počkejte, já si to s váma vyřídím. No byl úplně k sežrání a teď ty Němci, kde nějaký odborný asistent, když přišel, tak stáli všichni v haptáku, nemohli pochopit, co my děláme s hlavním panem profesorem. No, byl to ohromný člověk.

kruci to, co letí. 52 účtů od 10 k 5, 52 schodů do 4. patra, 52 flašek, jedny stvrdly játra, 52 ženský, co mě kdysi chtělo.

dva kapek kyseliny solný, 52 běhů s věčně plnou polní, 52 listů.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan šéfredaktor Jaroslav Plesl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mám sami hezký témata, pane Plesle.
2: No, jako vždycky.
1: Slovensko.
2: Oh, milu. Právě se vracím ze Slovenska, strašně tomu rozumím,
1: jo,
2: bude to dobrý.
1: Jo, rodina Bidenova a jiné,
2: bude to dobrý.
1: Ale musíme začít u nás. Vládní spolu už nechce jít společně do dalších voleb. Ve hře byla i koalice TOP 09 a STAN. No tak se nám to nějak sype to spolu?
2: Tak sype, musíme si uvědomit, že tady se hraje pouze o pár křesel. To není jako poslanecká sněmovna, kde to je 200 pelíšků. Tohle je europarlament, tam je pár pelíšků, já nevím kolik, 16, 20, nevím, to není důležitý, ale těch je opravdu jenom několik, takže tady si všichni brousí zuby na ty pelíšky a uvědomují si, že prostě, když půjdou společně, no, tak se budou muset podělit a to se jim samozřejmě nechce. Tady jako ani paní Pekarová, ani pan Jurečka, ten má dva, tuším, paní Pekarová má v tuhle chvíli asi taky dva nebo tři, nevím, ODSka má taky kousíček. A teď jako odevzdejte to ve prospěch společné kandidátky, může tam taky někdo skákat, že jo? A to se jim nebude chtít, to nedopadne, to no, nebude
1: tím,
2: spolu.
1: Tím pádem topka tam nebude vůbec asi, ne?
2: Když bude kandidovat samostatně, samozřejmě jí to hrozí. No, pokud nenasadí Jiřího Pospíšila jako známou tvář, tak může mít jako zásadní problém.
1: Pokud nenasadí Jiřího Pospíšila?
2: No, jasně, Jiří Pospíšila, teď slavný, všude, já zapnu televizi, ale zapnu rádio, všude Jiří Pospíšila.
1: A to je, když on je dozimetr?
2: No, ale to nevadí, ale je slavný. Jako řekněte mi nějakého jiného kandidáta z TOP 09, který by byl tak slavný jako Jiří Pospíšil.
1: No to máte pravdu, ale přece lidi
2: nezvolí. Umí si jazyky?
1: No dobře, ale nevěřte tomu, že lidi zvolí.
2: Sympatický, navíc ví, kam kandiduje, on to tam je, že jo? Takže on to tam všechno zná. To je jako dobrý kandidát.
1: Fakt?
2: No já myslím, že když nebude na kandidáci Jiří Pospíšil, TOP 09, tak si myslím, že TOP 09 zůstane bez křesla v
1: europarlamentu. A čemu říkáte dobrý kandidát? Pro naši zemi?
2: Dobrý známý kandidát, ne, pro TOP 09.
1: Jo, pro TOP 09.
2: To vůbec se nebavíme tady o nějakém veřejném zájmu. O tom se nebavíme. Ale oni mají především problém se svými koaličními partnery. A to je třeba říct. Protože ten tábor příznivců současné vládní pětikoalice není veliký. To si budu nalhávat, že nedávno vyšel průzkum kolik? 2%?
1: To byla postulička, no.
2: Tak řekněme, že to nejsou 2%, že třeba je to 10x tolik. I kdyby to bylo 25%, tak je to málo. A teď máme 5 politických stran. Pirátská kandidátka. Aha. Tady buď spolu nebo bez sebe, to je druhá kandidátka, nebo 3 další kandidátky, ano. Takže jsme tady na 4. A pak je tady, podle mého názoru laického, je tady horký favorit v tomto voličském segmentu. A to je Hnutí STAN, protože to má brilantní kandidátku, skoro prezidentku.
1: Dneska děsíte.
2: Skoro prezidentku Danuši Nerudovou. A
1: tomu říkáte brilantní kandidátka?
2: Nedávno ve Spojených státech dostudovaného eurofederalistu Jana Farského. Takže já myslím, že tady těch 20% voličů současné vládní pětikoalice, no já být na jejich místě, těch voličů, tak když dostanu tuhle nabídku, 3 až 5, tak jednoznačně sahám po kandidátce STANu.
1: Počkejte.
2: Jo, přece já vám říkám, Danuše to celý pokosí.
1: Pokosí. To je také mnoho významové,
2: ale
1: podívejte,
2: pokosí.
1: Lidé přece voliči jí přečetli u těch prezidentských voleb. Paní profesorku.
2: No, ale který voliči?
1: No tak
2: myslíte, voliči pětikoalice, že přečetli paní profesorku?
1: No, jasně. No je snad prezidentkou?
2: No není, no ale tak ještě nenastal ten správný čas, aby byla v čele České republiky prezident žena. Prostě nedozráli Češi, zvolili si muža a teď prostě budou zpětovat svědomí a pošlou Danuši do Europarlamentu.
1: Ale teď ona je prázdná nádoba. Vzpomeňte si, pane šéfredaktore.
2: Ne, ona je připravená sestavit vládu.
1: No to je.
2: No.
1: To uklízečka u nás v baráku je připravená být prezidentkou Spojených států. To kde kdo?
2: No, ale
1: v Bohnicích najdete 100 lidí, kteří jsou připraveni.
2: Ona to myslí vážně.
1: No, oni to taky myslí vážně.
2: Ona vyhraje prostě tady v segmentu, nevím, co to je, progresivní levice s progresivní pravicí, nevím přesně, co to je. Každopádně v tomhle segmentu si myslím, že Danuše Stan vyhrajou, Danuše zasedne v Europarlamentu. A jestli prostě to nějak odskáče tady předseda vlády, tak ona hned bude zpátky a sestaví vládu? Není problém?
1: Přece jste nezapomněl na okamžik, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Vstup do Evropské unie? 2004. No takhle se politik přece nechová. Sedmá třída základní školy.
2: Dneska už jo, dneska už projde, jo. No. Ne, dělá to dobře, dělá to úplně stejně dobře, jako to dělá třeba Jiří Pospíšil.
1: Já si musím vzít i Balgina si tady s váma.
2: No, hele, necháme to prostě tak tu debatu po volbách.
1: Jiří
2: no.
1: Pospíšil je přece pozer.
2: Ne, Jiří Pospíšil je kvalitní kandidát OP 09.
1: To možná, no, máte pravdu. Tak jedeme dál, ale toto, na toto se těším, pane šéfredaktore. Já jsem vám to video viděl tolikrát.
2: Já taky, já jsem si ho pouštěl třikrát. Fakt?
1: S debilem se nejedná. Fico schvaluje ránu pěstí Matovičovi a já to taky schvaluju možná.
2: No, já ne, já neschvaluju ránu pěstí, ale musím říct, že...
1: Kreten, který vám přijde narušovat meeting, tak má být vynesený v zubech, nezlobte se.
2: No ale to má udělat policie, která to nakonec teda udělala, jestli se
1: nevím. Jo.
2: Ale co mě se na tom líbí, je prostě ta syrovost toho střetu a ta blízkost, kterou nám tady aktéři toho střetu nabídli, protože to je prostě fantastický. No, ten bývalý premiér, toho všichni víme, že je regulární blázen.
1: Myslíte Olano?
2: Myslím o... Ono už to není Olano.
1: To už není Olano?
2: Ne, to moje čerstvé informace ze Slovenska, odkud se právě vracím, říkají, že už to není Olano. To znamená obyčejný ľudia a nezávislé osobnosti. Ale už je to obyčejný ľudia a priatelia.
1: Jež to je dojemný a priatelia.
2: Ano, obyčejní lidé a přátelé. Je to daleko hezčí, takový jemnější, ličtější. Než to bylo.
1: Je to ještě blbější, než to bylo, ale tomu člověku přece nemůže nikdo věřit tomu Matovičovi.
2: To už asi ne, no, proto si myslím, že sednul do terénáku opatřeného reproduktora a vyjel provokovat na Ficův meeting. Zajímavé je, že Fico to nechal být, ten se toho nezúčastnil.
1: Chytaj, docent.
2: Fico, no a možná taky po infarktu, nechce se zúčastnit bitky, což lze pochopit, nicméně počkal několik desítek minut, až se tohle odehraje a natočil videovzkaz. Fakt, natočil videovzkaz pro voliče, kde zhodnotil tady tu bitku.
1: A co tam říkal?
2: Říká tam teda, že jo, tady to, že pan Matovič dostal iba to, po čo si přišel. Ale mě na tom zaujal závěr toho videa, protože tam projevuje Fico svůj pověstný smysl pro humor, kdy s vážnou tváří říká, že lituje jenom toho, že účastníci bitky neměli mokré ruce, protože by se to pak dalo nazvat vodoléčbou. To jste třeba ocenit.
1: Pane šéfredaktore, tady všude byl a tady všude seděl včera pan prezident Klaus a pravil mimo jiné, Fico bojuje proti odslovenštění Slovenska, pojmenoval.
2: Jasně.
1: Absurdní nákup stíhaček na dluh je strategickým omylem. Česká republika je nejukrajinštější země světa, nemám z toho radost. Od slovenštění a nejukrajinštější, to mě udělal schválně, abych to tady musel dneska
2: připomínat. Jo, no, to on samozřejmě to trénoval několik dní, aby to nespletl jako Biden a určitě to nespletl, já nevěřím, že by to spletl.
1: Tak,
2: nicméně jde o
1: souhlasíme.
2: No, Fico bojuje jednoznačně o návrat k moci a proto mluví o tom, že chce zachovat tvář Slovenska tak, jak to asi chce většina voličů, rozumím. pojmenovává to správně. Nákup stíhaček F-35 je samozřejmě absurdní a myslím si, že ani voliči stávající koalice nemůžou souhlasit s tím, aby se vyhodili prachy takovým způsobem z okna, když lze normálně prostě se dohodnout se Švédama na daleko lepších podmínek.
1: To je se to hoduje, když nám lidi půjčujou.
2: Tohle je jako tady absolutně 100% souhlas s Václavem Klausem a myslím si, že Polsko je možná ukrajinštější země než Česká republika. Myslím si, že jo, no. Že ano, my hodně jsme v lajně s tím ukrajinským pohledem na věc, ale myslím si, že Polsko je víc. No. Tady bych možná s panem profesorem si dovolil mírně nesouhlasit. Už tam bude vlávka, já vím, no, ale prostě někdy se dostane.
1: To nakupování stíhaček ještě, myslíte, že v tom může být ještě něco jiného?
2: Jasně.
1: Než to, abychom měli dobře vybavenou armádu?
2: No jasně, tam je spousta prostředníků prostě, nebo nějakých lobbystů, vyjednavačů, prostě lidi, kteří z toho jako budou mít peníze.
1: Jinak se zeptám, myslíte, že Marek Dalík je na dovolené, nebo že má moc práce teď? Tak to řeknu.
2: Myslím si, že Marek Dalík se královsky baví, ale ten jeho úsměv je trošku hořký. Protože když vidí tohle, tak musí říkat, no za co já teda jsem seděl v kriminále.
1: No, a bude tam jiný Dalík teda, jo?
2: No, bude tam spousta, minimálně spousta malých Dalíků. Nevím, jestli tam je jeden velký Dalík, to nedokážu jako říct, protože to neznám úplně do detailu, ale spousta malých Dalíků tam bude.
1: Takže tam jde o prachy?
2: No jasně, jasně. Vždycky tam jde o prachy, u zbrojních zakázek jde vždycky o prachy.
1: Ústavní žaloba na Bidena. Sněmovna spustila proces. Lhal americkému lidu, tvrdí.
2: No, ústavní žaloba na Bidena je jako věc jedna, spuštěný proces je věc druhá, a třetí věc je, jestli vůbec to Biden ví.
1: Tady je.
2: Že se něco takového děje.
1: Podívejte se na té fotce.
2: Já si myslím, že už neví.
1: Myslíte, že to je tak jako, že
2: neví, on žije ve světě poníků s psími ksichty, jak se dávno vyjádřil na tiskové konferenci ve Vietnamu. Pouští si písničku Dobré ráno Vietname, jak se taky řekl na tiskové konferenci Vietnamu. To jako, to je jako zvláštní.
1: Umíte si představit.
2: Přijedete do země, kterou jste bombardovali a vzpomínáte na film o válce ve Vietnamu. To je fakt divný. To je jako kdyby přijel, nevím, německý kancléř do Prahy a začal mluvit o Leni Riefenstahl, nebo já nevím, něco takového, nebo o Weidrichovi.
1: Je vůbec možné, aby on skutečně šel znovu kandidovat?
2: Já si myslím, že to možný je.
1: Je
2: já
1: jo?
2: Si myslím, že když bude živý, tak si myslím, že to asi není nějaká síla ve Spojených státech. Já si myslím, že jde o to, aby dýchal. A když bude dýchat, bude kandidovat.
1: Co je proti tomu nějaký deníček paní Nerudové?
2: No, tohle je trochu zajímavější, protože přece jenom je to asi nejvýznamnější země současného světa a v čele stojí člověk, který o sobě vůbec už neví. Ta, i přes televizi je vidět, že tam jako je progresivní demence.
1: No teď jste jak Jamila, ale...
2: Nemusíme být lékaři, no tak jako sorry, ale jako... Poníci s psími ksichty.
1: Také jsem si to pouštěl několikrát, ale protože já jsem to pořád nedokázal si nějak dát dohromady, co tím chtěl básník.
2: To neví nikdo.
1: To neví nikdo.
2: To připomíná člověka na LSD nebo houbičky nebo něco takového, že kdy ten mozek funguje prostě úplně sám a vytahuje nějaké nahodilé vjemy z minulosti a ty lepí do nějakého celku.
1: No a tam poníci, není nikdo v tom
2: s psími ksichty.
1: Jeho okolí, kdo by řekl, děcka, takhle to opravdu nejde?
2: Tak je to legitimně zvolený prezident.
1: No dobře, ale každý z nás, to si nemusíme na to téma žartovat, může onemocnit.
2: No dobře, ale tady to ukazuje, jo? Tady ta věc s prezidentem, který o sobě zjevně neví, nebo nastávají velmi často situace, kdy o sobě neví, tak ukazuje, že ten systém je schopný pracovat i bez nějakého člověka, který jako je schopný řídit nějaký proces. On to říkal, ne, tam vy na jedné té tiskovce z mnoha tiskovek, kde nebylo přesně rozumět tomu, co říká, ten říkal, já dělám jenom to, co mi řeknou. Já poslouchám, já jsem jako... Já můžu vyvolat jenom lidi, které mám napsané na papírku. Promiňte, jako, to on dostane prostě notičky. Asi teda ještě je schopný je přečíst a řídit se jimi do jisté míry, když se začne mluvit o poníkách s psími ksichty, tak se mě poslouchá, ale ten už neví. Neví nic. Neví. Amerika má prezidenta s totálně pokročilou demencí, ten zjevný.
1: To je smutný. To je smutný. No. Obvinění ze sexuálního napadení či šikany. Šéf kabinetu Bartoše odešel na neplacenou dovolenou. Takový sympaťák.
2: Jsem četl, že nic neprovedl.
1: No, neprovedl.
2: On říkal, že nic neprovedl. Že teda odchází na neplacenou dovolenou, ale že nic neprovedl.
1: No tak tady to čtete, ne? I rozhlas, to je důvěryhodné médium, prosím vás, veřejné služby.
2: Nic neprovedl. A všechny informace o těch sexuálních deprivantech z pirátské strany nejsou pravda. Prostě to tak není. Zeptejte se Olgy, jestli tak. Její kolegové ve straně prostě tady sexuálně napadají lidi a šikanují své spolupracovníky.
1: Pozor. Olga se to netýká.
2: Olga by vám řekla, že to není pravda. Ale ještě řekne Olga, tak to prostě není pravda.
1: Tak ona má takový ten naléhavý projev, ještě když hovoří o těch sociálních věcech, tak, no ale oni na Olgu nejdou. Oni jdou tady na sekretářky.
2: Tady jako deprivanti a agresoři a predátoři?
1: No.
2: Ne?
1: Ne.
2: A jak si to vysvětlujete?
1: Já se to stydím říct.
2: Jo, tak to necháme.
1: Ale vysvětluji si to úplně stejně jako vy, pane.
2: Ok, tak já jsem si říkal, že asi budeme ve shodě.
1: No, ale čím to, že se to tak množí teď v té politice tady ti?
2: To se množí u Pirátů, ne hlavně?
1: No tak TOP 09 má taky svůj úlovek.
2: Mají taky nějakého toho predátora?
1: Oh, Ferry.
2: No a to už...
1: No tak ten Ferry taky jako...
2: To už je dávno.
1: To už je to pomenutý.
2: To už je dávno, teď tady prostě jedou ty nový, ta nová krev. Pusti nás na ně, ne?
1: No jo, nás teď vím, co to znamenalo.
2: No tak teď jsou vypuštěný a všichni se diví, no tak já nevím. Tady. No oni to řekli jasně, oni nelhali v kampani. Pusti nás na ně.
1: Pane šéf reaktore, víte, že to vyšetřuje i policie už tento případ?
2: Opravdu?
1: Tak České republiky pomát a chrání?
2: No tak to přestěhuje se to prostě tak, oni ty mladý TOP 09 a mladý Piráti to vždycky mělo k sobě blízko, oni se rozumějí, tak prostě udělají celu. Společná cela, tam můžou trénovat tady ty svoje koníčky.
1: Hrozný. Tak a podívejte se, firmy se bouří proti televiznímu poplatku. Jo, a dodávám ještě rozhlasovému asi. Společnosti mají platit podle počtu zaměstnanců. Toto je průšvih.
2: No to je průšvih, protože jestli mají všichni platit prostě daň z mobilu nebo z tabletu, nebo z čeho se má platit ta daň, nebo z monitoru, nebo já nevím, to je absurdní, tak si to vlastně každý zaplatí. Protože pokud vím, tak všichni to používají, takže vlastně je to plošná daň. Čili nevím, proč ta daň má být dublovaná, to je podle mě nesmysl. Tak podle mě firmy by měly být úplně osvobozeny od veškerého placení, protože každý občan to má zaplacený. A je úplně jedno, jestli se na to bude dívat v práci, v hospodě nebo kde, protože si to sakra zaplatil ze svého mobilního telefonu, kde mu prostě seberou daň pro Českou televizi. A basta fidli. Tam prostě není co dál. Jako, to je normálně prostě bolševická šikana podnikatelského prostředí tečka. A jestli tohle ta vládní koalice schválí, tak je to banda komunistických šmejdů. Víc k tomu neříct nemůžu.
1: No, ono to ještě ty poplatky nové začnou platit v roce 25, což je vlastně volební rok, že to není moc chytrý.
2: No, to moc chytrý není, no, ale upřímně, kdo by tam něco chytrýho vygeneroval? Já nevím. Já tam nikoho jako moc nevidím. No. Dokud to neveme do ruky Danuše, dokud to nepokosí Danuše, tak to moc perspektivu nemá.
1: To vaše pokosí, Danuše, to mě tak dráždí.
2: Danuše to pokosí. No ne, tak je připravená. Tak.
1: Je to všechno, pane šéf redaktore, a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky naschled.
1: Potrženo sečteno a naším hostem byl Jaroslav Plesl.
3: nacházejí sílu.

minomety reflektorů střílí sem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče, na čísle 56 109.

kamarád Pepa. Co po mně chcete, slečno z první řady? Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109 nikdo to nebere. Rána jsou smutnější než večer, na hrachu klečet, klečet, klečet. Opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede?

že 4 roky to jsou 4 roky. A čas pádí a já jsem tady a ty zase jinde. Až umřem, říkej, že z nás měla, to pro tebe skládáme tyhle slovy. Na hrachu klečí

0: sledujete Evropskou unii, jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
1: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje, jenom zbrojit. To je prostě nesmysl, takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu, tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ta bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
1: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte dvě možnosti, buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. To...
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: No, pane Holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: O, vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane Holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
2: Xaver, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět. Takhle?
2: Co? No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda jako.
2: Xaver, já jsem viděl toho jak Václava, ty? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
1: Tak ji už dávno hrklo, ne?
2: No to... říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.